teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače, mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Esquerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám. Na Slovensku Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shaitin Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5.

svatý. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brumova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Wintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké je léto?
2: Krásné.
1: Jo?
2: Ano.
1: Proč?
2: Protože je vedro a miluji vedro.
1: Fakt?
2: No strašně.
1: Jak já, moc?
2: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejně. Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro.
3: No,
2: ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky má je s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak když si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano,
0: to bylo,
1: no.
0: V podstatě jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no,
0: jako poslední.
1: No já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxikem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, děl rumburaka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. Je a, nás večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišla revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale takovno lízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěší, já jezdím vlastně 10 let, nebo kolik za darmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Moriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní anebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano, v Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla a zdraví ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jeho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Nevím.
6: Ale je to, že dala Požilova vozráce, to mají jedno velké městě. Nic, bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky. Jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, no, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty červy na pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jirka Krampol?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělkolka pojezdy, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do školy u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka, o ta Škenázy, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, to amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, proč jsou ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já a scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílej SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže, je, takže děkuju, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Chtěl zpívat. Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?

0: No, prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
1: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. Když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam duši na kole, jo, nebo na duši v nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála, co já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za 5 minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič, jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on byl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pěvec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pěvec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
4: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme, rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: pana
4: Lábuse. A pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel no. Jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: Myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano, ano, ano. Tak to jsme si
7: dozvěděli. No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte. Protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No a jak už by mě kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, helejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Jako ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám to taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Labe je u Dvora Králové pro vodáky aktuálně na hranici sízdnosti. Do Prachovských skal přijelo letos zatím zhruba stejně turistů jako loni. A dnes čekáme silnou zátěž teplem. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
2: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
3: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
4: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
2: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Řeky v Královéhradeckém kraji v horkém létě vysychají. Většina z nich v povodí Labe má podle vodohospodářů jen polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. V okolí Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je řeka pro rafty na hranici sízdrosti, říká provozovatelka půjčovny lodí Veronika Sedláčková.
5: Úsek Labe ze Dvora Králové do Kuksu leží pod přehradou Les Království, ze které konstantně otéká 3,5 kubíku za sekundu, tedy více než do ní přitéká. Na rozdíl od jiných řek je tak naše trasa stále sízná. Zatímco pro káno je nyní úsek sízný bez komplikací, posádky raftu musí počítat s pár místy, kde bude nutné loď odlehčit.
0: V Prachovských skalách je v polovině prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Návštěvnost v letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adršpašských skal, tak i do Prachovských musí mít turisti zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů se nereguluje. Platnost vstupenek se hlídá na kontrolních stanovištích uvnitř areálu, připomíná spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
6: V Prachovských skalách jsou pro návštěvníky připraveny 3 prohlídkové okruhy a 1 trasa vhodná pro kočárky. Nejlepším výchozím bodem je centrální parkoviště Prachovské skály. Vstupenky se kupují přímo na místě a platí po celý den. Návštěvníci by je proto měli mít po celou dobu u sebe pro případ kontroly.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v 19 hodin nastoupí k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0, kterou vybojovali i za nízkých teplot. Na východě Čech se očekávají třicítky a podle kapitána Vladimíra Daridy by to spolu s odlišným trávníkem mohla být drobná výhoda.
7: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
1: Počasí.
0: Čtvrtek bude jasný až polojasný a přinese teplotní maxima mezi 31 a 34 stupni. V Polabí neměříme až 36 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem a biozátěž na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku pokračuje oprava silnice 302 mezi Broumovem a obcí Otovice. Dopravu v úseku řídí semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A po zprávách s Tomášem Myslivečkem začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po 5. Pěkně vás zdraví i Jakub Šmit. Dnes je čtvrtek 30. července. No a jak už jste slyšeli i v předpovědi počasí, dnes nás čeká velké vedro, letní teploty a horka vybízejí samozřejmě ke koupání v přírodě. To ale může skončit někdy i svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. A už za chviličku k tomu řekneme víc. V první reportáže našeho dnešního ranního vysílání. Tak si poslechněte, vstávejte s námi a doufám, že vás potěší i písničky, které pro vás máme. Michal Tučný nám zaspívá, kapela Beatles tady tak je, Mandraže a jako první Argema. Tak ještě jednou dobré ráno a hezký čtvrtek přejeme.
9: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 13 minut po páté, Český rozhlas Hradec Králové, zpíval vám Michal Tučný. No a v dobrém ráno se teď vypravíme k vodě, protože i vy se k té vodě možná dnes během dne vypravíte. Už za chviličku v předpovědi počasí si povíme, kam až ty teploty dnes budou stoupat. No, po koupání v rybníce vás možná někdy taky začala svědět kůže a říkali jste si, jestli za to náhodou nemůžou synice. Ale pozor, možná byla příčina úplně někde jinde. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často totiž způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. No a první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina Beatles v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 30. července, jak už jsme si říkali, svátek má Bořivoj. Narozeniny oslaví americký zpěvák, skladatel a herec Paul Anka, bude mu 85 let. Narozeniny má taky neurochirurg Vladimír Beneš, tomu bude 73. No a dnešní den byl v té historii úžasný taky na sportovní výkony, protože například před 55 lety František Venclovský jako první český sportovec přeplaval průliv La Manche. Plaval z Francie do Anglie. Před 5 lety potom kajakář na divoké vodě Jiří Prskavec získal na olympiádě v Tokiu zlatou medaili. No a před 5 lety taky judista Lukáš Krpálek získal olympijské zlato a bylo to také na olympiádě v Tokiu a bylo to v kategorii nad 100 kg. Na olympiádě tenkrát vyhrál po druhé. Takže skvělé. Pojďme se podívat, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Čtvrtek bude jasný až polojasný a přinese teplotní maxima mezi 31 a 34 stupni Celsia. V Polabí naměříme až 36 a maximálně 30 stupňů. Bude i na horách, takže i tam velké horko. Odpoledne pak čekáme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem. Počítejte s tím, biozátěž vzhledem k těm vysokým teplotám bude dnes na trojce.
2: Fandíte Královéhradeckým Bottrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: 5 hodin 24 minuty, takže za 6 minut už bude půl šesté, vždycky před půl šestou je tady spotřebitelský servis našeho rádce Josefa Černého. Připomenu rád také adresu studio.hradec@rozhlas.cz, abyste se mohli ptát, případně i vy. No a v tom dnešním servisu se zaměříme konkrétně na rozdíl, když nakupujeme něco jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Josef Černý má slovo.
1: Paní Kristýna si koupila blíže nespecifikovaný výrobek ve velkoobchodním e-shopu a nyní by ho chtěla vrátit. Prodej se to odmítl s odůvodněním, že jsou velkoobchod, takže by jí zajímalo, jak je to svracení nebo reklamací zboží právě ve velkoobchodě. Paní posluchačku, je zajímavé, že vám jako nepodnikatelce zboží vůbec prodali, protože velkoobchod není určen pro běžné spotřebitele, ale primárně pro podnikatele, kterým zákon možnost vrácení bez udání důvodu opravdu nedává.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení léku s účinnou látkou tamoxifen. Přípravek, který se používá při léčbě rakoviny prsu, v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Národní památkový ústav zpřístupní 30. srpna a 27. září vybrané památky zdarma. Návštěvníci si ale musí na dané dny zarezervovat místo. Kapacita je omezená a vstupné zdarma se automaticky netýká všech nabízených prohlídkových okruhů. Lidé by proto měli sledovat webové stránky památek. V Královéhradeckém kraji jde o státní zámky Náchod, Opočno, Hrádek u Nechanic, Ratibořice a hospitál Kux. V Lovčicích na Chlumecku opravili hřbitovní zeď. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se obci podařilo získat dotaci na pokrytí přibližně 2/3 nákladů. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení včera vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a v Karlových Varech. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. První odpalí čeká po 11:30. A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí kolem 36, na horách maximálně 30 a biozátěž na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích je kvůli rekonstrukci uzavřena Nerudova ulice. Omezení tam potrvá do 4. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Je to tak, 9 minut po půl šesté, dnes poprvé společně v Dobrém ráno otvíráme noviny. No a v hradecké příloze Mladé fronty dnes se píše o letní koulovačce, která jako tradičně bude v Náchodě. Děti a další návštěvníci Jiráskova koupaliště v Náchodě se zítra ve 12.30 osvěží při tradiční letní koulovačce. Hromada sněhu připutuje opět ze zimního stadionu v Náchodě. Přijďte si postavit třeba sněhuláka i zasoutěžit si v koulování uprostřed léta. Zve mluvčí radnice Nina Adlov. Tak nezapomeňte, zítra na koupališti v Náchodě ve 12.30 pozvánku otiskla hradecká příloha Mladé fronty dnes. Už se dívám taky do krkonošského deníku, kde je článek s titulkem Dálniční kolos v Poříčí roztahuje křídla, roste unikátní most v Česku. Nejsledovanější stavební objekt budoucí dálnice D11 u Trutnova je ve výstavbě přesně rok. Obrovský most v Poříčí se začal stavět loni v červenci. Estakáda bude dlouhá 723 metrů, v nejvyšším bodě bude vysoká 30 metrů. Pilíře jsou roztažené od silnice v Náchodské ulici až za železniční trať. Nosná konstrukce bude hotová příští rok na podzim. Bude to největší spojitá rámová konstrukce v Česku, stavěná letmou betonáží, jak se tady píše v Krkonoš.

V noci pomocí dalekohledu, tenkrát s nočním viděním, zahlédl zvíře v lese. Šlo podle něho o zvíře s velkou kulatou hlavou a dlouhým ocasem, který je typický pro velké kočkovité šelmy. Velkou černou šelmu připomínající pantera zahlédlo během posledních 3 týdnů na jihu Čech už několik lidí. Naposledy o minulém víkendu žena na Táborsku, která ji dokonce natočila na mobilní telefon, také jste možná někde na sociálních sítích to video viděli nebo v televizi. Zatím se ale přesně úplně neví, o jaké zvíře jde. Chovatelé ani zoo útěk šelmy dosud nenahlásili. Podrobnosti na straně číslo 17 v dnešním Právu, takže tam si o tom můžete taky přečíst. Tolik pro tuto chvíli z dnešních novin a my se za hodinu, jako vždycky v dobrém ránu, podíváme do dnešního tisku znovu.

Český rozhlas Hradec Králové, 6:15, úplně přesně, přejeme vám dobré ráno, je čtvrtek 30. července, no a až bude 9:30, tak si dnes připomeneme naše lednové setkání s vedoucím státního okresního archivu v Trutnově, Romanem Rejlem. Tenkrát jsme se dozvěděli, že ho nejvíc přitahují obory, jako je textilní průmysl, hornictví nebo sklářství. Archivářem je 35 let a kromě toho je také historikem a autorem mnoha

0: knih o obcích Trutnovská. Práce v archivu je pro něj prý vždycky velkým dobrodružstvím a mezi archiváliemi už našel spoustu úžasných pokladů. No a protože to byl v lednu moc příjemný rozhovor, moc příjemné setkání, tak vám ho dnes po půl deváté nabídneme v repríze.
1: Počasí.
0: Čtvrtek bude jasný až polojasný a přinese velké horko, teplotní maxima mezi 31 a 34 stupni Celsia. V Polabí naměříme dokonce až 36 stupňů a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Takže vedro všude, odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž bude na stupni číslo 3. Máme počítat s vysokou zátěží. Do půl hodiny pro vás budeme mít aktualizovanou předpověď počasí. Tam se možná ty teploty o jeden stupeň navýší nebo sníží. Uvidíme, jakmile tu předpověď aktuální budeme mít od meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, tak vám ji hned v dobrém ránu nabídneme. Teď vám přejeme dobré ráno a hezké vstávání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Blanka Šrumová, skupina Tichá dohoda, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a je 5.51, takže za 9 minut, 6. hodina, za 9 minut nás čekají zprávy, ještě nám ale zaspívá třeba Michal David nebo Bee Gees, takže na tyhle ty interprety se v našem ranním vysílání můžeme těšit. Jinak, jak jste se dívali do kalendáře, tak jste určitě taky zjistili, že červenec je téměř u svého konce, možná jste už podovolené, třeba vás ještě v srpnu nějaká čeká. Každopádně užívejte si léta, ještě zdaleka nekončí, no a odpočiňte si od, jak se říká, práce všeho druhu. Jestli je vám tenhle ten výrok povědomý, tak je to samozřejmě určitě ve spojení s Ferdou Mravencem. Představte si, že za rok bude kreslené postavičce Ferdy, tak jak ji stvořil ilustrátor Ondřej Sekora, už rovných 100 let, neskutečné. No a tak se dnes s dětmi do říše hmyzu vydá Tereza Brázdová, která se jich zeptala.
1: Kdo je Ferda Mravenec?
2: Mravenec.
3: Mravenec.
1: A jak vypadá?
3: Vypadá... Je černý, co takovýma, už nevím.
2: Je černý, má takový kuličky, ve prostřed malou a zádu velkou.
1: A má něco na sobě, ten Ferda, nosil něco?
2: Šátek. Byl červený a měl bílý čopky.
1: A odkud toho Ferdu znáte, děti?
4: Od pohádce.
1: A máte někdo knížku doma Ferdovi, Mravenci?
2: Děda spal dubit jíma.
1: Co tam ten Ferda vyvádí všechno?
2: Je hodné a nějaký jsou zlý i šnek nějaký. Tej má dům a má dveře.
1: A znáte děti Brouka Pytlíka?
5: My máme o něm i knížku. Je to Brouk s takovýma pytlema na zádech a má a je šedý.
1: A není trochu popleta?
5: Jo, je.
6: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Silničáři zítra dočasně uzavřou silnici v Dolní Radechové. Pardubické závodiště otevře jedno z největších parkurových kolbišť v Česku. A dnes čekáme silnou zátěž teplem. Hezké ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči na trase mezi Náchodem a Trutnovem musí od zítřka do úterý 4. srpna počítat s dopravními komplikacemi. V Dolní Radechové bude v místě křížení s budovaným obchvatem uzavřená silnice číslo 14. Důvod vysvětluje mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
7: Komunikaci u tunelu Dolní Radechová musíme uzavřít z bezpečnostních důvodů, protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
2: Uzavírka silnice platí každý den od 6 ráno do 6 večer. Objízdná trasa vede přes Velké Poříčí a Hronov. Nové kolbiště na pardubickém závodišti je zkolaudované. Areál určený pro prestižní parkurové závody stál 52 milionů korun a řadí se k největším v Česku. Má speciální povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i moderní automatický závlahový systém. Díky němu lze upravovat tvrdost povrchu podle požadavků jednotlivých soutěží, vysvětluje správce dostihové dráhy Václav Žižka.
8: Umíme tu výšku hladiny regulovat a díky tomu si udělat pevný povrch tak, jak ho potřebuje. Takže některé disciplíny potřebují malinko tuší povrch, některé malinko měkčí. A my tím, že si tu hladinu snížíme nebo zvýšíme, tak můžeme si i upravit ten povrch. Sport.
2: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
9: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chce hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Kouskovou čeká první odpal po 11:30 dopoledne.
3: Počasí.
2: Čtvrtek bude jasný až polojasný a přinese teplotní maxima mezi 31 a 34 stupni. V Polabí naměříme až 36 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem a biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku až do konce listopadu kvůli stavebním pracím pokračuje uzavírka silnice mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 4 minuty po 6. pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je čtvrtek 30. července. Svátek má Bořivoj. Přejeme všechno nejlepší. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Schmidt. No a jsme v období, kdy jsou i zemědělci právě teď aktuálně uprostřed sklizně, obilí a předpokládají, že letos bude na mnoha místech úroda slabší než loni. My na pole za chviličku vyrazíme taky s naším reportérem Tomášem Lerincem a zeptáme se i na počasí. Podrobnosti tedy za chvíli. Písničky taky nebudou chybět v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže než se spojíme s Tomášem Lerincem, zaspívají nám Helena Vondráčková nebo Karel Zich, pak třeba i Chrysra, František Nedvěd zaspívá. No a z dobrého rána ještě jednou tedy přání hezkého vstávání. Ať je vám dobře s Českým rozhlasem Hradec Králové. Telegram s adresou svět.

0: Ondráčková dospívala, je 11 minut po 6. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak jsem říkal před chvílí, v celém Česku pokračují žně. Úroda obilovin bude podle odhadů ministerstva zemědělství letos přibližně o 17% nižší než v loni. Kromě samotného obilí nebo třeba řepky bude méně i slámy používané například na podestýlku. No a víc už nám řekne z našeho regionu náš reportér Tomáš Lerin, kterému přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno, sami zemědělci často s úsměvem říkají, že to počasí by mohlo být lepší, ať je zrovna jakékoliv trefit ideál, který plodiny potřebují, se přírodě úplně pokaždé nepovede, tím spíš, že různé rostliny potřebují různé podmínky. Podle předsedy představenstva zemědělského družstva ve Mžanech na Královéhradecku Luďka Homoláče je letošním problémem sucho, navíc se v různých regionech různě intenzivní.
2: Každopádně zemědělci jsou nervózní, protože rozdílnost výnosů a rozdílnost zásob jakoby krmiv pro dobytek v rámci České republiky. Když vezmu jižní Čechy, tak mají problémy a schánějí už v Rakousku a v Německu, nakupují balíky slámy a balíky sena. Nepředstavoval jsem si, že jeden balík sena bude stát 2000 korun, běžná cena je cirka 600 korun.
1: A ty rozdíly ve výnosech jsou vidět i v našem kraji. Třeba zrovna Mžany mají sklizeň průměrnou, ale podle Luďka Homoláče jsou i družstva, kde budou hluboko pod průměrem. A ty rozdíly způsobil třeba jeden jediný deštivý den, který na jednom místě byl a na druhém ne.
0: Tomáši, pokud jde o počasí a současné sucho a vedro, jak moc velkým rizikem jsou pro požáry?
1: Suché počasí navíc s větrem pochopitelně riziko požáru zvyšuje. Stačí, aby se sklepal prach na rozpálený výfuk nebo se zadřelo ložisko a může začít hořet. Zaměstnanci jsou ale dostatečně vyškolení na to, jak podobné situace řešit. A navíc se už nevidí to, co před desítkami let. Zapálit si třeba cigaretu o žních si už nikdo nedovolí.
2: Tomu se usmívám, protože dneska už nikdo nechce kouřit v traktoru nebo v kombajnu, i když je kuřák, protože dneska mají tam lepší podmínky než já v osobním automobilu. Jsou to stroje, které stojí 10 až 15 milionů korun. Tam se přezouvají v pantoflích a když chcete, aby vás vezli, tak vám zkontrolují i ředitelovy boty.
0: No a mají družstva nějakou vlastní techniku pro případ, že by přeci jenom k nějakému tomu požáru došlo?
1: Tak ta větší dnes už ano, například ve Mžanech mají dvě cisterny a v každé z nich 15 000 litrů vody plus navíc traktor s pluhem, který by mohl případně rychle zvládnout nějaké terénní úpravy. Klíčová je ale samozřejmě spolupráce s hasiči, a to nejen s těmi profesionálními, ale také s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Ti to mají často na případné hořící pole blíž než profesionálové z velkých stanic.
0: Připomněl Tomáš Lerinc, děkujeme za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 18 minut. Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 30. července. Těm, kteří vstávají, rád připomenu, že má dnes svátek Bořivoj. Narozeniny americký zpěvák, skladatel a herec Paul Anka oslaví 85. nebo neurochirurg Vladimír Beneš, tomu bude dnes 73 let. Chtěl bych připomenout, že dnešek byl v historii taky dnem úžasných sportovních výkonů. Třeba před 55 lety František Venclovský jako první český sportovec přeplaval průliv La Manche. Před 5 lety pak kajakář na divoké vodě Jiří Prskavec získal na olympiádě v Tokiu zlatou medaili. No a stejně tak před 5 lety taky judista Lukáš Krpálek byl úspěšný v Tokiu na olympiádě, získal zlatou medaili v kategorii nad 100 kg a na olympiádě vyhrál tenkrát podruhé. Tak přejeme hezký a úspěšný den z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jaký bude venku?
1: Počasí.
0: Podle té nejčerstvější aktuální předpovědi, kterou jsme před chvíličkou dostali z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, bude dnes opravdu horko, bude slunečno a teplo, jasno až polojasno, teploty 33 až 37 stupňů, na horách 27 až 30, no a je tady komentář a varování meteorologů, odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Noc pak bude velmi teplá, často i tropická, jasná až polojasná, od západu bude přechodně až oblačná, s teplotami 22 až 19 stupňů, v Bromovském Výběžku bude přeci jenom chladněji, tam i v noci kolem 15 stupňů Celsia. No a zítřek bude nadále velmi horký, jasno až polojasno, zítra čekáme, večer pak bude přibývat oblačnost a místy se zítra přidají přehánky nebo bouřky a teploty zítra, tedy v pátek, vystoupí až na 38 stupňů.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková dospívala, no a její teta, možná víte, bude mít v říjnu koncert na Jičínsku, tímto jste zváni. Její teta Helena navíc bude hostem i u Alex Minářové dnes odpoledne po 13. hodině. No a řekne nám třeba i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ní někdy vůbec?
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
2: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude Helena Vondráčková hostem u Alex Minářové. Tak si poslechněte.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Aktuální vedra představují velkou zátěž pro organismus. Podle přednosty plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimíra Koblíška jsou v ohrožení hlavně lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce či cév. V horkých dnech by podle něj neměli zapomínat na pravidelné užívání předepsané léčby. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i během září. V Albrechticích nad Orlicí začala stavba dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí, kterého jsou Albrechtice součástí. Vůbec poprvé v obci zvolili stavbu řízeným protlakem a ne kopáním. Přesto můžou nastat drobné komplikace v dopravě. Hotovo by mělo být ve druhé polovině srpna. Hvězdárna v Úpici na Trutnovsku je ode dneška uzavřená pro veřejnost. Důvodem je tradiční dětský tábor Letní astronomická expedice. Hvězdárna bude znovu otevřená v běžném režimu od 12. srpna. Hradecké fotbalisty čeká odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře v 19 hodin doma. A Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje od 18 hodin před svými fanoušky o postup do třetího předkola konferenční ligy. A dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30 a biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Opatrní buďte na silnici 303 mezi Malým Poříčím a Náchodem Bělovsí. Havarovala tam dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

společně s herci s mentálním postižením, představuje nejnovější inscenace z této specifické oblasti tvorby a vytváří prostor, kde se mohou setkávat umělci, pedagogové, odborná veřejnost i diváci všech věkových skupin. Takže Menteatrál v Orlických horách jste zváni samozřejmě i vy. Píše o tom Hradecká Mladá fronta Dnes. Teď už se dívám do regionálního Náchodského deníku. Přípravy na Brutal Assault jsou v plném proudu. Pevnost Josefov se pomalu, ale jistě připravuje na to, až v polovině příštího týdne vypukne svátek tvrdé muziky a odstartuje už 29. ročník festivalu Brutal Assault. Unikátní areál se tak už brzy opět zahalí do černé, připravené práce v místě vrcholí a hned začátkem příštího týdne dorazí taky bedňáci i technické týmy, které vdechnou život všem pódiím tak, aby bylo všechno nachystáno na první návštěvníky a taky na příval této muziky. Takže 29. ročník tohoto festivalu v pevnosti Josefov se už velmi rychle blíží, jak píše a připomíná Náchodský deník. Taky si tam k tomu ještě můžete dočíst podrobnosti a hlavně jací interpreti a jaké kapely letos uslyšíte. No a ještě jedna pozvánka z dnešních novin, tentokrát z dnešního Práva. Jiráskův Hronov má jenom 4 roky do stovky. Už zítra, tedy v pátek, začne v Hronově 96. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který každoročně láká návštěvníky na desítky divadelních představení, koncertů, tanec i výstavy. Svátek amatérského divadla potrvá do 8. srpna a díky tomu, že jeho tradici nepřerušila ani druhá světová válka, komunisté, ani pandemie covidu, jde o nejstarší nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Už zítra v Hronově začíná letošní 96. ročník, tak si ho samozřejmě také užijte. Jaký bude konkrétní program, to už najdete v článku na straně číslo 17 v dnešním Právu. Tak se podívejte a my vám dál přejeme z Českého rozhlasu Hradec. Dobré ráno.

0: Tak to byla Irene Cara v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a film Flashdance, možná si také na něj vzpomínáte. Teď je minuta, nebo už dvě, vlastně po 6:45. Za chvíličku nás čekají sportovní informace v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska budou fotbalové. Fotbalisty Hradce Králové čeká velmi důležitý zápas. Večer budou mít šanci vybojovat si postup do třetího předkola Evropské ligy. Pokud proti norskému Tromsø potvrdí výsledek z prvního utkání, ve kterém vyhráli na hřišti soupeře 1-0, tak s čím půjdou do klíčového duelu, uslyšíte i v naší reportáži za malou chvíli. Poslouchejte nás a teď už zase, jak bude venku, abyste věděli, abychom si připomněli, že to bude dnes opět horký tropický den.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, na obloze teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne pak předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, takže se na to připravte a buďte raději někde ve stínu. Noc pak bude velmi teplá, často na mnoha místech i našeho Královéhradeckého kraje i tropická, takže bude jasno až polojasno. Od západu pak bude přechodně až oblačno a teploty se v noci budou pohybovat mezi 22 a 19 stupni Celsia. Jediné místo, kde to trošičku klesne na nějakých 15 stupňů Celsia, bude Broumovský výběžek, takže tam se určitě vyspíte dobře. No a zítra nadále horko, tropické teploty, zítra až 38 stupňů Celsia, jasno až polojasno, večer pak bude zítra přibývat oblačnost a místy se přidají i přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 38, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Také jsme už v těch minulých dnech, když jsme vždycky mluvili s meteorology, říkali, že ten víkend by měl být takový chladnější, ale jenom v uvozovkách, protože ty teploty z těch 38 klesnou na nějakých 34 stupňů Celsia, že by tam měly být i víc dešťové přehánky. Jestli to platí dál nebo ne, o tom si popovídáme dnes kolem 8:45, až se spojíme v Dobrém ránu opět s meteorology, dnes tedy konkrétně s Jaroslavem Tučkem. Takže dál určitě vstávejte s námi. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července. Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Sport. Málo kdo očekával, že si fotbalisté Hradce Králové přivezou z prvního utkání druhého předkola Evropské ligy do odvety tak nadějný a skvělý výsledek. Východočeši ale vyhráli na hřišti norského Tromse 1-0 a v dnešní domácí odvetě tak mají velkou šanci slavit postup. Když totiž vyřadíme dneska Nory, tak stačí porazit už jenom jednoho jiného soupeře a budeme hrát evropské poháry.
2: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
3: Drží se nohama při zemi kapitán hradeckého týmu Vladimír Darida, který rozhodně odmítá roli favorita na postup, i když Východočeši udělali na půdě soupeře první úspěšný krok. Do odvety zároveň nepočítá, že by fotbalisté Tromse něco herně zásadně měnili.
2: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
3: A to i přes skutečnost, že mají hradečtí fotbalisté v nohách víkendový duel s Pardubicemi a norský soupeř si zápas 15. kola v domácí soutěži odložil.
2: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
3: Po vítězném východočeském derby se fotbalisté Hradce Králové mohli připravovat na pohárovou odvetu v pozitivním duchu. Trenér David Horejš ale varuje před velkým optimismem. Dnes večer totiž bude stát na druhé straně hřiště zcela jiný protivník.
4: Soupeř je diametrálně úplně odlišný, to nechci snižovat výkon Pardubic, ale nás čeká hodně těžší utkání a daleko těžší soupeř, který určitě pojede sem s tím, že budete chtít ten zápas otočit. To prostě tak je. My musíme být připraveni podat 100% výkon od první do poslední minuty.
3: K tomu by mohli pomoci i hradečtí fanoušci, kteří i přes letní prázdniny a čas dovolených zamíří do Fineb arény ve velkém počtu. Očekává se, že na odvetu druhého předkola Evropské ligy, která začne v 19 hodin, bude vyprodáno. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové letos do programu Korenci investuje přes 3,5 milionu korun. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. České hokejistky se na novou sezónu připravují s novým trenérem a teploty dnes vystoupají až na 37 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Hradec Králové se i letos zapojí do programu Korenci. Radnice vyčlenila na podporu lokální ekonomiky 3 miliony a 600 tisíc korun. Peníze zamíří do dvou oblastí, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: První z programů navazuje na loňskou podporu hradeckých obchodníků a poskytovatelů služeb. V letošním roce však rozšiřuje okruh zapojených subjektů. Kromě malých a středních podniků se mohou registrovat také neziskové a příspěvkové organizace, spolky nebo nově obecně prospěšné společnosti.
2: Druhá část programu Korenci je zaměřená na rodiny s dětmi. Vedle volnočasových aktivit a kroužků se můžou zapojit i obchody nabízející sortiment pro mladistvé. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách. Pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
5: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
2: Hotel a vysílač Na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, který se posléze stal symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
6: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
7: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
8: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
7: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
2: České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezónu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče Američana Briana Idalského. Toho způsobení v zámoří zná útočnice Tereza Vanišová.
9: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz tam až do příštího července řídí semafory.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: I 4 minuty po 7 je s vámi dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu. Dobré ráno a příjemný čtvrtek 30. července. Po celý tento týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympozium. Tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení je přístupné všem, kteří půjdou kolem, takže se můžete klidně zajet nebo zajít podívat. No a víc za chviličku v reportáži Karolíny Vokaté. Určitě si poslechněte, taky si poslechněte bleskovku a když budete soutěžit, tak to bude ještě lepší, když se zapojíte. Hrajeme totiž i dnes o naši rozhlasovou propisku, tedy propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a také dnes o 2 vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který bude už příští sobotu 8. srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích, takže vám přeju hodně štěstí. Před 7:30 zazní soutěžní otázka, myslím si, že si s ní i dnes hravě poradíte. Tak držím palce, no a teď už další písnička, o kterou se v dobrém ránu postará kapela Turbo.
3: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Citronová holka, Vítě Vávra, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za dvě minuty už bude čtvrt na osm, pěkně vás zdravíme. Teď míříme na Hořicko, jak jsem slíbil v další reportáži. Pozorovat zrod kamenné sochy den po dní, od prvního úderu dláta až po slavnostní vernisáž. Tak takový zážitek totiž teď po celý tento týden nabízejí sochařské dny, sochařské sympozium v bývalém pískovcovém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic. Pod dohledem akademické sochařky Eleny Jelenické tady pracuje skupina hobby sochařů a pozorovat je může zblízka opravdu každý, kdo půjde právě okolo, takže klidně můžete taky. Tato tradice se v Hořicích udržuje už více než 20 let.
1: Koupila jsem si kámen na sochu, která se jmenuje Zlost, protože jsem měla potřebu tu zlost ze sebe dostat, tak jsem s ní vedla takový rozhovory vnitřní a ona říkala, že chce sochu. Tak jsem si koupila kámen na tu zlost, no a teď se snažím jí dostat z toho kamene.
2: Mluví o svém budoucím díle jedna z účastnic, výtvarnice Barbora Vočková. Cinkání nejen jejího dláta se tento týden ozývá pískovcovým lomem. Kameny určené k sochání pochází převážně z Ostroměře. Někteří účastníci si však přivezou kameny své nebo ho najdou na místě, jako se to podařilo výtvarníkovi a animátorovi Marku Bergerovi.
3: I loni se mi podařilo tady najít kámen, který už rovnou měl, jako jsem se na něj podíval a hned už mi tam ten tvar něco připomínal. V tomhle případě to je vlastně kvádr, který měl ulomený jeden roh. A ten chybějící roh dole na základně mi evokoval, když jsem to postavil jakoby tou masivnější částí navrch, tak se mi zdálo, že jakoby ten kámen kráčel.
4: Mám ambici
3: to prorazit tak, vlastně ve dvou místech skrz.
5: Což se líbí, že umí vystihnout ta,
6: pohyby, to bych nedělal.
3: Ne? Tak naznačit aspoň, jako basrelief.
6: Jako basrelief, anebo...
3: Nebo ta ryba může mít ploutev, která splní...
6: Uvidíte, jak to bude, aby pak to nebylo rozdrobený, ta forma.
2: Každý den mohou své vznikající dílo konzultovat s Eleny Lemnickou. Právě její osobnost všechny účastníky spojuje.
6: Podle prostě svých schopností a možností udělají nějakou sochu, kterou si navrhnou, že jo, aby byla schopná do pískovce, aby to mělo ty tvary kameny, že jo, pro kámen musí být taková jako lapidárnější, jednodušší forma, takže tady vlastně se do toho vciťují, do toho kamene, a chtějí prostě podle svého návrhu vytvořit nějaké svoje dílo.
2: Sympozium tradičně zakončuje vernisáž, na které může každý promluvit o svém díle. Vzniklé sochy se pak přidají k těm z předešlých let a budou zdobit zahrady svých autorů. Z Hořic Karolína Vokatá, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 19 minut po 7 vám připomeneme, že nás dnes čeká horký letní den. Bude slunečno, jasno až polojasno, teploty až 37 stupňů, na horách 27 až 30. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne pak předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, takže pozor na to. No a noc bude taky velmi teplá, často tropická, často tedy ty teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Očekáváme je někdy mezi 19 a 22 stupni v Bromovském výběžku. Tam bude příjemně, tam kolem 15 stupňů Celsia, takže tam se vyspíte klidně. No a zítřek pak bude taky horký, teploty zítra až 38 stupňů.
0: Rádio na cestách a aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Každý, kdo rád soutěží, je už teď u telefonu a taky u rádia a víte, že hrajeme i dnes o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o stepenky na skvělý rodinný festival Friends Fest, který bude příští sobotu 8. na dostihovém závodišti v Pardubicích, a kde vás čeká třeba Marpo, Tublatanka, David Koller tam taky bude, Sraz Mustangů, Strongman Show, atrakce pro děti a bude toho ještě mnohem víc, takže vám přeju hodně štěstí, ať to dneska vyjde. No a vaším úkolem bude poznat po hlase legendární českou herečku, kterou uslyšíte v její nejslavnější, nejznámější roli. Ona má dnes totiž narozeniny. Tak kdo to je?
2: A jsem krásná, jsem, a ty mi musíš běhat pro míč a musíš mi zavázat dřevíka, musíš a musíš.
1: A vy už určitě víte, tak si myslím, že taky musíte rychle telefonovat do Dobrého rána.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak jsem zvědav, kdo je na telefonu jako první. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den, tady Pavlina. A je
1: den,
3: to pyšná princezna Alena Vránová.
1: No výborně. To jste asi poznala hned, ne?
3: Určitě, to je krásná pohádka.
1: Princezna krasomilá. No, Alena Vránová se narodila v roce 1932, takže dneska má, představte si, neuvěřitelné 94. narozeniny. Taky moc zdravíme, blahopřejeme. No a ona se narodila v Praze do rodiny nadšeného ochotníka, už od malička zpívala v dětském sboru. Ona se chtěla stát učitelkou, nakonec ale přeci jenom dala přednost divadlu a v bouřlivých 50. letech zaznamenala právě raketový start její kariéry zmiňovaná Krasomila v oblíbené pohádce Pyšná princezna. No, asi ani vy, Pavlíno, taky pro vás není tajemstvím, že oba hlavní představitelé během natáčení se do sebe vlastně zakoukali, zamilovali a mladička Alena svého manžela Pavla Kohouta tenkrát právě kvůli Vladimíru Rážovi opustila. Byl to tenkrát velký nejenom společenský, ale také politický skandál a komunistický spisovatel Pavel Kohout to hodně těžce nesl, že mu Alena Vránová utekla. Vladimír Ráž se také rozvedl a v manželství s Alenou Vránovou se jim narodila jediná dcera Markéta. No nakonec to ale taky nedopadlo jako v pohádce, a když se čestný král Miroslav nepohádkově zamiloval a odešel k mladší ženě, tak byl prostě i této romantické lásky konec. Ale tak to v životě někdy bývá. Každopádně Alena Vránová dnes slaví, jak jsme říkali, krásné 94. narozeniny. Co byste jí popřála, Pavlíno?
3: No, hodně zdraví ještě do dalších let, tady ještě spoustu let, protože to je krásný věk už. Tak ještě klidně do ty stovky. Jasně. Tady ještě s náma je.
1: A je fakt, že ta Krasomila se nám opravdu všem asi zapsala do těch srdcí, vidíte.
3: To je nejhezčí pohádka.
1: Taky si myslím. Tak blahopřeju, ceny jsou vaše, mějte se krásně, vydržte na telefonu. Naschledanou, paní Pavlíno. Tak, teď ještě písnička Tomáše Linky v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak už zprávy dnes s Tomášem Myslivečkem za 3 minuty. Přejeme dobré ráno i vám.
4: Za

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. To bude teď podle mluvčího parku Radka Drahného stoupat v lesích i na loukách. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Nové kolbiště na pardubickém závodišti je zkolaudované. Areál pro prestižní parkurové závody stál 52 milionů korun a řadí se k největším v Česku. Má speciální povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i moderní automatický závlahový systém. Díky němu je možné upravovat tvrdost povrchu podle požadavků jednotlivých soutěží. V Lovčicích na Chlumecku opravili hřbitovní zeď. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se obci podařilo získat dotaci na pokrytí přibližně 2/3 nákladů. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení včera vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu podlehl po setech 6-1, 3-6, 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Dardérym. A dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30 a biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice a přilehlých křižovatek. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: Bude horko, a tak vás pozveme na letní koulovačku. Je to tak, skutečně tradiční záležitost v Náchodě, jak píše hradecká příloha Mladé fronty, dnes nás čeká. Ale nebude to dnes, bude to zítra. Děti a další návštěvníci Jiráskova koupaliště v Náchodě se zítra ve 12.30 osvěží při tradiční letní koulovačce. Hromada sněhu připutuje ze zimního stadionu v Náchodě a vy si přijďte postavit sněhuláka nebo si zasoutěžit v koulování uprostřed léta. Zve mluvčí náchodské radnice Nina Adlov prostřednictvím hradecké přílohy Mladé fronty. Dnes bude to určitě pěkné, příjemné osvěžení těch veder, které nás čekají. Já už se dívám také do krkonošského deníku. Dálniční kolos v Poříčí roztahuje svá křídla. Roste unikátní most v Česku. Je tady i na obrázku, na fotce v tom článku, takže se na něj můžete podívat. Nejsledovanější stavební objekt budoucí dálnice D11 u Trutnova je ve výstavbě přesně rok. Obrovský most v Poříčí se začal stavět loni v červenci. Estakáda bude dlouhá 723 metrů. V nejvyšším bodě bude vysoká 30 metrů. No a pilíře jsou roztažené od silnice v Náchodské ulici až za železniční trať. Nosná konstrukce bude hotová příští rok na podzim a bude to tedy největší spojitá rámová konstrukce v Česku stavěná letmou betonáží. Podrobnosti v článku v krkonošském deníku. Je tady i fotka, jak jsem říkal, tak se můžete mrknout, jak ten most vypadá a bude vypadat. No a ještě záležitost, o které jste možná slyšeli v televizi nebo i v rozhlase jsme o tom mluvili, v novinách se o tom teď hodně píše. Zvířecího fantoma viděli další svědci a natočili ho dokonce na video, jak připomíná dnešní Právo. No ale pozor, velkou kočkovitou šelmu, která má údajně chodit na jihu Čech, spatřili prý už kolem loňských Vánoc, jak tvrdí veterinář Josef Vaněk s tím, že zvíře pozoroval u Netěchovic u Týna nad Vltavou. V noci pomocí dalekohledu s nočním viděním je hledl v lese, šlo podle něj o zvíře s velkou kulatou hlavou a dlouhým ocasem, který je typický pro velké kočkovité šelmy a zahledli už právě kolem loňských Vánoc. Velkou černou šelmu připomínající pantera zahledlo během posledních 3 týdnů na jihu Čech už několik lidí, jak píšou noviny. Naposledy tedy to bylo o minulém víkendu, kdy jí žena na Táborsku dokonce i natočila na mobilní telefon, možná, že jste ten záznam taky někde viděli. Zatím se ale neví, o jaké zvíře přesně jde. Chovatelé ani zoo útěk žádné šelmy takové doposud nenahlásili. Tak uvidíme, jak se tenhle ten rébus rozluští. Budeme to určitě dál s vámi sledovat. Tolik dnešní noviny, no a za 5 minut už bude 7:45. Dobré ráno.

0: 7.44, za minutu už bude 7:45. To byly Ace of Base v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a co nás čeká dnes v radioporadně dopoledne? Po 11. hodině je léto a to je taky tady takový strašák a hrozba letních infekčních onemocnění a proto to dnes všechno probereme s vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici Hradec Králové paní doktorkou Lenkou Hobzovou, která bude připravená odpovídat i na vaše případné dotazy. Můžete je posílat už teď na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnešek bude už hodně horký, bude jasno až polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia, na horách až 30 a jenom připomínám, že odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Tak a za chviličku rubrika Co v učebnicích nebylo, v té dnešní se budeme věnovat želvám. Už za chviličku po písničce s Martinem Písaříkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez mase jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé by podle záchranářů ve Vedrech neměli přeceňovat své síly. Objekty Národního památkového ústavu na konci léta nabídnou vstupné zdarma. Fotbalisté Hradce nastoupí k pohárové odvetě proti norskému Tromse a teploty dnes vystoupají až na 37 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré ráno. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
3: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
2: Národní památkový ústav otevře ve dvou termínech vybrané objekty k prohlídkám zdarma, konkrétně 30. srpna a 27. září. V Královéhradeckém kraji spravuje Národní památkový ústav celkem 5 památek. Jde o hospital Kux a zámky Ratěbořice, Náchod, Opočno a Hrádek u Nechanic.
4: Přestože je vstup na vybrané prohlídky zdarma, návštěvníci si musí předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Prohlídky budou stejné jako během běžné návštěvnické sezony. Zdarma ale nebudou přístupné všechny okruhy. NPU doporučuje kvůli omezené kapacitě návštěvnických skupin včasnou rezervaci. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
2: Rusko provedlo další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Na předměstí Krivého Rihu zahynulo 6 lidí, oznámili tamní úřady.
5: Podívejte.
6: V obci Radušné u Krivého Rihu ruská raketa pravděpodobně typu Iskander zasáhla rodinný domek, ve kterém zahynuli 4 dospělí a 2 malé děti ve věku 5 a 12 let. Dalších 8 lidí bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf obranné rady Krivého Rihu Oleksandr Vilkul. Na místě doteď pracují záchranáři. Jednu oběť hlásí Kyjev, kde raketa zničila jednu z tržnic. Nejméně 2 ruské rakety zasáhly Lvov, zničili jeden bytový dům a další poškodili. Počet zraněných úřady upřesňují. Ruský raketový a dronový útok na Ukrajinu stále pokračuje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromse. Norský tým, který před týdnem Hradci podlehl 0-1, měl na přípravu víc času, protože nehrál domácí soutěž. To hradecké mužstvo má za sebou nedělní vítězný zápas s Pardubicemi. Kapitán Vladimír Darida v tom ale žádný problém nevidí.
7: Oni jsou rozběhnutí v sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic, asi co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku je až do konce března příštího roku kvůli opravě mostu uzavřena část silnice mezi obcemi Korunka a Číčová. Náhradní trasa vede přes Červnou nad Orlicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I po osmé je s vámi Jakub Šmit a dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. 4 minuty po osmé, tedy připomenu rád, že je čtvrtek 30. července, že má svátek Bořivoj, tak přejeme všechno nejlepší. No, vedro a sucho, které bude panovat v těch nejbližších dnech, může výrazně také pomoci vzniku rozsáhlých požárů. Jak moc velké riziko to je a jak jsou na něj připraveni hasiči tady u nás v Královéhradeckém kraji, zeptáme se za chviličku mluvčího krajských hasičů Ondřeje Čuhaniče. Takže si určitě poslechněte. No a pak si po půl deváté v dobrém ránu připomenu naše lednové setkání s vedoucím státního okresního archivu v Trutnově Romanem Rejlem. Tenkrát jsme se dozvěděli, že ho nejvíc přitahují obory, jako je textilní průmysl, hornictví nebo sklářství. Archivářem je 35 let a kromě toho je také historikem a autorem mnoha knih o obcích Trutnovska. Práce v archivu je pro něj prý vždycky velkým dobrodružstvím a mezi archiváliemi už našel spoustu úžasných a nádherných pokladů. No a protože to bylo v lednu moc příjemné setkání a rozhovor tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové v dobrém ránu, tak vám ho dnes po půl deváté nabídneme v repríze. Tak ať se dál hezky vstává a příjemně poslouchá.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: Léto, jak má být. Teď podání Karla Gotta na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 8 hodin 12 minut. A to léto, jak má být, opravdu teď bude. Druhá polovina tohoto týdne a podle předpovědi i podstatná část týdne příštího bude na našem území horká a suchá. Kromě zdravotních rizik roste v takovém případě a v takovém počasí samozřejmě i riziko požárů. A právě o tom si teď budeme povídat s mluvčím krajských hasičů Ondřejem Čuhaničem, kterého zdravím po telefonu. Dobré ráno, pane Čuhaniči.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak zvyšuje to vedro opravdu i riziko požárů?
1: Tak je to určitě jeden z faktorů, protože obecně lze říct, že pokud máme dlouhodobě teplotu nad 30 stupňů Celsia a vzdušná vlhkost nám vlastně klesá pod 30%, do toho se nám přidá vítr 30 kilometrů za hodinu, tak určitě můžeme mluvit o podmínkách, které vysušují. Vysušují člověka, kůži, rty, ale samozřejmě i přírodu. No a samozřejmě v kombinaci s hodným iniciátorem, jak třeba s bleskem při bouřce, nebo když je nějaká technická havárie, spadlé dráty vysokého napětí, nebo samozřejmě nezodpovědné chování člověka, no tak to je kombinace, která je nebezpečná pro vznik požáru. A ten se může samozřejmě i rychle šířit.
0: My teď sledujeme třeba ty obrovské ničivé požáry ve Francii nebo ve Španělsku. Je možné, že by se oheň v podobném rozsahu rozhořel i tady u nás?
1: Tak pokud se podívám do světa, co všechno je v dnešní době možné, tak nemůžu samozřejmě vyloučit vůbec nic, ale vážněji, já bych vycházel z toho, že Česká republika přeci jenom leží v rámci podnebí v mírném pásu, to znamená, že my jsme zvyklí, že se tu pravidelně střídají roční období, čtyřroční období a také ležíme severněji než například Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, kde ty rozsáhlé požáry jsou. A když se podívám do historie, tak největší požár, který evidujeme v poslední době, tak je to ten známý v Československém Švýcarsku v roce 2022 a tam pro příklad schořelo zhruba 1060 až 1100 hektarů půdy a když se podíváme do Francie, tak jenom za poslední dny tam schořelo více jak 42 tisíc hektarů, za tento rok dokonce 116 tisíc hektarů půdy, ve Španělsku za poslední týden dokonce 77 tisíc hektarů spálené země a to jsou obrovské rozdíly oproti tomu, na co jsme zvyklí v České republice. A když se podívám i do statistiky, kterou máme k dispozici tady u nás v Královéhradeckém kraji, tak zasledované období od 1. června do 29.7., tedy do dneška, tak my evidujeme 41 požárů v přírodním prostředí, z toho 39% je vlastně z celkového počtu požáry lesů. Za loňský rok za stejné sledované období je to 40 požárů, takže já bych v tomhletom ohledu chtěl uklidnit všechny posluchače.
0: Jinak to, že někde začne hořet, může být tedy v těch nejbližších dnech, jak už jsme se říkali, pravděpodobnější než jindy. Zajímá mě ještě tedy, jestli jste přizpůsobili třeba nějakým způsobem služby nebo pohotovosti u vás, tedy krajských hasičů?
1: Tak by na stanicích hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v přímém výkonu služby sloužíme v přesně určených početních stavech. Pro zajímavost je to minimálně 104 profesionálních hasičů ve službě každý den. A samozřejmě sledujeme meteorologické výstrahy a na jejich základě tedy případně posilujeme službu operátorů na našich operačních střediscích.
0: Říká mluvčí krajských hasičů Ondřej Čuhanič. Moc děkujeme za informace, pane Čuhaniči, a přejme si, ať nehoří. Mějte se krásně, děkuju.
1: Také klidné letní dny přeji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je téměř 20 minut po 8 hodině, nebo za 10 minut bude půl deváté. My jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové a dnes s Jaroslavem Tučkem, kterého zdravím. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Čekají nás horké dny, takže už dnes to začíná, vidíte.
2: Dnes to začíná přesně tak, na obloze hodně slunce, jasno až polojasno. No a ty teploty se nám vyšplhají k 37 stupňům, konkrétně 33 až 37 stupňů Celsia na horách. I tam budou ty teploty vysoké, 27 až 30 stupňů Celsia. No a vítr dneska bude foukat jenom slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky máme teď mírně nepříznivé, v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bioto je na stupni číslo 3 vysoká zátěž a je to kvůli těm vysokým teplotám. Mm-hmm.
1: No, což bude taky tropická.
2: Už jsme měli i dneska, byly místa, kde byla tropická noc, zítra jich bude o něco víc, v noci jasno až polojasno s tím, že v druhé polovině noci od západu přechodně bude až oblačno. Nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů Celsia, na Broumovsku, tak tam ty teploty budou nejčastěji kolem 15 stupňů. No a na horách tam bude od 21 do 18, takže i na horách bude nějaké místo, kde bude tropická noc. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den jasno až polojasno, s tím, že pak až později večer bude přibývat oblačnost a místy se přidají přehánky nebo bouřky, hlavně v té severní polovině regionu. Teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 a vítr, ten bude v průběhu dne slabý, proměnlivý, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, večer se to rozfouká, ten vítr na mírný a bude foukat od jeho východu, rychlost bude být 2 až 6 metrů za sekundu. Kde budou bouřky, bude přechodně zesilovat.
1: Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpověď a já za ní děkuju. Naschledanou.
2: Není za co, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
2: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
0: Jeho jízda byla impozantní.
3: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
0: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
2: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
0: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
0: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Aktuální vedra představují velkou zátěž pro organismus. Podle přednosty plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimíra Koblíška jsou v ohrožení hlavně lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce nebo cév. V horkých dnech by podle něj neměli zapomínat na pravidelné užívání předepsané léčby. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i během září. V Albrechticích nad Orlicí začala stavba dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí, kterého jsou Albrechtice součástí. Vůbec poprvé v obci zvolili stavbu řízeným protlakem a ne kopáním. Přesto se můžou objevit drobné komplikace v dopravě. Hotovo by mělo být ve druhé polovině srpna. V pevnostním městě Josefov u Jaroměře vrcholí přípravy na další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Ten začne v úterý a organizátoři očekávají znovu kolem 20 000 návštěvníků. Golfistku Sáru Kouskovou po půl 12. čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. A dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30 a biozátěž je na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 dejte na exitu Kukleny ve směru na Prahu pozor na předmět na vozovce. A dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: V dobrém ránu se teď podíváme do archivu a představíme vám práci archiváře. Vím, že našeho dnešního hosta nejvíc přitahují obory, jako je textilní průmysl, hornictví nebo sklářství. Roman Rejl pochází z Radvanic na Trutnovsku z česko-německé rodiny, jak jsem se o něm dozvěděl. Archivářem je 35 let nebo možná malinko víc a státní okresní archiv v Trutnově vede přes 32 let. Za tu dobu našel mezi archiváliemi určitě různé poklady a i o nich nám teď určitě bude vyprávět. Pane Rejle, vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Jak jste se vůbec dostal k tomuhle tomu povolání?
1: K archivařině. No, já jsem už od malička tak nějak jako inklinoval k historii a ke starým papírům, poněvadž jsem vždycky u babičky hledal něco na půdě. A tak to možná už trošku jako k tomu jsem tíhnul. No a nakonec teda to došlo tak daleko, že jsem tíhnul teda k historii, k archivnictví a to se dalo studovat v Olomouci a potom taky v Ústí nad Labem, takže jsem skončil nejdřív profesně jako podnikový archivář v Texlenu Trutnov. Aha. V letech 90 až 93 a potom teda jsem se přihlásil do výběrového řízení a skončil jsem teda v Trutnovském archivu a tam jsem dodnes.
0: A můžete ještě říct třeba ten první pocit, kdy jste se třeba sám jako podíval do archivu? Vzpomínáte si na ten moment?
1: Ano, já na to vzpomínám jako dnes, poněvadž to bylo na Babí, což je vesnice dneska, která je součástí Trutnova. A tam v bývalé škole sídlil okresní archiv. Dalo se tam dostat jedině asi dvakrát nebo třikrát denně autobusem. Bylo to v zapadlým Babí, moc badatelů tam nechodilo, tak 30 badatelů ročně, mezi nimi já. A vím, že jsem studoval materiály k dějinám svý rodní obce, k Radvanicím, které tam byly a ejhle tedy po x letech jsem teda se stal šéfem instituce, kde jsem teda bádal.
0: A kolik vám bylo tenkrát, když jste teda poprvé?
1: Tehdy jako student mě mohl být tak jako 15-16 roků, možná, že bychom dohledali ty doklady, ten badatelský list v archivu dnes.
0: To na vás asi koukali, protože asi mladí takhle studenti moc nechodili tenkrát do archivu.
1: Já si pamatuju takovou historku, kdy mi vedoucí archivu říkal, a máte vůbec občanský průkaz? Takže takhle to začínalo. Přes dějiny svý rodný obce.
0: No a začínal jste teda v archivu v Texlenu vlastně?
1: Já jsem začínal v Texlenském v 90. po roce 89, když profesor Wolf, který tam dělal přede mnou, skončil a šel dělat náměstka v Texlenu. Takže já věděl o mě tedy, že já chci archivařinu dělat, takže mě to zajímá a že jsem teda už předtím u něj studoval v archivu. Takže sáhnul po mně a já teda jsem se dostal do podnikové archivu, což je taky zajímavý, poněvadž jsem se skontaktoval se všemi těmi předky těch podnikatelů, které se tam archivovali, ty německé továrnici, Faltis, Walzel, Ettrich,

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes vedoucí státního okresního archivu v Trutnově Roman Rejl, kterého nejvíc přitahují obory, jako je textilní průmysl, hornictví nebo sklářství. Pochází z Radvanic na Trutnovsku, jak už jsme říkali, z česko-německé rodiny. Archivářem je 35 let a státní okresní archiv v Trutnově vede přes 32 let. Kromě toho je ale také historikem, publicistou, je autorem mnoha knih o obcích Trutnovska. Pojďme představit archiv jako takový v Trutnově.
1: No, když to mám oficiálně, tak archiv je paměťovou institucí, patří mezi paměťové instituce, jako jsou muzeum, galerie nebo knihovna, a zhromažďuje doklady o lidské činnosti. Máme nejstarší materiály od 14. století až do současnosti. Kdybychom to měli změřit, tak je to víc jak 5 kilometrů archivního materiálu. A my jsme od roku 2002 součástí státního oblastního archivu Hradci Králové, takže do této velké instituce patří další okresní archivy v Hradeckém a Pardubickém kraji, a v rámci té sítě archivů v republice jsme součástí teda rezortu ministerstva vnitra, přestože se spíše vždycky o rezortu mluví v souvislosti s hasiči nebo s policií, tak my jsme zhruba 1500 archivářů je v republice.
0: A co vás na té vaší práci nejvíc baví? Protože je to asi dobrodružství.
1: Já určitě jsem začal dělat tuto práci, poněvadž mě bavila, což byl předpoklad, a musím říct, že všichni zaměstnanci, kteří teda pracují u nás v archivu v Trutnově, a nejenom v Trutnově, v archivu, jsou srdcaři a práce je baví, což je na té práci potom vidět. Dostal jsem se k tomu, jak jsem už naznačoval, prostřednictvím nějakých starých dokumentů, které jsem našel, a pátral jsem, poněvadž jsem nemohl dohledat dějiny o své obci, respektive toho bylo napsáno málo, tak jsem se pustil i do zpracování dějiny vlastní obce. V tom archivu to je činnost

0: Já jsem říkal několikrát, že archivář je člověk mnoha povolání, poněvadž děláme jak manuální práci, když je zapotřebí, tak i vysoce odbornou práci, která potom je zhodnocena prostřednictvím nějakých publikací, spolupracujeme s různými vědeckými institucemi a v podstatě, kdybych to měl vzít narychlo, tak se zabýváme třema věcma, což je hlavně předarchivní péče, dohled nad institucemi, které mají vyřazovat materiál do archivu. A pak samozřejmě archiváři tam jsou od toho, aby zpracovávali ten materiál, který tam máme zhromážděný. A pak další věc, která je taková důležitá a zajímavá, je součástí té činnosti archivů, to je takzvaná postarchivní péče, což je prezentace, přednášky, publikování, prostě všechno, co se týká archivů a jejich využití.
1: No a ty obory, které jsem tady jmenoval, hornictví, textilní průmysl, sklářství, to je všechno to, co vás baví?
0: To mě samozřejmě baví, to zpracovávám nějakým způsobem, buď mám zpracováno nebo rozpracované, a pokud se někde něco zajímavého najde, což samozřejmě není jenom u nás v archivu, ale my se snažíme bádat a pátrat i v zahraničních archivech, pravidelně jezdíme každý rok na týden do Vídně třeba studovat. Ve Vídni je Trutnovské náměstí.
1: Aha, tak nevím, už vím. To je krásné, kde se tam vzalo?
0: No, ono je to na počest té jediné vítězné bitvy 660. války u Trutnova, takže na počest této vítězné Rakušáci pojmenovali jedno z náměstí ve Vídni.
1: To je neskutečné.
0: Byli jsme nedávno ve Vroclavě, poněvadž tam je kupa materiálu k našemu regionu, prostě děláme, co můžeme.
1: A kdybych se měl teda zeptat na nějaký poklad, který třeba ve vašich očích je pokladem, který jste za ty roky třeba našel.
0: On ten poklad, to je vlastně všechno to, co se u nás zhromažďuje, a přijde vždycky doba, která žádá určitý druh materiálu, písemnosti, přišly restituce, rehabilitace, navracení občanství a tak dále. Vždycky přináší ta doba sebou nějaké požadavky, takže o toho ty archivy jsou, aby teda byly využívány. Pokladem pro mě je teda v tuto chvíli celý to archivní bohatství v rámci všech archivů, ale kdybyste se zeptal mě osobně, co je pro mě velký poklad, tak pro mě velký poklad a velká radost byla, když rušili okresní úřady a převzali jsme na poslední chvíli materiál mlýnů, to znamená všechnu tu vodoprávní agendu mlýnů na okrese Trutnov, což jsou úžasný kolorovaný plány. A teď, když to vidíte, jak to všechno vypadalo, mnohdy už k tomu není žádná jiná dokumentace, žádné fotografie a ty plány jsou nádherný, kolorovaný, tak to vám srdce plesá.
1: Říká náš dnešní host, vedoucí státního okresního archivu v Trutnově Roman Rejl. Já moc děkuju, že jste přišel, taky děkuju hlavně za to, co děláte, za to, že je ta naše historie vlastně v těch nejlepších rukou, bych řekl. Moc děkuju.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Na Hvězdárně v Úpici začíná další ročník tábora pro dětské astronomy. Na východě Polska v noci zněl letecký poplach a odpoledne očekáváme vysokou zátěž vedrem. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
2: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
3: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
2: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
4: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
2: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: V Lovčicích na Chlumecku opravili hřbitovní zeď. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se obci podařilo získat dotaci na pokrytí přibližně 2/3 nákladů.
5: Máme na ní 1 000 000 dotaci, 1,5 milionu stála, kde jsme se pokusili zachovat původní železné díly jako vrata a plotové dílce, které jsme posílali na repas.
0: V Úpici na Trutnovsku začíná v tamní hvězdárně letní astronomická expedice. Je to už 68. ročník populárního tábora pro děti. V doprovodném programu budou děti na nedaleké přehradě Rozkoš například zkoumat zakřivení země. Přibližuje program ředitel hvězdárny Marcel Bělík.
6: O programu letní astronomické expedice nebo toho našeho astronomického tábora by se mohli mluvit dlouho, ale v principu můžeme říct jednoduchý slogan. Dejte nám na 10 dní své děti a my vám vrátíme mladé astronomy.
0: Hvězdárna je ode dneška uzavřená pro veřejnost. Do běžného návštěvnického režimu se vrátí 12. srpna. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okrese Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 13 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovaly polské stíhačky.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je proto na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové pozor na křižovatce ulic Víta Nejedlého a bratří Štefanů. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta, které narazilo do lampy veřejného osvětlení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A teď po 9. hodině už vám přejeme pěkné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Začíná dopolední habaděj a v turistickém seriálu dostaneme tipy na zajímavé turistické stezky, které najdete různě po České republice. V soutěži Zámecké léto navštívíme zámek Choltice a pozveme vás do galerie Bělohradská sýpka na mimořádnou výstavu věnovanou vzpomínce na slavného bělohradského rodáka, spisovatele Karla Václava Raise. Jana Kudyvejsová přeje hezké dopoledne.

0: Dnes je 30. července a to je Mezinárodní den přátelství, který jako významný den dokonce vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2011 a cílem by mělo být podporovat přátelství nejen mezi lidmi navzájem, ale taky mezi kulturami a mezi národy jako cestu k většímu porozumění, toleranci a míru. Tak jestli máte nějakého dobrého přítele, klidně i víc přátel, určitě to dnes s nimi můžete oslavit, zavolejte jim, pošlete jim SMS-ku, ale neodkládejte to, neříkejte si, že za chvíli nebo že potom odpoledne na večer. Víte, jak se to říká, co můžeš udělat hned, udělej hned, takže jim napište, ozvěte se jim. Můžete samozřejmě i v poledních písničkách od srdce, ale abyste na to náhodou nezapomněli, nebojte se, já to potom po 12. hodině ještě připomenu, takže dnes tedy přejeme všem přátelům všechno nejlepší a krásný den.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: No ale pokud s námi chcete soutěžit, tak to taky určitě neodkládejte, protože vlastně už jenom dnes a zítra, tak je to takové napínavé. Ještě dnes a ještě taky zítra budeme hrát o naše krásné ceny, což jsou knížky, vstupenky na různá divadla, ale taky je to soutěž o postup do slosování o hlavní cenu a tou je LED balónem pro dvě osoby. Tak právě teď nastala jedna z těch šancí v 9 hodin 13 minut a kdo to zvládne, kdo to dokáže a kdo to už dokázal. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, tady Jitka u telefonu.
0: Paní Jitko, gratuluju, jste rychlík.
2: To
0: víte, že podaří. Myslím si, že všem, kdo o to hodně, hodně stojí, se to ještě podaří. No a teď, co pro vás máme, je to knížka Nedělní káva a neb pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka. Takže gratuluju, něco ke čtení, ne na léto.
2: To jsem taky chtěla, no.
0: No a postup o ten let balónem do soutěže, víte, koho byste do koše vzala sebou?
2: No, kdo by se asi nebál, to bych někoho už sehnala.
0: Vyhlásíte v rodině nebo právě mezi přáteli anketu, když je ten Mezinárodní den přátelství, tak se to docela dobře hodí. Ještě jednou gratulace pro vás, paní Jitko, napíšeme to za chviličku spolu mimo vysílání a mějte se moc hezky. Užívejte léto, naslyšenou. No a pro vás další, ještě stále je tu šance, signál už dobře znáte, tak teď jenom, aby se to všechno sešlo, abyste zrovna měli čas a měli nejrychlejší ruku. Hodně štěstí přejeme.

0: Je 9 hodin 18 minut a i dnes pro vás máme další díl našeho prázdninového seriálu s Janou Pírkovou z Klubu českých turistů a povídáme si o značení turistických tras, protože Jana Pírková je předsedkyní značkařského obvodu Hradec Králové. Co to znamená? Může značit kdekoliv nebo se věnuje přesně tomuto svému regionu?
1: Ano, mám na starosti tento region. Někdy, když přichází noví značkaři, tak mají představu, že budou cestovat po republice a budou značit, přitom budou chodit, poznávat. A takhle to bohužel nefunguje. Značkař patří do svého obvodu a tam každý rok značí podle cestovního příkazu.
0: Jak dlouho už se tomu věnujete?
1: Já se tomu věnuji od roku 2011.
0: Tak to už máte spoustu značení a spoustu zážitků určitě. Máte nějaký, jak se říká, zážitky z natáčení, tak máte nějaký zážitek ze značení, buď z poslední doby nebo ze svých začátků?
1: Já mám hodně z těch začátků, to je, člověk ještě není tolik zkušený a já jsem vlastně začínala značit na Kladensku, protože v té době jsem ještě bydlela v Praze a v Praze už bylo plno a nepotřebovali tam značkaře, tak mě dali na Kladno a to Kladensko bylo takové trošku zanedbané, takže to tam byla taková trošku divočina. Pamatuju si značení, když jsme s kolegou jeli a napadnul nás tam pes, vlčák, takže jsme museli lézt na strom, tak to bylo docela divoké a musím říct, že ty začátky byly dost těžké, protože jsme jezdili autobusem a celý den toho značení byl dost náročný, takže se nám často stávalo, že na zpáteční cestě jsme usli a dojeli jsme až na konečno toho autobusu.
0: Mimochodem, mluvíte i o nových značkařích. Je jich dost v Klubu českých turistů?
1: No, u nás tady na Hradecku jich je dost. Za to jsme rádi, máme dokonce čekačku, takže kdyby se teďka někdo přihlásil, tak bych mu řekla, co to obnáší a dala bych si ho na čekačku. Jsou regiony, kde není tolik těch značkařů, ale myslím, že obecně v poslední době, jak je o tom více slyšet, tak je více zájemců a i mladších.
0: A protože je to naše prázdninové povídání, tak určitě vytáhnete z klobouku nějaký tip pro nás na výlet. Klidně může být z východních Čech i mimo východní Čechy. A možná pojďme klidně i pro náročnější, i pro takové ty méně náročné, kteří se chtějí spíš na pohodu projít.
1: Já bych začala to méně náročné. Musím říct, že jsem byla docela překvapená, jak krásné trasy jsou podél Orlice a podél Labe, které začínají přímo v Hradci Králové. Takže žlutá trasa od fakultní nemocnice, podél Orlice, dojdete skoro až do Svinár. Moc pěkná trasa, můžu doporučit. Stejně tak červená, ta vede od Tyršova mostu, od muzea a dojdete až v podstatě do Broumova. Co se týče těch dalších výletů, tak kdyby chtěl někdo něco náročnějšího, tak samozřejmě, kdyby jel třeba do Adržpaško-Teplických skal, tam je spoustu takových náročnějších terénů, tam se o to starají kolegové a já pocházím z Orlických hor původně, takže tam také třeba Uzemské brány, tam takové nenáročné terény tam jsou. A kdyby náhodou jsme mezi posluchači měli nějaké vozíčkáře, tak v Hradeckých lesích máme dvě trasy vozíčkářské označené a teďka letos jsme dělali třetí.
0: Máte nějaké plány teď na prázdniny vy osobně jako turistka? Prostě někam se podívat jenom opravdu jako výletník?
1: No, vzhledem k tomu, že mám čtyřletého syna, tak ty délky těch tras, které vybíráme, jsou poměrně omezené. I když někam jedem, tak samozřejmě koukám po trasách, co tam je v okolí a jsem překvapená, jak vlastně je to vedeno krásnými místy, takže v podstatě kamkoliv přijedeme, tak zkoumám, kde jsou jaké trasy. V létě se chystáme na Mělice a tam v okolí tak také se dá chodit. Mojí srdcovkou jsou Rychlebské hory, tam to mám strašně ráda, je tam krásná nedotčená příroda, značení tam je parádní, je to v takovém výběžku, kde se setkáte i s polským značením, takže se můžete podívat, jak se značí v Polsku, takže pokud má někdo rád takové ty vícedenní přechody, tak určitě můžu doporučit Rychlebské hory.
0: S Janou Pírkovou z Klubu českých turistů se setkáme v našem vysílání ještě i zítra a porovnáme turistické značení u nás a v zahraničí. To naše, to je totiž rarita. Je jednotné a pro celou Českou republiku. Značí se čtyřmi základními barvami a jak jsme se už dozvěděli, u nás je přes 40 000 vyznačených turistických tras.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Fandíte královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové jsme se vás včera snažili vybavit důležitými informacemi, pokud máte před sebou ještě dovolenou. Naším hostem byl advokát Vojtěch Adámek a bavili jsme se o náhradách nebo kompenzacích při problémech na zájezdech z cestovní kanceláří, jak se můžeme bránit, na co máme právo, na co už ne a co je možné reklamovat. A ptali jste se taky hodně na zrušené a spožděné lety.
1: Primárně musí být vždycky splněny podmínky, co se týká lhůt u toho zrušeného letu, co samozřejmě neplatí, když je to avizováno dostatečně dopředu, což jsou 2 týdny před plánovaným odletem, případně 7 dní. Ale z tohohle hlediska samozřejmě ještě bych zmínil, že to platí jenom na lety, když letíte z Evropské unie někam do třetí země, případně mezi Evropskou unií a plus země, které mají smlouvu, takže není to úplně automatické, je to opravdu přímo použitelné nařízení Evropské unie. A kdo vám zruší let, tak máte právo na kompenzaci, když to je vzdálenost do 1500 km na 250 euro, když od 1500 do 3,5 tisíce km, tak 400 euro a nad 3,5 a mimo Evropskou unii 600 euro. A pak se to případně i snižuje, když jsou nějaké, jsou nabízeny přesměrování a nebo je menší zpoždění, že se tam nějakým způsobem, že to vlastně ten let svým způsobem dožene to letadlo.
0: Co ty spožděné lety, protože to je asi spíš častější případ.
1: Ano, tam je to v podstatě stejné, protože bylo dovozeno, že platí ty samé kompenzace. V případě, když je spoždění, čekáte tam dlouho, tak samozřejmě jednak jsou nabízeny tyto kompenzace a jednak máte třeba právo na ubytování, i na to, abyste si zavolali, abyste mohli informovat, na stravu a tak dále, vždycky přiměřeně tomu, jak dlouhé to spoždění je. A samozřejmě ono to se pak někdy stává, že to spoždění trvá třeba den a pak to ještě zrušej, takže tam se to pak už ta kompenzace nedubluje, ale máte vždycky právo na nějaké ty přiměřené náklady na stravu a ubytování plus tyto kompenzace. Podstatné je, že to musí vždycky spoždění aspoň 3 hodiny, s tím, že i vždycky se dost bedlivě hlídá a jsem zaznamenal ve věci, co jsem řešil, bylo, že i od kdy do kdy a kdy dosedlo letadlo, kdy se otevřely dveře a opravdu tím argumentovala ta letecká společnost, že se trefili prostě vteřiny, dejme tomu, do toho limitu.
0: Celou radioporadnu s advokátem Vojtěchem Adámkem najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz a i s dnešním tématem jsme se trefili do počasí, kdy teploty stoupají, takže my probereme letní infekce, protože po 11. hodině přijde vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové paní doktorka Lenka Hobzová a naše témata budou salmonelóza, uchovávání potravin, řízek na cesty, hygiena při grilování, mytí rukou, koupání ve vodě se synicemi a některá další, tak si po 11. hodině určitě poslechněte, protože, jak říkám, tak přesně do tohoto počasí jsme se trefili s tímto tématem a je potřeba si to připomínat, abychom se vyhnuli nějakým nechtěným komplikacím.

0: 9 minut po půl desáté stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už se to blíží, další soutěž Zámecké léto ve 15:45. A my ještě předtím tady máme jednu informaci z Jičínska. Galerie Bělohradská sýpka totiž zve na další mimořádnou událost, a to interaktivní a hravou výstavu, která připomíná 100 let od úmrtí významného bělohradského rodáka, spisovatele Karla Václava Raise. Expozice nazvaná Komu bylo z hůry dáno otvírá prostor, ve kterém se historie potkává se současností. S podporou města Lázně Bělohrad ji připravila tamní knihovna a v Bělohradské sýpce natáčela naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My jsme teď v klenutém prostoru Bělohradské sýpky s Anou Vilda Crhovou.
2: Ta výstava se koná k výročí 100 let od smrti Karla Václava Raise, významného bělohradského rodáka, a my spolu s druhou kurátorkou Ilonou Mach jsme si dali za úkol po domluvě s městskou knihovnou bělohradskou, která je organizátorem té výstavy, představit Karla Václava Raise i těm, kteří ho třeba nečetli, ať už proto, že jsou teprve děti, nebo protože jim ho trochu znechutila školní výuka. Snažíme se ukázat to, že Raise má smysl číst i dnes a že stále je aktuální a zábavný.
1: Ta výstava má také takový regionální název ve vztahu ke zdejší krajině.
2: Výstavu jsme nazvali Komu bylo z hůry dáno, což je taková slovní hříčka, protože slovo hůra v názvu máme s velkým H a odkazujeme tím ke kopci Hůra, který je tady u Bělohradu, a kudy Rais chodil za svými prarodiči do Bukoviny. Ta cesta, která je velmi krásná, já sama ji mám moc ráda, tak ta se v jeho tvorbě objevuje několikrát, ať už v těch třeba povídkách nebo i ve vzpomínkách. Výstava vzniká podle architektonického návrhu architektky Kateřiny Radakulan, grafickou úpravou ilustrátorky a grafičky Barbory Millerové.
3: Já bych vás všechny moc rád přivítal na vernisáži výstavy k výročí 100letého výročí úmrtí našeho rodáka Karla Václava Raise, kterou jsme si připravili pro vás tady v Bělohradské sýpce. V první řadě bych moc rád poděkoval dvěma kurátorkám, Aně Crhové a Iloně Mach.
0: Kateřina Radakulan.
4: Primárně ona ta sýpka má extrémně nízký stropy. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že všechny exponáty půjdou do prostoru a pro ně jsou vytvořeny takový jednotlivý stanoviště, který využívají vždycky těch nejvyšších bodů těch jednotlivých klembách. Například teďka stojíme u takového objektu velikánský lišky, která je nejenom místo, kde se člověk může sednout, ale taky funguje jako výstavní panel, takže je na něm umístěna taková velikánská časová osa, která ilustruje Raisův život. Fotografie jeho rodiny a jeho rodokmenu.
1: Liška i symbolizuje něco tady přímo na Bělohradsku.
4: Tady se proslýchá a Rais taky píše v

na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové už za chvíli zámecké léto a tentokrát naše další zastávka, kterou bude zámek v Cholticích. Hodně štěstí při soutěžení.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl

0: byl stavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
1: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
0: Určitě. Máme tady několika set leté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
1: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
0: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
1: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
0: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko. Ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla z družce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, to... hladomorna, vodnici,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. Hradec Králové letos do programu Korenci investuje přes 3,5 milionu korun. Mladí čeští atleti míří do Spojených států na světový šampionát juniorů a odpoledne očekáváme vysokou zátěž vedrem. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Pěkné dopoledne. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: Vyšší je kvůli počasí i riziko vzniku požáru. Lidé by proto při pobytu v přírodě měli být ostražití. Hradec Králové se i letos zapojí do programu Korenci. Radnice vyčlenila na podporu lokální ekonomiky 3 miliony a 600 tisíc korun. Peníze zamíří do dvou oblastí, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: První z programů navazuje na loňskou podporu hradeckých obchodníků a poskytovatelů služeb. V letošním roce však rozšiřuje okruh zapojených subjektů. Kromě malých a středních podniků se mohou registrovat také neziskové a příspěvkové organizace, spolky nebo nově obecně prospěšné společnosti.
0: Druhá část programu Korenci je zaměřená na rodiny s dětmi. Vedle volnočasových aktivit a kroužků se můžou zapojit i obchody nabízející sortiment pro mladistvé. V pevnostním městě Josefov u Jaroměře se dokončují přípravy na další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Ten začne v úterý a organizátoři znovu očekávají kolem 20 tisíc návštěvníků, říká Zdeněk Konečný z produkčního týmu festivalu.
4: Pro naše návštěvníky stejně jako v předchozích letech chystáme řadu novinek. Mezi ty nejdůležitější asi patří zvyšování komfortu, nejen hygieny, ale i samozřejmě odpočinkových zón. Jak v samotném areálu, tak ve všech festivalových kempech. Navýšili jsme v tuhle chvíli i kapacity ubytování, rozšířili jsme jejich druh a v tuhle chvíli zajišťujeme dostatek pitné vody v areálu pro naše návštěvníky hned na několika místech. Sport.
0: Výprava mladých českých atletů míří na mistrovství světa juniorů do Spojených států amerických. Mezi největší medailové naděje pro šampionát v Eugene patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nikol Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic je loňským mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek.
5: Já si myslím, že se určitě z toho těžit dá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se na světový juniorský šampionát dokázal probojovat už před 2 lety. O to větší štěstí jsem měl, že jsem tam mohl mít i medaily, takže si myslím, že budu mít na soupeři výhodu, kvůli tomu, že vím, jak už to na světové akci funguje a co mě v podstatě čeká.
0: Atletické mistrovství světa juniorů v Zámoří začíná 5. srpna a končí 9.
1: Počasí.
0: Dnes je jasno až polojasno, teplotní maxima 33 až 37 stupňů, na horách 27 až 30. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je proto na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Záchranáři jsou u nehody osobního auta a motorky na rozcestí v obci Heřmánkovice na Náchodsku. Projíždějte tam s opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Deset hodin, 4 minuty, posloucháte dopolední Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Teploty stoupají. Pokud přemýšlíte, kde se ochladit, tak možná jeden tip pro nás bude mít naše stopařka, létající redaktorka Zuzana Boučková. Taky se před 11. hodinou spojíme s profesorem Vladimírem Koblíškem z fakultní nemocnice v Hradci Králové, abychom připomněli zásady toho, jak se bezpečně chovat v tomto horkém počasí, abychom si nepřivodili zbytečné zdravotní komplikace. Taky pro vás máme máme soutěž po 10:30. Věřte, nevěřte, dnes opět o knížku Muž, který našel klid, což je takový návod na to, jak si udělat osobní pohodu. Bez výčitek, taky si popovídáme s dětmi a taky samozřejmě a o to víc možná vás to bude dnes zajímat, protože je teplo, o víkendu se čeká mírné ochlazení, tak se spojíme i dnes s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Tak je za okamžik. Hezké dopoledne a ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pokud přemýšlíte, kam dnes utéct před vysokými teplotami, budeme pro vás teď mít jeden tip, tedy přesněji řečeno, bude ho mít naše reportérka Zuzana Boučková, která už míří v autě někam na severozápad. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne přeji.
1: Zuzko, řekni, kam přesně dnes jedeš, kam ses vydala?
2: Já dnes mířím na krásné místo, na lesní plovárnu Dachova u Hořic. V tomhle teple je to ráj na zemi, čisté koupaliště, vůně lesa a ikonická dřevěná architektura z první republiky. Člověk má hned chuť tam zůstat celý den.
1: Atmosféra první republiky tam opravdu dýchá z každého rohu, je to tam krásné. Voda prý je docela studená, tak jsem zvědavá, jestli ji vyzkoušíš, ale určitě tam nejedeš jenom odpočívat, takže co tě tam čeká?
2: Máš pravdu, je to tak, jedu tam i něco dělat, ale dnes něco moc pěkného. Od 15 hodin tam vypukne velká přehlídka plavek a šatů z 20. let minulého století v podání spolku panstva z Žíželevsi, který vede paní Iva Hrdličková. Ukážou věrné repliky ze starých žurnálů a já jsem zvědavá, jak v tom horku zvládnou promenádu i následné koupání.
1: No to koupání na tom bude nejlepší, ale na co všechno se lidé, kteří by chtěli dorazit za tebou, podívat se i na promenádu, můžou ještě těšit?
2: Návštěvníky čeká i ukázka dobových společenských mravů a laškování pod slunečníky. Mám přichystané vše na focení a natáčení, protože tohle bude, myslím, dnes nádhera. Milí posluchači, zbalte ručníky a přijeďte za mnou na koupaliště Dachova.
1: Tak to je opravdu výzva od naší reportérky Zuzany Boučkové. Ještě připomenu, že fotky a videa najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, taky na našem Facebooku a Instagramu. Tak si to tam hezky užij, Zuzko. A těšíme se na další informace. Naslyšenou.
2: Já také děkuji a odpoledne naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10 hodin 17 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Červenec už se nachyluje ke konci, dnes je 30. Možná jste už podovolené, nebo tak nějak v půlce, ještě vás něco čeká v srpnu. Každopádně je potřeba si odpočinout, jak se říká, od práce všeho druhu. A jestli je vám tenhle výrok povědomí, tak ano, určitě ve spojitosti s Ferdou Mravencem. A představte si, že za rok bude této kreslené postavičce Ferdy, tak jak ji vytvořil ilustrátor Ondřej Sekora, už 100 let. Do říše hmyzu se teď s dětmi vydá Tereza Brázdová.
1: Kdo je Ferda Mravenec?
2: Mravenec.
3: Mravenec.
1: A jak vypadá?
3: Vypadá, je černej, co takovým, už nevím.
2: Je černej, má takový kuličky, ve prostřed malou a zádu velkou.
1: A má něco na sobě, ten Ferda, nosil něco?
2: Šátek. Byl červený a měl bílý čopky.
1: A odkud toho Ferdu znáte, děti?
4: Od pohádce.
1: A máte někdo knížku doma Ferdovi, Mravenci?
2: Děda spal Dubic jíma.
1: Co tam ten Ferda vyvádí všechno?
2: Je hodné a nějaký jsou zlý šnek nějaký. Tej má dům a má dveře.
1: A znáte, děti, Brouka Pytlíka?
5: My máme o něm i knížku.
6: Je to Brouk s takovýma pytlema na zádech a je šedý.
1: A není trochu popleta?
6: Jo, je.
7: A takhle to vidíme my.
8: Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův v Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Mimo jiné se i v dnešním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnujeme počasí a vysokým teplotám. Jak jsem říkala, před 11. hodinou si budeme volat i s profesorem Vladimírem Koblíškem, lékařem, který nám připomene, jak se ochránit před extrémními teplotami. Ta zátěž má vrcholit hlavně odpoledne, i když se dívám na mapu, tak už teď v Hradci Králové 37 stupňů Celsia, v Náchodě jenom v uvozovkách zatím 31, v Trutnově Rychnově 33 stupňů a v Jičíně 35 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: A teď už taky voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Jaroslavu Tučkovi. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: No a pojďte nám to přiblížit. Jak bude odpoledne, co nás čeká?
2: Bude to samé, co jsme viděli teďko na obloze ráno a dopoledne, to znamená jasná až polojasná obloha. S tím, že ty teploty budou pomaličku dále růst a dostanou se nejčastěji do rozmezí 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách od 27 do 30 bude, no a vítr ten jenom slabý, proměnlivý od jihovýchodu do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky už se nám vylepšují a v podstatě jsou dobré. Biot máme na trojce, vysoká zátěž kvůli těm vysokým teplotám.
0: Na přehánky to asi zatím nevypadá, jak bude v noci a zítra.
2: V noci, ta první půlka noci bude jasná až polojasná, v druhé půlce se přechodně zvětší oblačnost a budeme mít až oblačno od západu. Ty nejnižší noční teploty na mnoha místech, tropická noc 22 až 19 stupňů Celsia, v Broumovském výběžku kolem 15, no a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Z toho horka většinou přicházívají nějaké bouřky, tak chystá se něco třeba na víkend?
2: To už zítra je nějaká v celku pravděpodobnost bouřek. Očekáváme v průběhu dne jasno až polojasno, večer pak bude přibývat oblačnost a místy se přidají přehánky nebo bouřky, hlavně v té severní půlce našeho regionu. Zítřejší teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 28 až 31, vítr bude stále slabý, proměnlivý, 1 až 4 metry za sekundu, večer potom trošičku zesílí a bude foukat od jeho východu, rychlost bude mít 2 až 6 metrů. A v bouřkách bude přechodně zesilovat. No a ten víkend tam se nám trošičku ochladí. V sobotu nás bude přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená studená fronta, takže tam budeme potom večer očekávat i nějaké srážky. Jinak přes den bude polojasno až jasno, až večer od západu bude přibývat oblačnost a v průběhu večera se budou místy vyskytovat přehánky nebo bouřky. No a na závěru dne zase ty bouřky i ty přehánky budou odcházet dál k východu. Teploty budou jenom do 33 stupňů. No a neděle, ta bude většinou polojasná, zatím tam žádné srážky neočekáváme. Teploty v maximech 28 až 32, minima stále poměrně vysoká 20 až 16. Takže o víkendu si lehoulince odpočineme od vysokých teplot, protože v pondělí opět pojedeme na novo v těch extrémních teplotách.
0: Jaroslav Tuček, děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: No a my v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové už za chviličku spustíme další naší soutěž, tentokrát tu pravidelnou dopolední. Věřte, nevěřte a budeme hrát o knížku Muž, který našel štěstí.

0: Další knížka je tu pro vás připravená. Posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové. Máme krátce po půl jedenácté, takže ten čas pro vás, kdy si můžete zavolat nebo napsat sem k nám o knížku, ale samozřejmě to nebude jenom tak. Budete k tomu muset připojit ještě svoji odpověď, ale stačí se rozhodnout jenom, jestli nám budete věřit nebo nebudete věřit. Není to žádná vědomostní soutěž, je to úplně jednoduché a naše telefonní číslo 726 46 46 46. Hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid a štěstí, a je to o jeho cestě k takové osobní pohodě, k sebelásce, je to o tom, jak zpomalit bez výčitek, jak najít klid v těch okamžicích, kdy už je toho prostě na vás moc, a ta kniha vám dá návod, jak čelit tlaku, přílišným očekáváním a jak se zkrátka dostat do té osobní pohody, kdy z toho nebudete mít žádné výčitky, nebudete v tu chvilku myslet na ostatní, ale uděláte si ten čas jenom pro sebe. A ten si můžete udělat i teď pro soutěžení a zavolat nám a napsat.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ale nejdřív si musíme říct, co se odehrálo v jednom městě. Do pohody určitě se dlouho dostávali obyvatelé a sousedé jednoho hudebníka, kterého nakonec, pozor, zatkla policie. A to jenom proto, ale asi v uvozovkách jenom proto, že hlasitým hraním na kytaru nenechal víc než sedm let to trvalo vyspat své starší sousedy. Samozřejmě, že se snažili to vyřešit přes úřady, přes různá varování, ale nic nepomáhalo a on opravdu noc co noc, dá se říct, hlasitě hrál na desítky svých kytar, do toho naplno pouštěl rádio, ještě k tomu zpíval. Takže tři sousedé uvedli, že jim to způsobilo spánkovou deprivaci a deprese, a u čtvrtého se rozvinul tinnitus, neboli neustálé zvonění v uší. Nakonec se jim podařilo nazbírat důkazy. Vyšetřovatelé naměřili v okolí, pozor, ne v tom hudebníkově bytě, ale v okolí, hladinu hluku přesahující 80 decibelů, což je podle úředníků přibližně stejně nahlas jako uvnitř jedoucího vlaku. Takže nakonec se to podařilo vyřešit, ale po 7 letech tohoto hudebníka nadšeného zatkla policie. Co myslíte? Je to pravda nebo není? 726 46 46 46 naše telefonní číslo. Kdo si s námi popovídá? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobré dopoledne, je Hanka Strupnová.
0: Ano.
2: Věřila bych tomu.
0: Paní Hanka, věřila. Jaké máte sousedy, paní Hanko? Neříkáme vaše příjmení, měli. Takže měli. Skvěle. Měli. Žádné problémy, nikdo na hlas nehraje, nespívá.
2: Ne.
0: Nikdo
2: ne.
0: Neruší.
2: Občas taky, ale jako v pohodě úplně.
0: Máte se rádi. Tak děkujeme ano. Za odpověď, moc vás zdravíme a mějte se krásně.
2: Ano, taky,
0: naslyšenou, nashledanou. A teď dobré dopoledne, už tam asi je někdo další, je? Dobré dopoledne.
3: Dobrý den,
0: dobrý den.
3: Zdravím, tady Jaroslava.
0: Ano.
3: Já bych zkusila nevěřit.
0: Zkusila byste nevěřit. A proč myslíte, že třeba se vám zdá dlouho, že to trvalo 7 let?
3: No, že by to nebo... tak dlouho trvalo prostě, než by se to vyřešilo, že jo?
0: Dobře. 7 let, tak ano. No to říkám já zatím, ale máte pravdu, může to být klidně i míň. Paní Jaroslavo, co vy a vaši sousedé?
3: Dobrý.
0: Všechno dobrý.
3: Jo, v pohodě.
0: No a zažila jste někdy nějakého hudebníka, třeba od kterého by bylo slyšet zpívání nebo hraní na nějaký nástroj?
3: Jako v bytě, jo, doma.
0: No, doma, nebo někde.
3: Ne, tak...
0: Ne, ani ne, máte ne. Klid. Tak se mějte moc hezky, ať to hlavně
3: taky
0: vydrží.
3: Zdravím.
0: Taky zdravíme. Naslyšenou, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: A další někdo s námi teď soutěží. Dobré dopoledne, tady je soutěž Věřte, nevěřte, Český rozhlas.
4: Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, odkud nám voláte?
4: Já jsem z Náchoda, Zdenka.
0: Paní Zdenka z Náchoda, tam máte taky dobré vztahy se sousedy?
4: Ale jo.
0: Nechci do toho zbytečně šťourat, doufám, že ano, ale teď povězte, jestli tomu věříte, tak to celému, jak jsem to říkala, nebo nevěříte.
4: Já bych tomu i věřila.
0: I věřila, tak. Bylo tam malinké zaváhání, ale píšu si, než si to rozmyslíte, a zdravíme vás do Náchoda, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
0: Klidně můžete přidat i nějaké svoje příhody, příběhy se sousedy, můžete nám to i napsat e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bezmasé jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Do soutěže Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové jsem dnes vybrala jeden příběh týkající se sousedských vztahů a taky nadšeného hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru obtěžoval víc než 7 let svoje sousedy, že se ani nemohli pořádně vyspat a dokonce doložili, že se u nich rozvinuly potíže jako třeba deprese, spánková deprivace nebo i tinnitus, neustálé zvonění v uších, a po 7 letech ho nakonec potom ale zatkla policie. Tak co myslíte, je to pravda nebo to není pravda? Ještě vyberu třeba pár odpovědí z e-mailu. Pan Petr, dnešní tvrzení se mi nelíbí, takže nevěřím. A ještě jedna odpověď. Dobrý den, dnes nevěřím. Je-li to pravda, tak to byly tolerantní sousedy.

Opravdu jich měl tolik, naplno pouštěl rádio, takže ti čtyři sousedé z toho opravdu měli zmiňované zdravotní potíže, ale nakonec nazbírali důkazy, povedlo se to, vyšetřovatelé tam byli měřit hladinu hluku, zjistili, že přesahuje 80 decibelů, což je podle úředníku přibližně stejně nahlas jako uvnitř jedoucího vlaku, a opravdu ho zatkla policie, v bytě zabavila přes 40 kytar, z nichž mnohé byly elektrické, byly tam CD přehrávky, kazetové magnetofony, taky zesilovače, a ti sousedi potom uvedli, že nejen v noci, ale v podstatě po celý den se tam mísily nejrůznější zvuky. Dovedete si to představit, víc než 7 let. Tak nakonec muže zatkla policie a byl obviněn ještě navíc z ublížení na zdraví. Příběh je pravdivý, kdo získá knížku z nakladatelství Kazda Muž, který našel klid. Bude to paní posluchačka z Náchoda, která tomu celému věřila. Takže moc gratulujeme a i zítra tu budeme mít ještě pro vás jednu knížku, takže po 10:30 se těším, že si s námi zase zahrajete.

0: Je 10 hodin 49 minut, s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové a teď se opět chvíli budeme věnovat současnému počasí. Vysoké teploty těchto dnů způsobují některým lidem závažné zdravotní komplikace, kvůli kterým končí i v nemocnici. Vedra jsou velkou zátěží pro organismus i biopředpověď dnes hlásí trojku, proto bychom to neměli podceňovat, jak upozorňuje i přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové profesor Vladimír Koblížek, kterého teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane profesore, které části našeho organismu, kromě srdce, horko nejhůř snášejí a jsou vysokými teplotami nejvíc zatížené?
1: No, tak v podstatě je to srdce, je to mozek a jsou to plíce, tři orgány. A týká se to zejména dvou zranitelných částí populace. Jednak to jsou starší lidé nad 65 a pak lidé, kteří mají nějakou respirační nebo srdeční chorobu chronickou, pro kterou se musí léčit. Takže u těch lidí je to riziko zhoršení výrazně větší.
0: Na která oddělení nemocnice se dostává v těchto extrémech nejvíc pacientů a s jakými to je nejčastěji potížemi?
1: No tak v podstatě úplně nejvíce zatížená je samozřejmě emergency, kde skutečně tam je extrémní provoz. A záchranná služba tam vozí hodně pacientů v těžkém stavu s úpalem, s úžehem, se stavy kolapsů, to je taková první část. No a pak část pacientů, kteří mají právě třeba chronické respirační onemocnění, jako třeba plicní fibrozu, plicní emfizem, plicní nádory, tak skoro všem se výrazně hůře dýchá. Mohou mít takzvanou exacerbaci, pokud se jedná o CHOPN nebo o těžké astma, případně mohou mít zhoršené stavy, když to jsou pacienti v léčbě třeba plicních nádorů, kterých je bohužel také hodně. No a tyto pacienti jsou tak zranitelní, že my jim radíme, aby zůstali co nejvíce v interiéru, aby pokud mají klimatizaci nebo nějakou možnost ventilace, aby se snažili nějak ochladit a aby vydrželi. V případě, pokud jim bude zle, tak aby zavolali záchrannou službu nebo se nechali dovíst do nemocnice, protože se nedá očekávat, když jim bude nějak zle, že to samo odezní. To ty stavy, pokud to u těch nemocných pacientů přijde, tak je potřeba to řešit dřív než později.
0: To znamená, to jsou ty hlavní zásady, jak se chránit v současném počasí a ještě k tomu ochlazování, přece jenom ledové nápoje, klimatizace. Třeba pro kardiologické pacienty nebo vaše plicní pacienty může to znamenat i zvýšené riziko, když to přeženou?
1: No, to máte pravdu, no, je to už je tak, všechno je o míře. Takže to ochlazování, když je to úplně ledový nápoj, to není dobře, čili chce to, aby to nebylo nic teplého, žavého, aby to bylo vlažné nebo lehce studené, stran těch nápojů, stran klimatizace, tak jsou obecné zásady, že by ta klimatizace neměla být na nějakou tu hodnotu třeba 19 nebo 18 stupňů, jak se třeba v zahraničí ve Spojených státech, to je běžné, že třeba obchodní centra jsou takhle chlazená, to je velmi nezdravé, ten rozdíl by neměl být více než těch 10 stupňů maximálně mezi tím venkem a vnitřkem, takže málně do klimatizaci a dá jí třeba na 25, tak to je tak mezní teplota, neměla být někde pod 20, ale bohužel se to tak děje. No a když má někdo bohužel jenom třeba ten ventilátor, tak tam je dobré zatáhnout závěsy, udělat zevní stínění, zapnout ventilátor, udělat trošku průvan. Většina těch lidí si s tím dokáže nějak poradit, ale jsou lidé, kteří bohužel bydlí třeba na jižní straně a nemají okna na dvou stranách té budovy, nemají zahradu, nemají možnost třeba nějakého venkovního bazénu, ale je fakt, že v tom vedru, co bude dneska a zítra, tak ani pobyt kardiaků nebo respiračně nemocných lidí v bazénu není úplně to nejlepší řešení. I jedině pokud je třeba na zahradě někde ve stínu, tak na chviličku to dává smysl, ale nějaké pobyty na koupališti na sluníčku jsou jistě špatně.
0: Připomíná přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové profesor Vladimír Koblížek, abychom to opravdu zbytečně nepodcenili. Děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas. A přejeme i přesto hezký den a děkujeme. Naslyšenou.
1: Jo, všichni se opatrují, jdeme na ty, kteří jsou křehký.
0: Děkujeme. Naslyšenou. No a já připomenu, že po 11. hodině v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové nás čeká ještě další téma a to budou letní infekce a jak jim předcházet.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Objekty Národního památkového ústavu na konci léta nabídnou vstupné zdarma. Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová trénuje české hokejistky a odpoledne bude až 37 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
3: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept Státní ústav pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešleho dnes skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
2: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. Národní památkový ústav otevře ve dvou termínech vybrané objekty k prohlídkám zdarma, konkrétně 30. srpna a 27. září. V Královéhradeckém kraji spravuje Národní památkový ústav celkem 5 památek, hospital Kux a zámky Ratěbořice, Náchod, Opočno a Hrádek u Nechanic.
4: Přestože je vstup na vybrané prohlídky zdarma, návštěvníci si musí předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Prohlídky budou stejné jako během běžné návštěvnické sezóny, zdarma ale nebudou přístupné všechny okruhy. NPU doporučuje kvůli omezené kapacitě návštěvnických skupin včasnou rezervaci. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
2: V Úpici na Trutnovsku začíná v tamní hvězdárně letní astronomická expedice. Je to už 68. ročník populárního tábora pro děti. V doprovodném programu budou děti na nedaleké přehradě Rozkoš například zkoumat zakřivení země, přibližuje program ředitel hvězdárny Marcel Bělík.
5: O programu letní astronomické expedice nebo toho našeho astronomického tábora by se mohli mluvit dlouho, ale v principu můžeme říct jednoduchý slogan. Dejte nám na 10 dní své děti a my vám vrátíme mladé astronomy.
2: Hvězdárna je ode dneška uzavřená pro veřejnost. Do běžného návštěvnického režimu se vrátí 12. srpna.
1: Sport.
2: Přípravu na novou sezonu odstartovali v Chomutově české hokejistky. Poprvé je u týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. O bruslařská cvičení se ale nestará.
6: Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování, takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
1: Počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, teploty vystoupají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž je proto na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor na Trutnovsku. Nehodu dvou osobních aut bez zranění máme hlášenou na silnici 301 mezi obcemi Radvanice a Horní Vernéřovice, konkrétně na odbočce do obce Jívka. Dobře, dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 11. hodině dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je čtvrtek 30. července a s tématem dnešní radioporadny jsme se opravdu trefili do počasí, protože naším tématem budou letní infekce, salmonelóza, nechávání potravin někde na vzduchu, na sluníčku, uchovávání potravin, řízek na cestách, hygiena při grilování, mytí rukou, co může způsobit koupání ve vodě se sinicemi. To všechno už za chvilku probereme s doktorkou Lenkou Hobzovou. Přejeme dál krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: Radioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes se budeme bavit o infekčních nástrahách léta. Naším hostem je paní doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak dovolenou nebo tábor můžou pokazit například střevní potíže? A ty můžou být klidně i následkem výletu, kde jsme snědli něco špatného nebo jsme si pořádně neumyli ruce. A jedním z takových onemocnění je salmonelóza, což je infekční onemocnění. Jak se dá rozeznat od běžné střevní chřipky nebo od toho, že nám jenom prostě něco nesedlo?
2: Tak na úplném začátku to většinou moc nepoznáme, protože ty příznaky jsou podobné u všech takových zažívacích potíží, ale u té salmonelózy tam ty problémy jsou výraznější, ty lidi víc zvrací, víc mají větší, výraznější průjmy a snadněji to jde k dehydrataci a zejména malé děti mohou skončit v nemocnici.
1: Je to podstatné, abychom to měli potvrzené, že se jedná o salmonelózu, nebo ta léčba víceméně a to zotavení je podobné jako u jakýchkoliv jiných střevních potíží?
2: Tak vždycky je lepší, hlavně teda z epidemiologických důvodů, vědět, o co se jedná, takže to vyšetření, když se ten člověk dostaví do nemocnice, se provede a ten význam to má hlavně proto, aby se odchytil ten zdroj toho problému, to znamená, kdyby se zjistilo, že to je například z nějakého jídla, tak aby se zavčas zastavilo podávání toho konkrétního jídla, aby prostě bylo co nejméně nakažených dalších lidí. Takže určitě ta diagnostika význam má, hlavně pro ty ostatní, teda pro toho samotného člověka ta léčba je spíš příznaková, takže se řeší to odvodnění zavodňováním a nějaké speciální léky, jako třeba antibiotika se u těch salmonelóz spíš nedávají kvůli tomu, že tam naopak můžou prodloužit to odzotavování a úzdravu.
1: Význam to bude mít určitě třeba v případě, že se dítě vrátilo z nějakého tábora, mm-hmm, nebo že jsme se vrátili obecně z nějakého kempu, z nějakého zařízení, aby se to podchytilo i tam.
2: Určitě, aby se to podchytilo i tam, aby třeba i ta rodina věděla a dala si pozor, aby třeba ten člověk, když bude vědět, že má to dítě salmonelózu a třeba nemusí ani skončit v nemocnici, tak aby se třeba zabránilo kontaktu s dalšími sourozenci, aby prostě to nechyt nikdo další, nebo babička, aby prostě neonemocněla tímto, takže proto to má význam také.
1: Hrozí salmonelóza víc právě v létě, kdy máme vysoké teploty a vlastně skladování potravin a všechno kolem toho je složitější a náchylnější?
2: Určitě se to v létě nabízí víc, než by v zimě salmonelóza vůbec nebyla, ale v létě se ty bakterie snadněji se množí a řekla bych, že si i míň dáváme pozor na tu hygienu, jak je třeba teplo, tak člověk na některé návyky, které běžně dodržuje, tak třeba i zapomíná, nebo třeba k tomu nejsou ty správné podmínky, jak jste zmínila, to stanování, kempování, tak ne vždycky máme v dosahu dostatek pitné vody, aby jsme mohli si všecko, co potřebujeme, umýt a hlavně i ty ruce umýt.
1: Salmonelózu způsobují bakterie salmonely, svědčí jim víc vysoké letní teploty, nebo co se s nimi děje?
2: Tak tam jde o to, že v podstatě v tom jídle salmonely se tyhle, jak jste říkala, přenášejí jídlem kontaminovaným nebo špatně teplně zpracovaným. A záleží teda na infekční dávce a v těch letních měsících se ta bakterie v tom jídle snadněji namnoží a proto tam dochází k častějšímu teda vzniku toho onemocnění.
1: Je důležité skladování potravin, hygiena, mytí rukou, ale i hygiena při vaření, grilování, k tomu se určitě ještě dostaneme. Ale ještě než dovezeme potraviny domů, když jedeme z nákupu, nakolik jejich stav ovlivňuje přerušení, chlazení, převoz domů, než se dostanou znovu do lednice nebo do mrazáku?
2: Tak záleží, jak dlouho jedeme domů teda z toho nákupu a určitě tam nějaká ta hodina není úplně málo potom na to, aby se něco stalo, takže určitě se doporučuje potraviny, které podléhají té rychlé zkáze, to znamená třeba maso, jogurty, vajíčka, tak dát jakoby do chladící tašky, třeba s nějakou ledovou vložkou, aby se co nejméně ty potraviny ohřály a ještě teda třeba v tom autě přesto dát nějakou folii nebo nějakou takovou tu deku nebo něco, cokoliv máte, aby na ty potraviny nesvítilo přímé slunce, přímé světlo, protože i to může ovlivnit, ty potraviny se pak snadněji zkazí.
1: No a co převoz jídla na dovolenou? Teď nemyslím myslím konzervy nebo nějaké ty zavařené sklenice, kdo si opravdu veze sebou potraviny, ale třeba řízek, což máme už zpracované kuře, případně vepřové maso. A od jak živa ten řízek s chlebem je považovaný za potravinu, která na výletě vydrží v alobalu, ale ani třeba ne v chladící tašce.
2: Tak určitě řízek je dobrá věc, protože člověk se po něm zasytí, pak se snadněji jako pokračuje v té cestě, ale pokud si sebou vezmete řízek, tak je potřeba jej sníst co nejdřív. To znamená, když vyrazím ráno třeba na tu cestu, tak nejpozději do toho oběda ten řízek sníst, aby zase se nám v něm nenamnožilo něco, co tam nechceme, nebo aby se prostě jenom nezačal kazit a my jsme si nespůsobili nějaký zdravotní problém z tohohle.
1: Tím pádem, i když už je tepelně upravený předtím, tak tam k tomu může dojít. Může, neříkám přímo tu salmonelózu, ale prostě jiné
2: může
1: věci.
2: Vlastně dojít k tomu vlastnímu procesu kažení toho jídla, tou oxidací a tím působením světla a tepla, takže tam určitě ten řízek nenechává do druhého dne a co nejdřív ho sníst.
1: No tak to jsme se zastavili u řízku, ale my budeme pokračovat v dovolených, budeme pokračovat v naší letní tématice s paní doktorkou Lenkou Hobzovou za okamžik.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes o tom, jak cestovat bezpečně v létě, jak jíst bezpečně v létě o prázdninách, abychom se vyhnuli nějakým nepříjemným infekčním onemocněním. My jsme mluvili s paní doktorkou Lenkou Hobzovou o salmonelóze. Už to tam trošku zaznělo, ale pojďme to shrnout, které potraviny můžou být nejčastějším zdrojem.
1: Tak určitě potraviny s vysokým obsahem bílkovin, jako třeba maso, vajíčka, mléko, jogurty. Obecně potraviny, které nejsou trvanlivé, takže tak, jak v běžném životě se snažíme spíš konzumovat věci čerstvé, pokud možno přinesu, zpracuju s ním, tak na ty cesty je lepší se těch vyloženě čerstvých věcí vyvarovat, třeba když je nesním do nějaké brzké doby, to znamená ráno vyrazím do oběda si ten salát s ním, takže tam spíš vozit třeba suché pečivo, k tomu třeba něco trvanlivého, co si k tomu můžu sníst a spíš jako střídměji se stravovat na tu cestu, abychom si tu dovolenou pak užili.
0: Takže zdaleka to nejsou jenom vajíčka a kuřecí maso, jak to tak asi, to se vybaví asi úplně každému, hnedka jako první, ale je toho mnohem víc.
1: V podstatě cokoliv má být v lednici, tak je problém na té dovolené. Pokud teda chci si sebou vzít třeba obloženou bagetu se šunkou, salátem, tak ta bageta by pak měla být v té autoledničce. Prostě zavřená při nějaké definované teplotě, jak jsme zvyklí doma, a v podstatě co nejméně tu ledničku otevírat a zabránit přístupu světlu, tak jak doma, aby to, co je v ledničce, má být v ledničce. Když je to v autě, na sluníčku, v teple, tak je to problém.
0: Pojďme připomenout ještě zásady té kuchyňské hygieny a grilovací hygieny. Samozřejmě krájení, oddělená prkénka při grilování, to všechno asi tam bude patřit.
1: U toho grilování to teďka asi tak jako nejčastěji nás může potkat víc než kdy jindy, tak tam je nejvíc důležité asi teda na začátku toho procesu, kdo ten kuchař, kdo vlastně to jídlo připravuje, anebo i ty, kteří to jídlo pak vlastně jedí, by měli mít umyté ruce v pitné vodě, ne v užitkové nebo v nějaké jakoby vodě, kde se nejsme jistý, že je zdravotně nezávadná, to je úplný základ. A potom tam je potřeba zabráždit nějak, jako říká jsem, křížová kontaminace jídla, to znamená, když budu mít ogrilované maso, tak je musím sundávat z toho grilu třeba nějakou jako špachtlí nebo nějakou podávačkou, když to řeknu lidově, a tohleto náčiní by nemělo se používat zase k nabírání toho syrového, tak aby vlastně na tom nebyly zárodky z toho syrového masa. Takže na to syrové maso mít jiné náčiní než na to hotové. A třeba na tom grilu, když to je takový běžný postup ze života, že se k tomu přikládá, k tomu hotovému masu třeba ještě to syrové, tak to je lepší nedělat, nebo teda nemělo bys to dělat, protože tím syrovým masem vlastně si tam můžu znehodnotit to hotové, protože tam můžu přenést nějaké bakterie.
0: Já jsem ráda, že to říkáte s tou obracečkou, protože kvůli tomu jsme se zrovna nedávno doma hádali, kolik jich používat a že vlastně jak říkáte, my tam dáme to syrové, pak ho ještě otočíme a ono z jedné strany pořád je syrové. A když už je to teda zatažené, tak pak můžeme použít
1: nějakou, kterou... Tak potom na to zatažené už na to hotové maso. Bude. Takže na to, když je to syrové nebo polosyrové, tam se může na to syrové a potom na to hotové, když už tam není tam ta krev, tak potom už jakoby se dá použít zase jiná čistá, s kterou se pak to podává i na ten talíř.
0: A z toho hotového masa tu obracečku, dejme tomu, můžeme použít i na obracení zeleniny nebo ovoce, pokud tam grilujeme něco vedle, nebo to, ideálně asi by měla
1: to
0: být se, ještě
1: to zase asi zvláštní. úplně ideálně jo, ale asi zase, aby jsme z toho nedělali velkou vědu, tak tam potom asi je čím jednodušší, tím lepší, takže na to hotové a na tu zeleninu prostě použít
0: jinou než použít na syrové.
1: Jinou než na to syrové.
0: Dobře, takže dvě nám stačí, vyřídím taky doma. No a při jakých teplotách zničíme ty bakterie, například salmonely, o kterých jsme se bavili?
1: Tak na těch 70 stupňů by se ty bakterie měly zničit, ale tam je potřeba dostatečně dlouhou dobu, minimálně těch 20 minut nebo 15-20 minut to maso dělat. To je taková obecná poučka, ale samozřejmě záleží na tom, jak je ten plátek silný, takže někdy máte tenký plátek naklepaný, tak ten v podstatě za 10 minut je hotový, dobře propečený. Tam jde spíš o tu kvalitu té vlastně vlastní tepelné úpravy, nejenom o tu délku té přípravy, ale aby to opravdu bylo dobře zpracované. Takže jako ty krvavé stejky v létě asi nejsou úplně moc vhodné. Hmm. Tím možná nepotěším gurmány, ale nebo můžou, ale pak musí vnímat to riziko.
0: No a od grilování se dostaneme ještě k léčbě salmonelozy, ale ještě tady máme další témata, jako třeba koupání v přírodní vodě. K tomu všemu se dostaneme s paní doktorkou Lenkou Hobzovou za okamžik.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Naším hostem dnes doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, radioporadnu. Stále ještě mluvíme o salmoneloze, mimo jiné tedy, protože to je infekční, velice nepříjemné onemocnění. Když máme tu salmonelozu potvrzenou, což třeba někdy ani nemusí být, když nezajdeme k lékaři, ale když už víme, že se o ní jedná, jak se můžou bránit ostatní členové domácnosti?
1: Tak ostatní členové domácnosti se musí bránit tím, že ten dotyčný nemocný by měl být aspoň částečně oddělen od těch ostatních. To znamená, i když třeba nemáme tu bariéru, že by měl vlastní pokoj, tak vždycky při kontaktu s tím nemocným a s tím třeba, když mu pomáháme převlíct třeba to oblečení nebo převléknout postel, tak je potřeba si umýt ruce vždycky teda i předtím i potom, jednak aby jsme ho ještě mu nepřiložili něco dalšího, co ještě nemá z těch infekcí. Takže chráníme jeho a potom chráníme sebe i zbytek teda rodiny, abychom si ty bakterie neroztahali na ostatní členy rodiny a na povrchy v té domácnosti a nedej bože na to jídlo, které budeme připravovat ostatním členům rodiny. Potom ještě taková, prostě takové zásady chování třeba na toaletě, zásadně by teda měl ten člověk, který použije toaletu, tak splachovat se zavřeným víkem, aby teda ty bakterie z toho obsahu se nedostávaly do prostředí.
0: Pokud toho nemocného trápí průjmy, tak prý není vhodné používat léky na zastavení nebo pomalení činnosti střev. Jak to tedy léčit nebo jak mu ulevit, co použít?
1: Tak základ je, v podstatě ten člověk má problém s tím, že má průjem jednak, takže to střevo je zasažené a pak má problém s tím, že u toho následkem toho průjmu vzniká dehydratace, tak do toho člověka je potřeba dostat vodu nějakým způsobem, buď teda obyčejnou vodu, anebo potom se používají nějaké rehydratační roztoky, buď z lékárny, anebo troška soli, trošku cukru dát do vody, nebo i se někdy říká pomerančová, citronová šťáva, ale to v začátcích té nemoci bych spíš nedoporučovala, tam spíš obyčejnou vodu nebo hořký čaj a spíš teda tomu střevu ulevit a nic moc nejíst, aby se ten problém jakoby dál nezhoršoval, aby si to střevo odpočalo. A ty léky na zastavení průjmu záleží na tom teda, co to je. Tam někdy je potřeba nechat ty bakterie z toho střeva odejít. Když si vezmu něco na zastavení průjmu, tak vlastně způsobím to, že ty bakterie v tom střevu jsou, nedostanou se ven a můžou třeba, není to tak často třeba u salmonely, ale spíš i u jiných průjmových onemocnění, tak tam může dojít třeba k proděravění toho střeva následkem toho, že tam ty bakterie zůstanou, že tam jakoby zakonzervujeme.
0: To mě totiž připomíná takovou nedávnou zkušenost z lékárny, kdy jsem kupovala nějaké takovéhle tobolky, ale spíš jenom jako prevenci domů a pan lékárník mi říkal, no ale pozor, to jenom zastaví ten průjem, ale ty bakterie tam zůstávají dál. Chtělo by to nakombinovat a já jsem tomu nevěnovala moc pozornost, protože jsme to nepotřebovali akutně, ale pokud by se člověk vybavoval třeba tak na dovolenou, tak co
1: uhlí
0: by měl? To živočišné uhlí,
1: klasiku. Protože to aktivní uhlí vlastně na sebe naváže i ty toxiny, ty bakterie, i třeba toxiny z toho jídla, takže tam nám to živočišné uhlí může pomoct v tom, že vlastně na sebe nachytá ten problém a částečně to i jako způsobí zmírnění toho průjmu, takže takový lék volby pro běžného člověka je opravdu to živočišné uhlí předtím, než třeba vyhledá tu zdravotnickou pomoc, pokud to je potřeba, většina průjmu se obejde bez lékaře nebo bez pomoci zdravotníka. Ty léky na zastavení průjmu by se měly používat spíš jenom v tom urgentním případě, když se potřebuje někam přepravit, třeba přežít cestu letadlem krátce, a nebo když mám ten průjem tak vysilující, že by mohlo dojít k závažné dehydrataci, tak se to dá třeba nakombinovat. Ale já to spíš jako nedoporučuju, protože tam si ten člověk může udělat spíš větší problém.
0: Takže když už něco do cestovní lékárničky, tak spíš tak to živočišné uhlí, to by tam nemělo chybět rozhodně. A když už jsme u těchto nepříjemností na dovolené, tak pojďme ještě rychle shrnout zásady, na co si dávat pozor v zahraničí, abychom tohle to nemuseli řešit.
1: Tak v tom zahraničí určitě mít někde zmapované body k zařízení, kde teda se chci stravovat, abych věděla, jestli tam můžu mít ruce, když nemůžu, tak mít sebou aspoň třeba dezinfekci na ruce. Určitě potom rozmýšlet si, co s ním, když třeba se kupuje na ulici jídlo, tak se podívat, jak je ten stánek vybaven, jestli tam je vůbec dostatečné hygienické zázemí, aby třeba ten personál si vůbec měl kde umýt ruce, když přebírá třeba peníze, a podívat se, že tam vůbec to jídlo třeba mají nějak skladované v chladu, podívat se, jak třeba vypadají ty saláty, už jenom se dívat očima, vnímat všemi smysly, jak to jídlo vypadá. A potom takový druhý evergreen je nenechat si dávat led do nápojů, protože v lepších restauracích samozřejmě tam budou mít pravděpodobně led z pitné vody, ale na správě na těchto stáncích bych se to velmi obávala a určitě bych se toho ledu vyvarovala.
0: A vůbec vodu asi
1: vůbec
0: balenou?
1: Vodu určitě balenou, nekupovat si natáčenou vodu, když nevím, odkud ta voda pochází. Takové tři zásady: uvař, umej nebo oloupej, anebo to nech být, to platí prostě všude a v té cizině obzvlášť.
0: My se za chvilku vydáme ještě k vodě v naší radioporadně a taky připomeneme zásady mytí rukou.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes dál povídáme s paní doktorkou Lenkou Hobzovou z fakultní nemocnice v Hradci Králové o některých infekčních nástrahách léta. A už to tu zaznělo několikrát, že bychom měli být opatrní a pamatovat na hygienu nejen v zahraničí, ale i v České republice, třeba kvůli žloutence, nemoci špinavých rukou. O mytí rukou se hodně mluvilo v covidu, tak připomeňme jenom některé zásady. Na některých toaletách třeba chybí mýdlo. Stačí aspoň teplá voda?
1: Tak když chybí mýdlo, tak aspoň ta teplá voda. To je určitě výhoda. Lepší cokoliv než nic.
0: A taky se říkalo v covidu nepoužívat takové ty sušáky na ruce. Proč?
1: Záleží na tom, jaký to je sušák. Když to je sušák, který fouká od zhora, tak to asi není problém, ale takové ty sušáky, do kterých se třeba na letištích to mají, ty ruce strčí, v podstatě tak tam vlastně, když někdo strčí špinavé ruce, tak ten vzduch, tu špínu i ty bakterie roznese po tom zařízení, po tom sušáku. Takže když tam pak já zase strčím svoje ruce, tak tam mě tam vzduch nafouká vlastně to, co tam vložil ten člověk předtím. Takže když to není ten sušák, který volně fouká ze zhora, tak bych ty ruce tam do toho sušáku raději nedávala.
0: Od covidové doby jsme taky zvyklí sebou nosit dezinfekci. Mm-hmm. Může být náhradou, když není po ruce voda a mýdlo, nebo má smysl to použít jenom po umytí rukou?
1: Určitě před jídlem, nebo je lepší vždycky, nebo je ideální v běžném životě použít vodu a mýdlo. Ta dezinfekce je spíš jako doplněk, ale když tu vodu a mýdlo nemám, tak je určitě lepší teda třeba ve vlaku, když třeba nemá možnost si umýt ruce, tak určitě je s výhodou použít tu dezinfekci, kterou můžeme nosit v kabelce.
0: Ono někdy, a je to přesně tenhle případ, třeba ve vlaku, nebo když vyjdu z obchodu, tak mám takový divný pocit si tu dezinfekci dát, že se to tam jenom tak jako rozmatlá, no ale i tak lepší něco než
1: lepší,
0: nic.
1: Lepší něco než nic.
0: Lepší něco než nic. Teď pojďme ještě na koupání v přírodních vodách. Hygienici kontrolují pravidelně vodu a jak postupuje léto, tak často kvůli výskytu sinic doporučují v některých místech buď se po koupání osprchovat čistou vodou, anebo když jsou hodně přemnožené sinice, se tam nekoupat vůbec. Ale jsou tu názory, že dřív se neměřilo, že se člověk koupal, kde chtěl, dalo se všude. Jaký můžou mít sinice vliv?
1: Tak ty sinice způsobují hlavně podráždění pokožky, hlavně teda u malých dětí nebo u alergiků, takže když budu vědět, že mám nějaký takovýhle problém, tak potom do nějaké vody neznámého původu určitě nepůjdu se koupat, nebo hlavně tam nenechám koupat svoje malé děti, protože děti často tu vodu nejenom, že se v ní máchají, ale oni tam je riziko i toho, že tu vodu, jako že se toho napijou a nebude jim z toho úplně dobře. No a říká se taková poučka běžná, že pokud si v té vodě, když v ní stojíte třeba nad kolena, nevidíte na špičky, tak by do takové vody se nemělo chodit, pokud třeba si nejste jistý, že tam dělali rozbor a že to je v pořádku, že to je vhodné ke koupání, takže tam bychom si spíš vyrobili kožní problém, anebo u těch dětí i třeba zažívací, pokud by tu vodu pili.
0: Co se týká sprchování čistou vodou, tak stačí opravdu osprchovat čistou vodou, nebo je potřeba použít i mýdlo?
1: Tam je lepší spíš obyčejná voda, protože to mýdlo zase tu pokožku, tu přirozenou bariéru může narušit, takže tam někdy méně, více, tak tam potom koupání v přírodě je s výhodou.

0: Takže pokud jdu do nějaké rizikové destinace třeba s těma dětma nebo se staršími rodiči, tak je lepší si tam aspoň zjistit, kde se tyhle ty věci dají sehnat, protože když už to pak přijde, tak někdy si pak tam nezvládnete proto ani dojít, nebo nechcete to hledat, takže si zmapovat, kde se to třeba prodává. Když jste v hotelu, tak je to asi o to jednodušší, ale určitě je vyzkoušené, že může to fungovat líp. Samozřejmě ty léky z Čech nejsou jakoby, že by to neudělalo vůbec nic, ale ty místní většinou fungují, jsou takové přesnější.
1: No tak my přejeme samozřejmě všem posluchačům, aby to nikdo nepotřeboval, ale kdyby náhodou, tak si třeba na nás vzpomene. Přejeme všem klidné léto i vám, paní doktorko. Naším hostem byla paní doktorka Lenka Hobzová, vedoucí oddělení hygieny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Moc děkujeme za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Taky krásné léto.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: 11.53, stále ještě přejeme pěkné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové, ale protože už se blíží čas oběda, tak si tak říkám, že je možná i čas na to trénovat, protože už od 21. do 23. srpna se koná tradiční vizovické trnkobraní, tento festival ve Vizovicích na Zlínsku, kde se tradičně koná taky soutěž v pojídání švestkových knedlíků. A pokud byste to chtěli zkusit, tak už teď se můžete hlásit. A jenom abyste věděli, jak vysoko je nasazená laťka, tak loňský vítěz Radim Dvořáček jich snědl 180. Máte na to hodinu, to znamená 60 minut a jsou to takové spíš menší knedlíky, úplná klasika, jako znáte, švestka obalená těstem, ale přece jenom 180, to už je docela dost kousků. Tak to jenom, kdybyste chtěli, takže už se můžete hlásit, a kdyby to nebyly knedlíky, tak ještě se tam bude konat soutěž například v pojídání tradičních valašských koláčů frgálů. My zůstáváme v dopoledním habaději, ještě je tu Jarka Vykoupilová, která připravila další tipy tentokrát do domácnosti a tentokrát se budou týkat úklidu, tak si to pojďme poslechnout.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Děkujeme za další tip. No, ten konec, ten byl zajímavý. Trvat na tom, aby to dodržovali i ostatní členové rodiny. To je teprve oříšek. Na to by se měla Jarka Vykoupilová taky možná příště zaměřit. No, ale každopádně děkujeme. Teď za 4 minuty bude 12 hodin. Další zprávy s Alenou Brantovou upozorníme například na dopravní omezení v úseku Náchod Radechova. A pak už nás čekají písničky Od srdce. Dnes je 30. července. Svátek mají Boři Vojové, ale samozřejmě nejen pro ně můžete vybrat nějakou hezkou písničku.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Mezi Náchodem a Dolní Radechovou začne zítra několikadenní uzavírka silnice číslo 14. Na Královéhradecku schořelo 10 hektarů pole. Hradečtí otroci nastoupí k pohárové odvetě proti norskému Tromsø a dnešek zůstane slunečný a horký. Teploty vyskočí na 33 až 37 stupňů. Pěkné poledne vám přeje Alena Brantová. Silnice první třídy číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou bude od zítřka do úterý 4. srpna přes den neprůjezdná. Kompletní uzavírka v místě křížení s budovaným obchvatem potrvá každý den od 6 do 18 hodin kvůli demontáži podpěrné konstrukce mostu.
2: Objízdná trasa v obou směrech povede přes Velké Poříčí, Hronov a Červený Kostelec. Linkové autobusy místem stavby projedou, cestující ale musí počítat s možným krátkodobým zpožděním spojů. Pro pěší a cyklisty zůstane otevřený bezpečný koridor. Příjezd na Jiráskovo koupaliště v Náchodě bude možný pouze od místní části Plhov. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovic pod Orebem způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Příčinou bylo vniknutí cizího předmětu do lisu. Kromě sklizeného pole byl zasažený také lis na slámu, který požár způsobil, informovali hasiči na svém webu. Oheň vypukl ve středu odpoledne a zasáhl plochu 10 hektarů. Hasiči ho uhasili po 17. hodině. Nikomu se nic nestalo. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Zasahovalo tam 6 jednotek hasičů. Meteorologové dnes očekávají teploty až 38 stupňů. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. S vedry se vyrovnávají taky návštěvníci filmového a hudebního festivalu v Litomyšli. Pořadatelé Litomyšl Festu zajistili klimatizace do všech promítacích sálů. Do zámeckého návrší letos posílili taky gastrozónu s dostatečnou nabídkou nápojů. Další opatření doplňuje mluvčí festivalu Barbara Trojanová.
3: Klimatizace ve všech 7 sálech fungují. Ty večerní koncerty jsou od 9 hodin, tam už to sluníčko zapadne, tak tam se nebojíme. A ty odpolední, které začínají v zámeckém parku ve 3 hodiny. Tady je výhoda, že jsou vzrostlé stromy a ten stín je skvělý. A máme ještě takové ty mlžítka, která rozprašují vodu. Klobouky máme, které rozdáváme, takže já se nebojím. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetě druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Podle kapitána Vladimíra Daridy budou chtít východočeši předvádět aktivnější hru, než tomu bylo na půdě norského týmu, i když tam by hráli 1-0.
4: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší. Počasí.
0: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vyšplhají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku se na silnici 302 v Jetřichově srazila 2 osobní auta. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po 12. hodině už si u nás můžete vybrat nějakou hezkou písničku, protože začínají písničky od srdce. Dnes je 30. července, svátek mají Bořivojové a zítra poslední červencový den budou slavit Ignácové. Pojďme se podívat, co můžu nabídnout, tak třeba Hanu Zagorovou, skupinu Kabát, potom Michala Davida, skupinu Činasky, je tu Petr Spálený, Michal Tučný, Jiří Korn nebo třeba Kateřina Marie Tichá s písničkou Plamen. A vy, pokud chcete nechat někomu zahrát nebo sami sobě, tak nám můžete zavolat na 726 46 46 46 nebo poslat SMSku na číslo 900 11 04 a nebo můžete psát e-maily, posílat je na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Za chvíli ještě Petr Jungmann a kalendárium a pak už se budeme věnovat vašim vzkazům, ať už budou písemné, nebo ať už budete telefonovat. Přejeme krásné odpoledne, hezký čtvrtek a ať se hezky poslouchá.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější, bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu Juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a po druhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

Ještě jednou zopakuju, že do písniček Od srdce můžete buď telefonovat, nebo nám můžete poslat SMSku s tím, že tam napíšete, pro koho písnička bude, podepíšete se tam na to, hlavně taky nezapomeňte, a hlavně pište bez háčků, bez kroužků, bez čárek, bez diakritiky, a pište SMSku ve tvaru Hradec, napíšete velkými písmeny Hradec, uděláte mezeru, napíšete text a posíláte na 900 11 04, nebo můžete e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz, anebo, jak jsem říkala, rovnou telefonovat. Píšete prosím o zahrání pěkné písničky Péťovi Prokešovi, který má dnes dovolenou a jede se svou Peginkou k vodě. Hezky si to užij a neutop se nám, kamarádka Martina ze Smy. Tak teď můžu domýšlet buď ze Smiřic, nebo třeba ze Smidar. Každopádně kamarádka se jmenuje Martina.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Snad vás moc nevyrušíme u oběda, ale určitě se vyplatí teď rychle zatelefonovat, protože ještě dnes a ještě zítra hrajeme v naší velké letní soutěži o led balónem pro dvě osoby a určitě vás taky zajímá, kdy se dozvíte jméno celkového hlavního vítěze. Losovat budeme v pondělí v dopoledním vysílání po 9. hodině, tak si to určitě poslechněte, ať to nepropásnete, kdyby náhodou zaznělo vaše jméno. Ale teď je potřeba, abyste se dovolali jako první přesně v tuhle tu chvíli, abyste mohli získat dárek a abyste mohli postoupit do slosování, do losování o naší hlavní cenu, což je právě ten led balónem. A nejlepší na tom je, že to je led pro dvě osoby. A jak říkala jedna paní posluchačka, která vyhrála dopoledne, tak už trošku i přemýšlí, koho by vzala sebou a že by to musel být někdo odvážný, kdo se nebude bát, tak i vy můžete jedním okem, jedním uchem, nějakým smyslem přemýšlet, kdo by to byl, ale hlavně telefonujte a buďte rychlí. A někdo už byl rychlý v tuto chvíli. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré odpoledne, tady Marie z Hradce Králové. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
1: No já jsem taky ráda, že můžu někomu udělit krásnou cenu. Gratuluju. Paní Marie, a je to knížka, je to detektivka, je to audioknížka od Václava Erbena, Bláznova smrt. Je to ta radiokarta, ale úplně jednoduše, když tak vám s tím někdo poradí, si to nacvakáte na internet, stáhnete, můžete poslouchat, takže k tomu gratuluju.
2: Děkuji moc.
1: No a pak je to taky to losování o led balónem. Jak jste na tom vy? Vy víte, koho byste vzala, nebo jestli byste letěla vy sama?
2: Taky ještě bych přemýšlela, jestli to někomu nedarovat, nebo jestli to mám ve svém věku zkusit sama.
1: No, ale to víte, že určitě, protože zkusit se má všechno a kdyby to náhodou vyšlo, tak je to příležitost. No a teď určitě. Příležitost poslat ještě písničku od Hany Zagorové, Počítadlo lásky. Jsme v písničkách od srdce, jak vždycky říkám, tak koho byste pozdravila?
2: Já bych pozdravila celou naši rodinu, včetně vnoučat a manžela, který je nemocnej.
1: Dobře, tak držíme palce, brzké děkuji uzdravení. Moc. No a děkuji. Myslím si, že hezky překvapíte, že jste vyhrála a že je tam ta šance, že to třeba klapne i s hlavní výhrou. Mějte se moc hezky, paní Marie, a naslyšenou.
2: Děkuji, přeji všem pěkný den.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Zvládli jsme i soutěžit, teď pokračujeme dál v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové vašimi dalšími vzkazy, pozdravy, taky blahopřáními. Hezký den přeji všem do rozhlasu i posluchačům. Prosím o písničku k narozeninám pro kamarádku Járu Hemrlíkovou z Čeperky. Pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let přejí kamarádi. A pak ještě jedno přání, zahrajte pro našeho dlouholetého kamaráda a vášnivého rybáře Bořka Hloška z Jinolic. Hodně zdraví k svátku přeje jeho jičínská parta.

Jsme za polovinou, je 12 hodin 36 minut, píšete dál, zahrajte všem hodným lidem, přežijme všichni ta vedra ve zdraví Martina a zahrajte prosím pro mě a mého přítele Jirku písničku Plamen a pro všechny, kdo poslouchají, ať se mají hezky, děkuji Zlata.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, kterou jste si přáli. A ještě tu máme třeba Bonnie Tyler, Michala Davida, Petra Spáleného, Michala Tučného, Jiřího Korna, tak si ještě můžete zavolat nebo napsat o písničku. A abychom nezapomněli, už je čtvrtek, už se zase blíží víkend a zase můžeme plánovat, bude se konat zase spousta akcí v našem regionu, které najdete už teď na našem webu hradec.rozhlas.cz, třeba Hradecké nábřeží vína a nábřežní jazzová pouť v sobotu 1. srpna v parku na náměstí 5. května v Hradci, nebo to budou automobiloví veteráni a jaká band Pardubice v Ratibořicích na zámku taky v sobotu 1. srpna od 13.30, anebo to bude taky street food piknik v Trutnově, přehlídka jídla, ochutnávky, a to v neděli 2. srpna v městském parku od 10 do 18 hodin. Když tak můžete na náš web mrknout na další tipy a můžete si taky zavolat nebo napsat o písničku ještě do 13. hodiny.
1: Už nejsem tvůj, a ty nejsi mám.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme krásné čtvrteční odpoledne. No a právě proto, že se blíží víkend, blíží se taky různé oslavy, tak počítejte s tím, že kvůli vedrům, která uhodila, tak některé společnosti, některé firmy omezují teď v tomto čase odesílání balíčků, ve kterých jsou potraviny, to znamená třeba čokoláda, oříšky a další. Tak pokud jste ještě chtěli na poslední chvíli třeba objednávat někomu dárek, tak si to ověřte, jestli teď ta daná firma posílá nebo neposílá, abyste náhodou nezůstali úplně bezprizorní a nepřipravení na případnou oslavu, ale když tak, jsou tu stále, a to každý den, písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, tak při nejhorším to můžete vyřešit takto, anebo dárkem a ještě navíc písničkou, a to je úplně ideální kombinace. Dnes je taky Mezinárodní den přátelství 30. července, tak

tak vzpomeňte na svoje kamarády, na svoje dobré přátelé, pozdravte je, zavolejte jim, napište, my hrajeme vám všem, kteří máte dobré přátelé, a taky k půlkulatým narozeninám pro Marka Žižku z Trutnova zdraví, štěstí a hodně lásky přejí rodiče, přítelkyně Lucka a syn Mareček.

Po 13. hodině uslyšíte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové Alex Minářovou, dnes s Helenou Vondráčkovou, a taky připomínám, že ještě dnes a ještě i zítra můžete s námi hrát a soutěžit ve velké letní soutěži o let horkovzdušným balónem a losovat jednoho výherce, který získá let balónem pro dvě osoby, budeme potom v pondělí dopoledne po 9. hodině. Jana Kudivejsová už se v tuto chvíli loučí, těším se na slyšenou zase zítra v dopoledním Habaději, a teď zahrajeme ještě Radimovi, Zuzce a Ivanovi. Písničku jim posílá Michal.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Domovy seniorů přijímají v tropických dnech preventivní opatření. Zemřel botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k pohárové odvetě proti norskému Tromsø. A dnešek zůstane slunečný a horký. Teploměr ukáže až 37 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Celou republiku trápí vedro. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené a přijímají preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů, potvrdil to mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Personál domovů podle něj věnuje zvýšenou pozornost hlavně klientům s chronickými onemocněními, omezenou pohyblivostí nebo horší schopností vnímat žízeň. V případě mimořádně vysokých teplot taky přesouvají domovy aktivity do chladnějších částí dne nebo do vhodnějších vnitřních prostor. V Úpici na Trutnovsku začíná v tamní hvězdárně letní astronomická expedice. Je to už 68. ročník populárního tábora pro děti. V doprovodném programu budou děti na nedaleké přehradě Rozkoš například zkoumat zakřivení země, přibližuje program ředitel hvězdárny Marcel Bělík.
3: O programu letní astronomické expedice nebo toho našeho astronomického tábora by se mohli mluvit dlouho, ale v principu můžeme říct jednoduchý slogan. Dejte nám na 10 dní své děti a my vám vrátíme mladé astronomy.
2: V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučených knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. Za svou práci získal mimo jiné medaili za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. Sport. Fotbalisti Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Norský tým, který před týdnem Hradci podlehl 0-1, měl na přípravu víc času, protože nehrál domácí soutěž. To hradecké mužstvo má za sebou nedělní vítězný zápas s Pardubicemi. Kapitán Vladimír Darida v tom ale žádný problém nevidí.
4: Oni jsou v rozběhnuté sezóně, těch zápasů mají hodně. My jsme na začátku sezóny plný sil po přípravě, takže tohle to nebylo nic asi, co by nám uškodilo. Navíc nám to dodalo sebevědomí, hráli jsme tady před domácíma fanouškama a věřím, že v tom budeme dál pokračovat. Počasí.
2: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vyšplhají na 33 až 37 stupňů, na horách naměří 27 až 30. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku pozor na silnici číslo 37 v Choustníkově Hradišti. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, počítejte proto s možným zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hej, ty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No, no.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou dobu. Parťačka.
0: Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepřelíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, teda já byla herečka, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kdo to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká, ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, je to
1: ne.
0: Více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace.

0: zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
1: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
0: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z Karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
1: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
0: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
1: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano, 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy? Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v přírodě. Ministerstvo vnitra netrvá na zavření stadionu Pražské Slavie kvůli výtržnostem při květnovém derby. V Albrechticích nad Orlicí budují další část vodovodu za necelé 2 miliony korun. A dnešek zůstane slunečný a horký. Teploty vyskočí až k 37 stupňům. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V aktuálním horkém počasí výrazně roste riziko požárů. Hasiči proto připomínají opatrnost při venkovních aktivitách souvisejících s ohněm. Rizikové může být opékání buřtů, stejně jako špatně uhašený nedopalek cigarety. Podle mluvčí profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje Martiny Gecové nejsou požáry v přírodním prostředí ani letos ničím výjimečným.
2: Evidujeme od začátku června 41 požárů, kdy byly zasaženy lesy, louky, pole nebo třeba meze. Aktuálně nám narůstají počty požárů polí a strnišť, a to právě s ohledem na probíhající žně. Třeba středeční požár lisu na slámu a sklizeného pole v Nepasicích na Královéhradecku způsobil dokonce škodu ve výši 1,5 milionu korun.
0: V Albrechticích nad Orlicí začaly se stavbou dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí, jehož jsou Albrechtice součástí. Vůbec poprvé v obci zvolili stavbu řízeným protlakem a ne kopáním. Přesto se mohou objevit drobné komplikace v dopravě. Hotovo by mělo být ve druhé polovině srpna. Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
3: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
0: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Sport. Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno. Počasí. Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vyšplhají na 33 až 37 stupňů, na horách na 27 až 30. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Noc přinese jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. Teploty klesnou na 22 až 19 stupňů, v Broumovském výběžku k 15, na horách na 21 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku si dejte pozor na silnici číslo 37 v Choustníkově Hradišti. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na místě jsou i záchranáři, počítejte s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a 4 minuty, čtvrtek 30. července a Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám příjemné odpoledne. V Úpici na Trutnovsku dnes začíná astronomický tábor. Děti čeká například pozorování zakřivení země nebo stavba vesmírných modulů. Více nám za chvíli řekne reportér Václav Plecháček. Místní akční skupina Království Jestřebí hory připravuje nový projekt pro Trutnovsko. Děti čtou nebo hrají dětem. Propojí žáky základních škol s dětmi z mateřských škol Trutnovska a cílem je podpořit vytvořit radost ze čtení, rozvíjet komunikační dovednosti, představivost i spolupráci mezi dětmi různého věku. Víc nám o půl třetí řekne náš dnešní host Petr Záliš. František Kinský a zámecké léto, to je další téma našeho dnešního odpoledního vysílání. A jak jistě nebo možná víte, odešel biolog, spisovatel a publicista Václav Větvička. Zavzpomínáme na něj před 15. hodinou. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V přírodní rezervaci Dubno u České Skalice se v sobotu bude konat už 8. ročník koňských her. Zábava a podívaná pro všechny, pro celou rodinu bez rozdílu věku. Nejen pro koňáky, ale i pro milovníky těch krásných zvířat koní. Dubenské žechtání 1. srpna na farmě Dubno nabídne nejen netradiční koňské závody na uměle vytvořené trati. Začne už dopoledne společnou výjížďkou všech přihlášených účastníků v 10 hodin a bude pokračovat odpoledními závody v Horse Extreme Trail. Start bude ve 14 hodin na louce u Lva a k vidění budou různá plemena koní z celé České republiky, ale především různé rychlostní a hlavně speciální dovednostní disciplíny, jaké nikde jinde neuvidíte. Některé si můžete potom vyzkoušet třeba vy nebo vaše děti. Také se bude volit nejkrásnější kůň. Od 10 hodin novinka letošního ročníku výstava zemědělské a komunální techniky a různé volnočasové aktivity, soutěže a hry pro rodiny s dětmi, jak už je tradicí. Večerní program je také jako vždycky připraven, včetně posezení s hudbou a začne v 18 hodin. Můžete se těšit i na skvělé občerstvení a ani ožízni v přírodní rezervaci Dubno v sobotu 1. srpna. Nebudete, vstup je zdarma a všechno najdete na webu dubno-spolek.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V areálu Hvězdárny v Úpici na Trutnovsku začíná takzvaná letní astronomická expedice. Je to dětský tábor zaměřený na pozorování slunce, planeta, hvězd a součástí programu je třeba i pozorování zakřivení země. Příjezd prvních táborníků sleduje reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, jsem uvnitř areálu Hvězdárny. Dívám se na tu skupinku táborníků, kteří už jsou tady, vybalují si postupně a taky staví stany, některým s tím pomáhají rodiče. Stany jsou hned u hlavní budovy, z jedné strany kryté stěnou a dostatečně daleko od stromů, kterých je v tomhle areálu spousta. Vedení tábora tím chce předejít nějakým nepříjemnostem, aby přece jenom při případných bouřkách děti nebyly v nebezpečí. Letos je tady 16 dětí od 7 do 17 let a nechybí mezi nimi i dvě dívky.
0: Tábor je desetidenní. Jaký program čeká děti?
1: No hned zítra budou stavět přistávací modul, další den čeká stavba, následné testování základny, kterou by si vybudovali, pokud by někde tedy přistáli, a budou zkoušet, jestli ta základna je odolná vůči větru, teplotě, vodě nebo dokonce radiaci. Potom se táborníci zaměří třeba i na meteorologii, vyrobí si přístroj na měření síly a směru větru, barometr na měření tlaku anebo například brčkový teploměr. Zkoumat budou taky pohyby měsíce, magnetismus, k tomu si vyrobí kompas. No a v plánu mají mladí astronomové také výlet na přehradu Rozkoš, kde budou zkoumat zakřivení země.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami. Jsou na ně na táboře na Hvězdárně v Úpici připraveni?
1: No asi tak, jak je to jenom možné tady v tom areálu. Je tady vodní nádrž, ve které se děti můžou smočit, osvěžit. V táboře je také vodní mlha pro takové to běžné osvěžování. No a samozřejmě vedoucí mi říkali, že budou víc než obvykle dbát na pitný režim. Musíme samozřejmě říct, že výhodou tohohle tábora je, že velká část aktivit se odehrává v noci, to znamená v těch teplotách, které nejsou tak extrémní. Třeba tady se běžně vstává až v 9 hodin dopoledne.
0: Kdy táborníky vytáhne ze stanu sluníčko. No tak pozdravuji, Václave, všechny účastníky letní expedice astronomické na Hvězdárně v Úpici a děkujeme za informace. Pěkný den, Václav Plecháček.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Místní akční skupina Království Jestřebí hory připravuje projekt pro Trutnovsko. Jmenuje se Děti čtou nebo hrají dětem a propojí žáky základních škol s dětmi z mateřských škol Trutnovska. A víc nám řekne náš dnešní host, manažer místní akční skupiny Království Jestřebí hory, Petr Záliš, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Děti budou číst nebo hrát dětem a je to součást dlouhodobějšího takzvaného místního akčního plánu Trutnovsko a ten usiluje o co?
1: Tak když to řeknu obecněji, tak vlastně je to projekt na podporu vzdělávání, je založený na propojování dětí, učitelů, ředitelů, na sdílení, na vzájemné inspiraci. My ten projekt na území Trutnovska realizujeme už 10 let a je do něj zapojeno celkem 46 mateřských, základních nebo třeba základních uměleckých škol.
0: A tahle nová aktivita, o které už jsme se zmínili, s názvem Děti čtou nebo hrají dětem, ta má propojit školáky a předškoláky na Trutnovsku a to skrz radost ze čtení. A nejen ze čtení, a jak to vlastně chcete udělat?
1: Je to velké téma, podpora čtenářské gramotnosti. My už jsme podobnou věc vlastně rozjeli před 2 lety. Jmenovalo se to Děti čtou dětem. Vyzvali jsme žáky základních škol, aby chodili za těmi menšími kamarády do mateřinek a četli jim pohádkové příběhy. Nevěděli jsme, jaký to bude mít úspěch. Nakonec byl velký, zapojilo se celkem 1000 dětí a co je skvělé, že vlastně mnohde to pokračovalo i po skončení té naší výzvy, takže když bych to řekl trošku nadneseně, takže my jsme malou jiskrou zažehli čtenářský oheň.
0: Takže ty školy si v tom pokračovaly sami, se jim to zalíbilo.
1: Některé ještě stále pokračují.
0: A stále pokračují. A vy jste se tedy vlastně povzbuzení tímto úspěchem rozhodli teď ten nápad rozšířit, že děti, ti starší školáci, nebudou jenom číst těm menším předškolákům, ale budou ještě taky co? Hrát?
1: Je to přesně tak. My vlastně ten původní záměr rozšíříme, takže ty žáci základek budou chodit za těmi mladšími parťáky nejenom číst ty pohádkové příběhy, ale mohou jim také třeba zahrát krátké divadelní představení, anebo to své vystoupení vlastně doprovodit hrou na hudební nástroj. A jsme strašně zvědaví, jaký to zas bude mít ohlas a věříme, že to nejenom děti, ale i ty jejich kantory bude bavit a že to zas posune.
0: Takže vaším úkolem je propojit ty základní školy s těmi mateřskými. A daří se to? Jako dá se to spárovat na území Trutnovska?
1: Ano, na Trutnovsku se nám to daří velice a musím říci, že děti na obou stupních se na ty druhé parťáky vždycky těší. Ti, co mají číst, tak třeba mezi sebou i soutěží tak trošku, kdo bude číst jakoby větší kus toho textu a tak dále a jako je to moc fajn.
0: Jsou vesnice, kde třeba mateřská škola i základní škola, ten první stupeň je v jednom objektu, což je asi výhoda, tak děti jenom přejdou ze třídy do třídy a je to.
1: Tam je to úplně nejjednodušší, protože vlastně je to, jak lidově řečeno, v jednom baráku opravdu mohou jít v bačkorách číst. Některým školám a školkám musíme i třeba trošku pomoct, protože základní škola by chtěla číst, ale nemá zpřízněnou mateřinku, tak tam jsme připraveni opravdu podat pomocnou ruku.
0: Takže kdy tento rozšířený projekt Děti čtou nebo hrají dětem začne a jak dlouho to bude trvat a které školy a jak se můžou přihlásit nebo zapojit nebo spojit s vámi, aby mohli být součástí?
1: My už jsme vlastně tu výzvu předběžně dali do území Trutnovska v červnu. Vytvořili jsme přihlašovací Google formuláře, ty už se nám plní, ale chcem to ještě oprášit v přípravném týdnu ke konci prázdnin a ta samotná aktivita bude potom probíhat v listopadu a v první polovině prosince.
0: A už se některé školy přihlásily tedy?
1: Ano, ano, máme už řádově 10 základek a možná stejné množství mateřských škol, ale já věřím, že teď ještě na to třeba nemají úplně myšlenky, jsou někde úvody a tak dále, ale až to připomeneme před začátkem školního roku, tak jich výrazně přibyde.
0: Jak je vlastně ta oblast Trutnovska velká? Tedy jakou máte kapacitu? Kolik škol dětí se může zapojit? Je to jedno? Nejste nějak omezení, zvládnete to zorganizovat?
1: Tam je ta kapacita skutečně neomezená, akorát pak je s tím trošku administrativní práce, protože vždycky každé to jednotlivé čtení tak má takovou speciální třídní knihu, musí zapisovat tu činnost, kterou vytvářeli, ale věřím, že všechno zvládneme.
0: No a budou mít potom třeba školáci, kteří četli nějakou zpětnou vazbu, nějakou památku na to svoje vystoupení, nebo povedou si nějakou kroniku, nebo vy to někde evidujete, nějaké fotky někde budete sdílet?
1: Oni si to vlastně dokumentují sami, natáčí si to na video, fotí to a je naším takovým zvykem, že vlastně když se do toho ty děti zapojí, tak si to zaslouží i nějakou odměnu, takže pak snažíme se opravdu poctivě ten region objet a každému tomu dítěti nějakou drobnost dát.
0: No a hlavní smysl toho celého je přivést děti ke čtení.
1: Ano, je to snaha probudit u nich radost ze čtení, vlastně podpořit komunikační dovednosti, představivost, kreativitu a dochází k úžasnému propojování vlastně dětí různého věku.
0: Tak děkujeme, ať se vám to daří. Je to výborný nápad a přišel nám ho představit Petr Záliš, manažer místní akční skupiny Království Jestřebí hory. Ať se vám daří i nadále a ještě spoustu takových nápadů. Děkujeme, pěkný den a hezký zbytek léta.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.

0: říct. Robert Křesťan vám zpíval v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 30. července, je léto a to je čas výletů. A možnou inspiraci vám nabízíme také pravidelně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, protože celé prázdniny můžete trávit s naším zámeckým létem. Je plné zajímavostí o šlechtických sídlech. Průvodce nám dělá František Kinský a já mu teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámku Čech, Moravy nebo Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Kam až sahá místní historie?
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě. Máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme s sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.

Rádio Na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové víte, odešel někdejší ředitel botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, biolog, spisovatel a publicista Václav Větvička. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách. Za svou práci získal mimo jiné medaili za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana a dlouhodobě vystupoval v Českém rozhlase. V roce 2014 převzal v Hradci Králové i cenu Šarmantní osobnost roku. S Václavem Větvičkou jsme se často potkávali a každé setkání bylo velmi příjemné. Často s ním natáčela i kolegyně Eliška Pilařová a ta ze svého archivu vybrala povídání, které nazvala Václav Větvička a vzpomínka krkonošská.
1: Vy jste chodil v peci do školy. Kde jste se vzal v peci pod Sněžkou?
2: Já jsem se tam dostal v srpnu v 45. roce. Maminka byla učitelka, já jako 6-7leté dítě jsem vážil 19 kilo a ona měla známého, který byl vedoucím v dětské ozdravovně v peci. A on si mě tam vzal, tam mě trošku přikrmovali a bylo třeba tedy někde chodit taky do školy, takže zatímco ostatní děti v té ozdravovně se různě poflakovali a hráli si, no tak já jsem ráno byl vytažený na snídán a uháněl jsem do školy. Byla to jednotřídka pochopitelně, sedal jsem v druhé lavici s několika dalšími dětmi, byly to lavice pro 5 dětí, vidím to jako dneska. A potom, když jsem byl na gymnáziu a na vysoké škole, tak vždycky jsem měl v zimě problémy se zkouškama, protože jsem v prosinci odjel na hory a byl jsem tam 3 měsíce. A to už ten vzduch voněl, byl takový teplý a bylo slyšet, jak s žuchnutím sjíždějí ty sněhové peřiny ze smrků. To jsme dali lyže v kozly, lehli jsme si na ně, klistr, neklistr, tehdy samozřejmě žádný umělý skluznice. Cívili jsme na sluníčko a cítili ten ozon a bylo nám neskutečně dobře. Nebo mě fascinují všechny ty boudy, jako byla chata Andula nahoře, myslím na Frýzovkách, že jo. My jsme tam totiž měli s maminkou chalupu na Pláních, jak je ta zvonička takzvaná. Tak to byla moje a maminka ji koupila s panem ředitelem Bránické školy. Dali jsme ji dohromady, jezdili jsme tam dlouhý léta a když jsem v tom Vrchlabí, tak Morzínovský park zakládal a udržoval zahradník Jan Mrázek. To byl můj strejček z maminčiny strany. A v mé pracovně visí portrét jisté lékárnice Josefiny Kablíkové.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části republiky. V Královéhradeckém kraji nabídne prohlídky zdarma na konci léta 5 objektů ve správě Národního památkového ústavu. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer k pohárové odvetě proti norskému Tromsø. A noc na zítřek bude tropická, teploty klesnou na 22 až 19 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území republiky, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
2: Královéhradecký kraj plánuje vynaložit přes 3,5 milionu korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Městy z Podhradí požádal kraj o dotaci na základě horního zákona, jak informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. V případě schválení se práce mají uskutečnit do konce příštího roku. Národní památkový ústav otevře ve dvou termínech vybrané objekty k prohlídkám zdarma, konkrétně 30. srpna a 27. září. V Královéhradeckém kraji spravuje Národní památkový ústav celkem 5 památek. Jde o Ratibořice, hospital Kux a zámky Náchod, Opočno a Hrádek u Nechanic.
5: Přestože je vstup na vybrané prohlídky zdarma, návštěvníci si musí předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Prohlídky budou stejné jako během běžné návštěvnické sezony. Zdarma ale nebudou přístupné všechny okruhy. NPU doporučuje kvůli omezené kapacitě návštěvnických skupin včasnou rezervaci. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká od 19 hodin odveta druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního utkání si východočeši přivezli z Norska jednogólový náskok po výhře 1-0. Odveta druhého předkola konferenční ligy čeká fotbalisty Jablonce. S chorvatským Varaždínem se utkají od 18 hodin. První duel severočeši prohráli 2-3.
3: Počasí.
2: Noc přinese jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. Teploty klesnou na 22 až 19 stupňů, v Broumovském výběžku k 15, na horách na 21 až 18 stupňů. Foukat bude slabý proměnný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jen jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Yeah.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové ve čtvrtek 30. července. Dnes začíná v Kostelci nad Orlicí hudební festival Novozámecké hudební léto. A na co se mohou od dnešního dne návštěvníci těšit, nám řekne František Kinský. Zuzana Boučková dnes už vyměnila rozhlasové auto za stín vzrostlých stromů na legendárním koupališti Dachova u Hořic. Tam se dnes otvírají brány času, tak se nám Zuzana za chvíli přihlásí do vysílání. V Roškopově u Staré Paky vrcholí letošní letní tábory pro děti a mládež, které připravuje Open Art zapsaný spolek. I tam se v dnešním odpoledním vysílání podíváme a po půl čtvrté bude pro vás radiobazár k dispozici, tedy možnost inzerovat v našem vysílání. Hezký poslech, zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové 30. července a právě dnes začíná v Kostelci nad Orlicí hudební festival Novozámecké hudební léto. Koná se v areálu parku Nového zámku a na tuto fenomenální kulturní událost nás pozval majitel zámku, hrabě František Kinský, když byl hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové u moderátora Jakuba Šmita. A my si teď pojďme ještě jednou připomenout, na co se můžou návštěvníci dnešního dne těšit a na co se těší František Kinský.
1: 30. červenec, 31. červenec a 1. srpna věc, na kterou se neuvěřitelně těším, a to je Novozámecké hudební léto, kdy vystoupí světové hvězdy. Miša Majský 1. srpna společně se Sašou Majským a Lili Majský a za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru odehrají neuvěřitelný Beethovenův trojkoncert. Současně 30. července Lukáš Vondráček, světová hvězda, klavírista za doprovodu orchestru, který se jmenuje Česká symfonie, tak který řídí Radek Baborák. No a uprostřed mezi tím ohromný koncert, 140 lidí na pódiu, Carmina Burana, což je Teplický symfonický orchestr a Český filharmonický sbor, takže a to bude Charles Monroe, dirigent. Myslím, že to bude úžasný. Já takové se na to hvězdy strašně těším.
2: Takové hvězdy přijedou do Kostelce.
1: Opravdu do Kostelce nad Orlicí přijedou opravdu světové hvězdy. Vondráček, Majský. Jsou opravdu světové
2: legendární
1: hvězdy.
2: Legendární violončelista.
1: No, on je úžasný violončelista. Ten jeho syn je skvělý dirigent a houslista. A jeho dcera je klavírní virtuózka, takže opravdu se bude na co těšit. To bude skutečný zážitek hudební.
2: Novozámecké hudební léto, ještě můžeme ty termíny, to znamená...
1: 30.
2: července?
1: 30. července Lukáš Vondráček. 31. července Carmina Burana, 1. srpna Miša Majský.
2: Miša Majský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teploty dnes stoupají hodně vysoko, asi nejen tady v Královéhradeckém kraji. Na sluníčku je to přes 30 a místy možná i 35 stupňů. A my se teď tedy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové spojujeme opět s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která už vyměnila, předpokládám, rozhlasové auto za stín vzrostlých stromů na legendárním koupališti Dachova u Hořic. Tam se dnes otevřou brány času. Zuzano, zdravíme tě, dobré odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne.
1: Ty jsi na akci, která láká na prvorepublikový šarm a velkou módní přehlídku. A jak to vypadá, jaká je tam atmosféra v tom tropickém odpoledni?
2: Tady je nádherně, panuje tu naprosto fantastická, sluncem zalitá atmosféra. Koupaliště je plné lidí, kteří se chladí ve vodě nebo pod stromy, protože teploměry tu opravdu atakují 35. Ale ten největší ruch je spojený se spolkem panstva z tvrze Žíželeves, který sem přivezl atmosféru roku 1925. Kdykoliv nahlédnete do zázemí dřevěných kabin, připadáte si jako v šatně v barandovských ateliérech. Všude voní levandulový pudr, šustí satén a lněné látky. A paní Iva Hrdličková tu řídí celou družinu s takovým šarmem, že i já mám chuť se narovnat a začít mluvit jako za první republiky. Všichni aktéři v tomhle horku podávají naprosto hrdinský výkon, pánové si voskují vlasy, dámy si upravují náročné účesy a oblékají dobové šaty. Musím říct, klobouk dolů před nimi.
1: No, spíš klobouk na hlavu. V té době asi. Navíc možná i trošku stíní v tomhle počasí. Ty jsi zmínila dobové šaty, ale my jsme posluchačům slibovali hlavně přehlídku tehdejší koupací módy. Jak jsou organizátoři připraveni na tuhle odhalenější a v tom horku jistě o něco příjemnější část programu?
2: S radostí vám sděluji, že o přehlídku v plavkách dnes nikdo nepřijde. Je to magnet pro všechny oči. Měla jsem možnost zblízka vidět modely, které si dámy chystají. Jde o ty pověstné pletené plavky s nohavičkou. Víte, tehdy v těch 30. letech byla morálka úplně někde jinde a odhalené koleno bylo skoro skandál na infarkt. Takže dámy jsou sice v plavkách, ale vlastně poctivě zahalené. No a pánové, ti mají připravené úžasné, příčně pruhované bavlněné úbory, ve kterých vypadají jako ze starých filmů s Vlastou Burianem. Celou tuhle plážovou atmosféru navíc skvěle dokresluje swing a šlágry tehdejší doby. A musím prozradit jedno obrovské tajemství z programu, které mi paní Iva pošeptala. Ta módní přehlídka totiž nezůstane jen u elegantní promenády na suchu.
1: No počkej, tak s tím tajemstvím pojď ven, nenechávej nás v napětí. Takže co se tam bude dít na Dachovce? Mole.
2: Očekáváme zajímavé finále. Členové spolku mi slíbili, že někteří v těch 100% autentických bavlněných a vlněných prvorepublikových plavkách předvedou skok do vody přímo z mola. Žádné opatrné smočení palečku u nohy kvůli teplotnímu rozdílu, ale poctivý, elegantní skok, jak se na tehdejší smetánku sluší a patří. Trochu se sice bojím, kolik ty vlněné plavky po nasáknutí vodou budou vážit, ale plavčíci prý jsou v pohotovosti a členové spolku jsou zocelení. Takže pokud jste, přátelé, kousek od Hořic, určitě se sem na koupaliště Dachova vydejte, protože tohle v tomto tropickém horku už nikde jinde neuvidíte.
1: No a aby si smočila alespoň paleček, přejeme i Zuzaně Boučkové.
2: Děkujeme
1: za živé nahlédnutí do atmosféry na koupališti Dachova. No a pro posluchače opět jenom přidáme informaci, že jestli si chcete prohlédnout, jak taková prvorepubliková plážová zábava a móda v 35 stupních naživo vypadá, Zuzana Boučková všechno fotí, točí a na webu Českého rozhlasu Hradec Králové a našich sociálních sítích to snad už brzy bude k nahlédnutí. Tak pěkné odpoledne a zdravíme všechny statečné na mole i pod molem. Hezký den.
2: Děkuji a vyřídím. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Pěkné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V Roškopově u Staré Paky vrcholí letošní letní tábory pro děti a mládež, které připravuje Open Art zapsaný spolek. Premiérou a reprízami se uzavírá i sedmá divadelní dílna Jiřího Jelínka Roškopov 2026. Její účastníci z různých koutů naší země se teď koncentrují na další reprízy představení, které tradičně souvisí s regionem. A hraje se dnes v Bělohradské Sýpce a pak ještě ve Valčteňské lodži u Jičína. Hlavní vedoucí roškopovského tábora Kateřina Krejčová zavedla za divadelníky a muzikanty kolegyni Vlaďku Vildovou.
1: Kateřino, co jste jim přivezla dobrého?
2: Oběd.
1: A koho tady najdu?
2: Najdete tady Národní divadlo Roškopov a jeho principála Jirku Jelinka a ten vám řekne víc, ale jinak ten soubor se skládá z herců z celé České republiky.
1: Jiří Jelínek, vy už máte po premiéře letos?
3: Po premiéře a po první repríze. Bylo to ve Staré Pace před knihovnou. Takhle začínáme vždycky, protože tam právě ta moje babička chodila do školy a psala tam v roce 1907 na břidlicovou tabulku, takže to je vždycky jako rituál. A pak jsme hráli na Pecce a tam to máme taky teda hodně rádi. Druhou reprízu hrajeme dneska v 16 hodin v Bělohradské Sýpce. Tam hrajeme poprvé, tak to se těšíme. Potom hrajeme v 18 hodin ve Valčtinské lodži, tak to je naše taky oblíbená adresa. A potom hrajeme, to bude trošku napínavý a to hodně zveme, v Nové Pace ve 20 hodin. A to je tak, že hrajeme před kinem 60. Každopádně před jediným kinem v Nový Pace.
1: Retro kino.
3: Ano. A ještě uvidíme, jestli se tam vůbec vejdeme na ten chodníček, nebo budeme ve sklepích, nebo budeme na parkovišti, ale když přijdete tam, tak nemůžete minout. Zítra jsme v Jelemnici na náměstí a to v 18 hodin a ve 20 hodin jsme v Poniklé taky na náměstí. Zakončujeme, čti mi to Prokope, prosím tě.
4: Prvního hrajeme ještě ve Vrchlabí.
3: Old School, hostinec, ano. Nebo restaurace, ano. Nebo nevím. A v 18 v Železném Brodu. Potom máme takovou vždycky slavnostní derniéru na hodně oblíbeným našem festivalu Teatrum Kux a to je 22.8. a to hrajeme na Kuxu pod hospitálem. Loni třeba u nás napsal pan Vladimír Just, slavný, renomovaný kritik, takže je to i s návštěvou veliké veřejnosti.
1: A to je zároveň i pozvánka na Teatrum Kux,
3: určitě,
1: když to tak vezmeme s mírným předstihem, ale proč ano. Ne? Každopádně, my říkáme, budeme hrajeme, ale co?
3: Takže letos hrajeme Dona Juana, jmenuje se to celým názvem Don Juan a nebo Postrach pod krkonožských žen a je to prostě navázání na tradice právě tady těch ochotnických spolků tady z okolí, protože my vlastně hrozně rádi vždycky hrajeme něco z těch kronik nebo nějaký tady citování. Tady je to o tom, že můj prapradědeček, Švec v Roškopově, tady prostě měl za manželku Boženku Vrabcovou a on byl Josef Vrabec, tak tady prostě ochotničili a dědeček to neměl rád, ale protože žádala tu svou manželku, která byla vášnivá ochotnice, takže chodil a dělal nápovědu. I o tom je to naše představení.
5: To je pan skladatel hudby, Tomáš Alfery.
3: Uslyšíte jeho dílo, které ještě není slavné, ale brzo bude nejslavnější. A je to o tom, že když Don Juan svede 96. dívku, tak zazní tato píseň.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jestli chcete, můžete využít možnosti inzerovat v našem vysílání, můžete věci nabízet, schánět, můžete se zkusit třeba seznámit. A stačí, když vytočíte telefonní číslo, které jste právě slyšeli. Vítám prvního inzerenta, dobrý den.
2: Dobrý den, posluchač Malovskovsko. Přeji krásný den, měl bych jednu poptávku, jednu nabídku. Poptávám jednu kostu husky lešení za rozumnou cenu do 50 kilometrů někde kolem Turnovska. Cenu bych tak nějak respektoval do 5 do 6 tisíc a jedna nabídka by byla prodám Ford Escort s plnými papíry, s čísly, plně pojízdný, nutno vyměnit Prahy, zdravotní důvody. Je to 1,6 obsah, ročník 90, plně pojízdný denně v provozu. Děkuji.
1: No počkejte, počkejte. Telefon ještě na vás.
2: Na čísle, už mě tam máte. Několikrát.
1: 732 388 036
2: a nebo je to na stejném číslu na telefonu 735 916 270. Já děkuji, příjemný
1: 735 den. 916 a kolik to bylo?
2: 270,
1: jste moc rychlý na mě, asi to teplo, nestíhám, mějte se hezky a naslyšenou. Tak máme tady tedy rekapitulaci prvního inzerátu. Pán schání jednu kostku haky lešení, nejlépe někde na Turnovsku, je z Malé Skály, dojede si, bude respektovat cenu a prodává Ford Escort 1.6 z roku 93, v plné palbě, plně funkční, každý den v provozu, má to i papíry, možná trošku Prahy bude potřeba vyměnit. Ze zdravotních důvodů na číslech 702 388 036 nebo 735 916 270. Radio Bazar, dobré odpoledne, jak je váš inzerát?
3: Dobrý den, prodám benzinovou sekačku Hecht s pojezdem, záběr nože 46, koš je 55 litrů, pořizovací cena byla 6 tisíc, prodám ji za 4 tisíce, je to nevhodný dárek.
1: Takže málo používaná, jo?
3: Pracovala asi 3 hodiny.
1: Jo, takže nová. Tak.
3: Skoro nová.
1: Ano, a telefon je?
3: 607 108 163 Rychnovskov.
1: Fajn, hezký den, naslyšenou. Nabídka, sekačka s pojezdem, benzínová, 46 cm lišta, s velkou slevou, za 4 tisíce, skoro nová, v provozu 3 hodiny, nevhodný dárek. Rychnovsko a pan má číslo 607, 108, 163 a Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já mám na prodej 2 ovečky, narozené v lednu letošního roku a bude to Novobydžovsko a je to na telefon 603 86 80 82. Děkuji. Uh-huh.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Naschledanou.
1: Na Novobydžovsku se narodily v lednu 2 ovečky a jsou k mání na telefonním čísle 603 86 80 82. Radio Bazar pokračuje, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Moc vás zdravím. Já bych dneska nabídla širokou postel z ohýbaných chromovaných trubek a dá se použít jako gauč. Bylo by to levně. Mm-hmm. Potom pánské staré retrokolo a jako nové, teda tady mám napsáno. A dekorační menší řeznickou sekeru.
1: Dekorační.
5: Dekorační, uh-huh. Ano, nerozumím tomu, ale tak mě je to napsaný.
1: Dobře.
5: Takže bylo by to Holicko a bylo by to 731 589 248. Moc krát vám děkuji.
1: Krásný den, naslyšenou. Paní volá z Holicka a nabízí postel z ohýbaných chromových trubek, takovou širší, kterou lze použít jako gauč, pánské retrokolo jako nové a dekorační řeznickou sekeru. 731 589 248. Dobrý den, vítám vás v Radio Bazaru.
6: Dobrý den. Já mám inzerát spíš pro kutily. Uh-huh. Prodám ruční strunovou sekačku, která má poruchu regulace nasávání, plus náhradní motor a je to police nadmetují, číslo 731 727 683. Mm-hmm. Děkuju moc.
1: Ano, krásný den do police, mějte se pěkně, naslyšenou.
6: Děkujeme.
1: Police nadmetují, pán má ruční strunovou sekačku, která má ale poruchu a

0: třeba pán potřebuje kostru velorexu tříkolového, může být i poškozená, asi bude stavět vozidlo, 732 860 323, na toto číslo můžete nabídnout, pokud máte, možná když máte starého celého velorexe, vezme to i tak. Tak to je dneska všechno z Radiobazaru a zase zítra odpoledne po 15:30 budeme pokračovat.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové je tady. Kdo je na druhé straně toho telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak teď vás i uslyšíme, když jste vypla to rádio, takže kdo je tam?
2: Tady je Ela od Náchoda a už jsem se vám strašně dávno nedovolala. No a mám obrovskou radost.
1: Právě se stalo, paní Evo, tak to mám taky radost, že máte radost. Dvě vstupenky na Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína tady pro vás máme. Ty můžete využít kdykoliv, budete mít náladu na výlet. No a kromě toho v pondělí mezi 9. a 10. hodinou budeme losovat o tu hlavní cenu naší velké letní soutěže a to bude let horkovzdušným balónem pro dva. Takže jestli to vyhrajete, tak se chystejte. Byla byste šťastná, takže byste se nebála a využila byste to. Tak vy jste od Náchoda, tam balóny, tam hodně létají balóny nad Náchodem a tam v okolo, takže...
2: jsem je hrozně dlouho neviděla. Takže... Oni tady pořád, nebo hodně často, ale teď jsem je, letos jsem ještě fakt neviděla.
1: No, tak třeba v některém z nich poletíte. No, dobře. Takže paní Evo, gratuluju vám, zůstaňte na telefonu, zapíšu si vás a pěkné léto, hezký den, naslyšenou.
2: Taky přeju.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavební úřady loni řešily přes 5 000 černých staveb. Většinu z nich nakonec dodatečně povolili. Ode dneška je dočasně uzavřená Úpická hvězdárna. Na evropském šampionátu v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. A zítřek přinese další vysoké teploty. K večeru se mohou objevit přeháňky i bouřky. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5 200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Hvězdárna v Úpici na Trutnovsku je ode dneška uzavřená pro veřejnost. Důvodem je tradiční dětský tábor, nazvaný jako letní astronomická expedice. Hvězdárna bude znovu otevřená v běžném návštěvnickém režimu od 12. srpna, upozorňuje její ředitel Marcel Bělík.
2: Uzavření hvězdárny pro veřejnost během astronomického tábora je nezbytností, neboť se všichni budeme věnovat naší astronomické mládeži, ale hnedka 12. srpna večer na částečném zatmění slunce nás můžete najít ne na hvězdárně, ale například i na Dobrošově nebo v Josefově.
0: V Lovčicích na Chlumecku opravili hřbitovní zeď. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se obci podařilo získat dotaci na pokrytí přibližně 2/3 nákladů.
3: Máme na ní 1 000 000 dotací, 1,5 milionu stála, kde jsme se pokusili zachovat původní železné díly jako vrata a plotové dílce, které jsme posílali na repas. Sport.
0: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně 2 titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna.
1: Počasí.
0: Noc přinese jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. Teploty klesnou na 22 až 19 stupňů, v Broumovském výběžku k 15, na horách na 21 až 18 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti a místy se přidají přeháňky nebo i bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů, na horách 28 až 31. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října. Přejeme vám šťastnou cestu a dobrý dojezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
4: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání pro probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu, no.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky, autorku si úplně nepamatuju, tuším, že je to Danka, no a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí a v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: O čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no.
4: Prosím vás, pochopte, to teď je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
4: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
6: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
6: ano,
0: dát.
6: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý od tehdy, jakože se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
6: no
0: se
6: právě
0: tolerovalo?
6: Nebo no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
6: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
6: Polská krev, to jsou ano. Jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
6: no ne, tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
6: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
6: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická. Působila,
6: magická, no. Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
6: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
6: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
6: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
6: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. Století pomalu.
0: Ale prosím tě, od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
6: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus, tak si vyberte.
6: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
6: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
6: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, ráda tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokitky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokitka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka, brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám! Dám! Tady máte. Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku ji ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak
2: no,
1: je všechno
2: ano,
1: propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje no. dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já
2: no,
1: Werich pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
2: Ano.
1: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak
2: ano.
1: To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
6: Dobré odpoledne.
5: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
6: Ano.
4: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Haló? Haló, haló. Tak.
6: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
4: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
6: Dobrý den.
7: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
4: Výborně,
6: ano.
4: Honzo.
6: Děkujeme pěkně za tip.
4: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
8: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
6: Děkuji.
8: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
6: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
4: Děkujeme.
8: Tak, uvidíme.
6: Ano, uvidíme,
4: bude žádat
6: uslyšíme.
4: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, haló, už vás slyšíme.
9: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko, prosím.
4: Kolonáda volí Ačko,
6: no.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme, mějte se krásně.
4: Kateřina ožila u těch Karlových Varů. Je,
6: no, byť, no, tak.
4: Jela by do lázní.
6: No, pojedu do nedalekých tam potom.
4: Do Mariánek nebo do Františkových?
6: Do Františkových.
4: No prosím, tak za Františkem možná.
6: Ano.
4: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
4: My vám děkujeme krásně.
6: Děkujeme za tip. A Uršulku. No ta teda.
4: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
6: No.
4: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
6: Opravdu.
4: Žádost o ruku začíná právě teď.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
12: Ale.
11: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
12: No. To myslíte, že mám holku, která cítí kalendář? O co, že ji žádáte?
11: O ruku, prosím.
12: No, a co já s tím mám společnýho?
11: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
12: No, to aspoň doufám.
11: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
12: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
11: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
12: Jo.
11: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
12: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
11: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
12: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
11: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou...
12: Jako s Máňou, víš?
11: Jo, to jsem se seznámil před rokem.

0: Oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
1: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
4: No, prostě naši kolegové,
5: nebudeme to šťourat.
4: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní
4: a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
4: pletou
5: no,
4: v tom horku.
5: Ale já jsem s ní taky hrála.
4: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hrála. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
4: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy, bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny. Ano. My jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně

0: Jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
1: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
0: Ano.
2: Děkujeme tady ve studiu.
0: Máme to v popisu práce.
1: A pokračování.
0: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
2: No tak.
0: Který máni.
3: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
4: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
3: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
4: Jo, tak. No to mám.
5: Jo, a jaký?
4: Chryslera.
3: Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
6: No jistě, mámo.
3: A co chatu máte?
4: Ano, prosím, v Posázaví.
5: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
3: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
4: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
6: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
4: Já jsem konsternován.
3: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
4: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
6: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
4: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
5: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
3: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
5: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
0: K návštěva Prima rodinky.
2: Ano, měli jsme dobrou pointu.
0: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na
2: slyšenou. Ano, krásné.
0: Kateřina Macháčková byla
2: naším hostem. Svěží léto, mějte se moc krásně.
0: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sklizeň obilí bude letos v Česku asi o 17% nižší než v loni. V Královéhradeckém kraji přibývá koupališť se zhoršenou vodou. Filmový festival Litomyšl Fest kvůli vedru doplnil klimatizace do všech sálů. A zítřek přinese opět tropické teploty. K večeru se objeví přehánky i bouřky. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Zemědělci v našem kraji počítají se slabší sklizní obilí než v loni. Podle odhadů ministerstva zemědělství by letošní úroda měla být nižší zhruba o 17%. Podle předsedy zemědělského družstva ve Mžanech na Královéhradecku Luďka Homoláče jsou mezi jednotlivými družstvy ale výrazné rozdíly.
3: Každopádně zemědělci jsou nervózní, protože rozdílnost výnosů a rozdílnost zásob jakoby krmiv pro dobytek v rámci České republiky je. Když vezmu jižní Čechy, tak mají problémy a schánějí už v Rakousku a v Německu, nakupují balíky slámy a balíky sena. Nepředstavoval jsem si, že jeden balík sena bude stát 2000 korun, běžná cena je cirka 600 korun.
2: V Královéhradeckém kraji kvůli vedrům přibývá přírodních koupališť se zhoršenou kvalitou vody. Podle rozborů z tohoto týdne mají horší vodu na koupališti v Týništi nad Orlicí v kempu Písák a v Dolcích u Trutnova. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Nevhodná voda ke koupání je v koupališti Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Vyplynulo to z dnešních informací hygieniků zveřejněných na jejich webu. Kvůli závadné vodě už dřív ukončil koupací sezonu Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od poloviny června na vlastní nebezpečí. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. S vedry se vyrovnávají taky návštěvníci filmového a hudebního festivalu v Litomyšli. Pořadatelé Litomyšl Festu zajistili klimatizace do všech promítacích sálů. Na zámeckém návrší letos posílili taky gastrozónu s dostatečnou nabídkou nápojů. Další opatření doplňuje mluvčí festivalu Barbara Trojanová.
4: Klimatizace ve všech 7 sálech fungují. Ty večerní koncerty jsou od 9 hodin, tam už to sluníčko zapadne, tak tam se nebojíme. A ty odpolední, které začínají v zámeckém parku ve 3 hodiny. Tady je výhoda, že jsou vzrostlé stromy a ten stín je skvělý. A máme ještě takové ty mlžítka, která rozprašují vodu. Klobouky máme, které rozdáváme, takže já se nebojím.
0: Sport.
2: Na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaily mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů, na horách 28 až 31. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Čtvrtek 30. července po 17. hodině vám Český rozhlas Hradec Králové nabízí přehled regionálních událostí. Vysoké teploty způsobují některým lidem závažné zdravotní komplikace, co nepodceňovat, připomene přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Vladimír Koblížek. Aktuální předpověď nám poví meteorolog Jaroslav Tuček. Počasí limituje i zemědělce, jsou uprostřed sklizně obilí a předpokládají, že letos bude na řadě míst úroda slabší než loni. Na pole se podíváme také v této hodině. Střešní terasa Galerie moderního umění Hradec Králové ožije od zítřka letní pop-up kavárnou a barem. Chystá se doprovodný program a speciální akce a řekne nám o tom Pavla Rousková z Hradecké galerie. 31 let čekali fotbalisté Hradce Králové na zápas v pohárové Evropě, dokonce mají šanci postoupit do třetího předkola Evropské ligy. V prvním utkání porazili Tromze, ale úspěšný první krok musí ještě potvrdit v dnešní odvetě. Tak se více dozvíme od hradeckého trenéra Davida Horejše.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
5: Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
6: Znáš mě?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravila Alena Brantová.
2: Vysoké teploty těchto dnů způsobují závažné choroby, kvůli kterým končí lidé v nemocnici nebo můžou i zemřít. Vedra představují velkou zátěž pro organismus. V ohrožení jsou hlavně lidé s onemocněním plic, dýchacích cest, srdce a cév. V našem vysílání to řekl přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek. Víc uslyšíte už za pár minut. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené a přijímají preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. Dnes to potvrdil mluvčí hejtmanství Dan Lechman. Personál domovů pro seniory podle něj věnuje zvýšenou pozornost hlavně klientům s chronickými onemocněními, omezenou pohyblivostí nebo horší schopností vnímat žízeň. V Úpici na Trutnovsku začala v tamní hvězdárně letní astronomická expedice. Je to už 68. ročník populárního tábora pro děti. V doprovodném programu budou děti na nedaleké přehradě Rozkoš například zkoumat zakřivení země, přibližuje program ředitel hvězdárny Marcel Bělík.
3: O programu letní astronomické expedice nebo toho našeho astronomického tábora by se mohli mluvit dlouho, ale v principu můžeme říct jednoduchý slogan. Dejte nám na 10 dní své děti a my vám vrátíme mladé astronomy.
2: Kostelci nad Orlicí začíná hudební festival Novozámecké hudební léto. Koná se v areálu parku Nového zámku. V rámci třídenní přehlídky se na pódiu představí řada vynikajících interpretů. A v osadě Neratov v Orlických horách se ode dneška až do 2. srpna koná divadelní festival Menteatrál. Nabídne divadelní představení, workshopy, diskuze, koncerty i noční kino. Přehlídka profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením se uskuteční po 12. Policie zpřísnila právní kvalifikaci v případu 31letého muže, kterého viní ze systematického týrání 3 žen na Náchodsku. Místo 10 let vězení mu nově za týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a znásilnění hrozí až 12 let. Informovala o tom dnes policejní mluvčí Karolína Hinková. Muž je ve vazbě. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetě 2. předkola Evropské ligy proti Tromsø. Podle kapitána Vladimíra Daridy budou chtít východočeši předvádět aktivnější hru než na půdě norského týmu, i když tam vyhráli 1-0.
4: Z jejich strany to bude hodně podobný ofenzivní styl, kdy se snažili dopředu prokombinovat přes jejich dobrou strukturu. Já věřím, že my na to budeme v domácích podmínkách trošičku líp nachystaní, že budeme i my předvádět víc naší hru. Věřím, že naše síla na balonu bude v tomhle zápase lepší.
2: A další podrobnosti k dnešnímu zápasu přineseme v této vysílací hodině.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď se budeme věnovat současnému počasí. Vysoké teploty těchto dnů způsobují některým lidem zdravotní komplikace, kvůli kterým končí třeba i v nemocnici. Vedra jsou velkou zátěží pro organismus i biopředpověď, dnes hlásí Trojku. Proto bychom to neměli podceňovat, jak upozorňuje přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, profesor Vladimír Koblížek, kterého vítám v našem vysílání. Pane profesore, které části našeho organismu, kromě srdce, horko nejhůř snášejí a jsou vysokými teplotami nejvíce zatížené?
1: V podstatě je to srdce, je to mozek a jsou to plíce, tři orgány. A týká se to zejména dvou zranitelných částí populace. Jednak to jsou starší lidé nad 65 a pak lidé, kteří mají nějakou respirační nebo srdeční chorobu chronickou, pro kterou se musí léčit. Takže u těch lidí je to riziko zhoršení výrazně větší.
0: A na které oddělení nemocnice se dostává v těchto extrémních vedrech nejvíce pacientů a jaké mají nejčastější potíže?
1: Úplně nejvíce zatížená je samozřejmě emergency, kde skutečně tam je extrémní provoz a záchranná služba tam vozí hodně pacientů v těžkém stavu, s úpalem, s úžehem, se stavy kolapsů, to je taková první část. No a pak část pacientů, kteří mají právě třeba chronické respirační onemocnění, jako třeba plicní fibrozu, plicní emfizem, plicní nádory, tak skoro všem se výrazně hůře dýchá. Mohou mít takzvanou exacerbaci, pokud se jedná o chopen nebo o těžké astma, případně mohou mít zhoršené stavy, když to jsou pacienti v léčbě třeba plicních nádorů, kterých je bohužel také hodně. No a tyto pacienti jsou tak zranitelní, že my jim radíme, aby zůstali co nejvíce v interiéru, aby pokud mají klimatizaci nebo nějakou možnost ventilace, aby se snažili nějak ochladit a aby vydrželi. V případě, pokud jim bude zle, tak aby zavolali záchrannou službu nebo se nechali dovíst do nemocnice, protože se nedá očekávat, když jim bude nějak zle, že to samo odezní. To ty stavy, pokud to u těch nemocných pacientů přijde, tak je potřeba to řešit dřív než později.
0: To jsou ty hlavní zásady, jak se chránit v současném počasí. A ještě k tomu ochlazování, jak jste zmiňoval, přece jenom studené nápoje, klimatizace, třeba pro kardiologické pacienty nebo vaše plicní pacienty, může to znamenat třeba i zvýšené riziko, když to přeženou?
1: Všechno je o míře, takže to ochlazování, když je to úplně ledový nápoj, to není dobře, čili chce to, aby to nebylo nic teplého, žavého, aby to bylo vlažné nebo lehce studené, stran těch nápojů, stran klimatizace, tak jsou obecné zásady, že by ta klimatizace neměla být na nějakou hodnotu třeba 19 nebo 18 stupňů, jak se třeba v zahraničí ve Spojených státech, to je běžné, že třeba obchodní centra jsou takhle chlazená, to je velmi nezdravé, ten rozdíl by neměl být více než těch 10 stupňů maximálně mezi tím venkem a vnitřkem, takže má-li někdo klimatizaci a dá ji třeba na 25, tak to je tak mezní teplota, neměla být někde pod 20, ale bohužel se to tak děje. No a když má někdo bohužel jenom třeba ten ventilátor, tak tam je dobré zatáhnout závěsy, udělat zevní stínění, zapnout ventilátor, udělat trošku průvan. Většina těch lidí si s tím dokáže nějak poradit, ale jsou lidé, kteří bohužel bydlí třeba na jižní straně a nemají okna na dvou stranách té budovy, nemají zahradu, nemají možnost třeba nějakého venkovního bazénu, ale je fakt, že v tom vedru, co bude dneska a zítra, tak ani pobyt kardiaků nebo respiračně nemocných lidí v bazénu není úplně to nejlepší řešení. I jedině pokud je třeba na zahradě ve stínu, tak na chviličku to dává smysl, ale nějaké pobyty na koupališti na sluníčku jsou jistě špatně.
0: Říká přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové profesor Vladimír Koblížek, abychom to opravdu zbytečně nepodceňovali. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas, přejeme i přesto hezký den. Děkujeme.
1: Všichni, co opatrují, jdeme na ty, kteří jsou křehcí.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Tak máme 30. července, polovina prázdnin, no a léto pěkně připaluje, jak to vidí Jaroslav Tuček z Hradeckého meteorologického ústavu. Dobrý den.
2: Pěkný den. No, připaluje, máte pravdu, dneska jsme zaznamenali teploty i vyšší než 37 stupňů Celzia, a to konkrétně na dvou stanicích, 37,2 v Borohrádku a na Novým Hradci, tady v Hradci Králové, takže jsme překročili i 37 stupňů Celzia.
1: No a jak to bude dál, kdy se trošku ochladíme?
2: Trošku se ochladíme o víkendu, protože zítra ještě bude velmi teplo. V noci očekáváme hlavně v té první půlce noci jasno až polojasno, ale pak během té noci v průběhu té druhé půlky od západu bude přechodně oblačno až zataženo. Ty nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů Celsia. Na Broumovsku tam ty teploty budou nejčastěji kolem 15 stupňů. No a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a přes den jasno až polojasno s tím, že večer pak bude přibývat oblačnost od západu a místy se budou objevovat i přehánky nebo bouřky. Maximální teploty 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 28 až 31, no a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Večer potom se trošku rozfouká, bude mírný od jihovýchodu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tam, kde by se objevily bouřky, bude přechodně zesilovat.
1: Takže dneska tropická noc na většině území našeho kraje, zítra tropický den. No a ano. O víkendu se ochladí trošku, jak to myslíte?
2: Jenom trošku, stále ty teploty v maximech se budou pohybovat na 30 stupňů a jak jste říkala, tropický den, tropická noc, tak i v sobotu ráno budeme mít tropickou noc, protože teploty budou od 23 do 19 stupňů a maxima od 29 do 33, no ale v sobotu musíme počítat s tím, že nás bude přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená studená fronta, takže očekáváme potom v té druhé půlce odpoledne a k večeru, že od západu začne přibývat oblačnost a začnou se na většině území objevovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i výjimečně silné. Až na závěr soboty ty bouřky a ty přehánky odejdou dál na Moravu a zároveň bude ubývat i oblačnost. No a ta neděle už bude potom v celku jak vymalovaná, tam bude většinou polojasnost, srážky zatím neočekáváme. No a teploty od 20 do 16, to budou minima a maxima 28 až 32, takže o víkendu si trošičku odpočineme.
1: No tak děkujeme. Pěkně jste nám to předpověděl a přejeme pěkný zbytek služby Jaroslavu Tučkovi. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V celém Česku pokračují žně. Úroda obilovin bude podle odhadu ministerstva zemědělství letos přibližně o 17% nižší než v loni. Kromě samotného obilí nebo třeba řepky bude méně i slámy, používané třeba na podestýlku. Podrobnosti z našeho regionu teď má ve vysílání reportér Tomáš Lerenc.
1: Sami zemědělci často s úsměvem říkají, že to počasí by mohlo být lepší, ať je zrovna jakékoliv trefit ideál, který plodiny potřebují, se přírodě úplně pokaždé nepovede, tím spíš, že různé rostliny potřebují různé podmínky. Podle předsedy představenstva zemědělského družstva ve Mžanech na Královéhradecku Luďka Homoláče je letošním problémem sucho, navíc se v různých regionech různě intenzivní.
2: Každopádně zemědělci jsou nervózní, protože rozdílnost výnosů a rozdílnost zásob jakoby krmiv pro dobytek v rámci České republiky je. Když vezmu jižní Čechy, tak mají problémy a schánějí už v Rakousku a v Německu, nakupují balíky slámy a balíky sena. Nepředstavoval jsem si, že jeden balík sena bude stát 2000 korun, běžná cena je cirka 600 korun.
1: A ty rozdíly ve výnosech jsou vidět i v našem kraji. Třeba zrovna Mžany mají sklizeň průměrnou, ale podle Luďka Homoláče jsou i družstva, kde budou hluboko pod průměrem. A ty rozdíly způsobil třeba jeden jediný deštivý den, který na jednom místě byl a na druhém ne.
0: Tomáši, pokud jde o to počasí a sucho a vedro, jak moc velkým rizikem jsou požáry?
1: Suché počasí navíc s větrem pochopitelně riziko požáru zvyšuje. Stačí, aby se sklepal prach na rozpálený výfuk nebo se zadřelo ložisko a může začít hořet. Zaměstnanci jsou ale dostatečně vyškolení na to, jak podobné situace řešit. A navíc se už nevidí to, co před desítkami let. Zapálit si třeba cigaretu o žních si už nikdo nedovolí.
2: Tomu se usmívám, protože dneska už nikdo nechce kouřit v traktoru nebo v kombajnu, i když je kuřák, protože dneska mají tam lepší podmínky než já v osobním automobilu. Jsou to stroje, které stojí 10 až 15 milionů korun. Tam se přezouvají v pantoflích a když chcete, aby vás vezli, tak vám zkontrolují i ředitelovi boty.
0: Mají družstva nějakou vlastní techniku pro případ, že by přece jenom k nějakému požáru zahoření došlo?
1: Tak ta větší dnes už ano. Například ve Mžanech mají dvě cisterny a v každé z nich 15 000 litrů vody plus navíc traktor s pluhem, který by mohl případně rychle zvládnout nějaké terénní úpravy. Klíčová je ale samozřejmě spolupráce s hasiči, a to nejen s těmi profesionálními, ale také s jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Ti to mají často na případné hořící pole blíž než profesionálové z velkých stanic.
0: Říká reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Střešní terasa Galerie moderního umění v Hradci Králové ožije od zítřka letní pop-up kavárnou a barem a nabídne příjemnou atmosféru, krásné výhledy na Hradec Králové a chystá i doprovodný program a různé speciální akce. A více nám k tomu řekne Pavla Růzková z Hradecké galerie moderního umění, kterou teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Letní pop-up bar na terase Galerie moderního umění Hradci Králové, tak to je takový docela fajn tip, kam se vydat v letním podvečeru tady v krajském městě. Zítra ho otevřete. Jak to bude fungovat?
1: Bude to fungovat tak, že chystáme dočasný bar na naší terase, který bude fungovat od zítra, tedy od 31. července do další neděle, 9. srpna. Takže je to časově omezená akce, vlastně na 9 dní, kdy si ten unikátní výhled na velké náměstí z naší terasy mohou návštěvníci zpříjemnit u podvečerního posezení s kávou, nebo v těchto horkých dnech teda spíš osvěžujícím nápojem. A bar bude fungovat každý den, kromě pondělí, kdy má galerie zavřeno, a to od 15 hodin v samostatné prodloužené otevírací době do 8 hodin večer a v pátky a soboty, kdy chystáme doprovodný program do 10 hodin.
0: No a zítra je pátek, takže bude to také teda takové jako slavnostní otevření, takže asi prodloužený večer. Co chystáte na zítra?
1: Ano, bude to prodloužený večer ve spolupráci s našimi sousedy, tedy s tetovacím studiem Kopr, které sídlí přízemí naší budovy, takže také takové sousedské setkání. A v podvečer zahraje DJka Blančita, takže všechny zveme. Bude to krásný, trochu možná horký, ale máme na terase stín, takže příjemný podvečer.
0: No a není to jediný program kulturní nebo doprovodný, který k otevřené terase a baru chystáte až do toho 9. Můžete naznačit, co ještě se bude dít a kdy?
1: Určitě, takže v sobotu se terasa od 8:30 promění v letní kino. Promítat budeme krátký snímek Orla od vizuální umělkyně Marie Lukáčové. Ten film premiéroval letos na Mezinárodním festivalu v Rotterdamu, minulý měsíc byl k vidění v Karlových Varech, no a teď jej mají možnost vidět návštěvníci naší terasy Královéhradecké galerie, takže srdečně zveme. A potom nás čeká další pátek DJ Primitivo, která hraje vyloženě z gramofonových desek. To bude takový vyloženě letní set, příjemný podvečer. V sobotu 8. potom další kino, Adéla Babanová a krátký snímek Zákon času, který se částečně natáčel i v Hradci Králové. A v neděli potom violončelistka Veronik a její hosté v odpoledních hodinách na naší terase. Takže srdečně zveme.
0: Tak na terasu Galerie moderního umění v Hradci Králové se od zítřka až do 9. srpna můžete vydat i v odpoledních a podvečerních a večerních hodinách. Bude tam otevřen bar a kavárna a pozvala vás Pavla Růzková. Děkujeme a ať se to vydaří, všem líbí. No a ať jsou to krásné večery pod hvězdami. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme. Naschranou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková, Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte Den v kraji. 31 let čekali fotbalisté Hradce Králové se svými fanoušky na zápas v pohárové Evropě a teď mají velkou šanci postoupit do třetího předkola Evropské ligy. Povede se jim to v případě, že v domácí odvetě navážou na první utkání, ve kterém vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Za polárním kruhem uspěli i přes náročné podmínky. Ty by teď mohli hrát do karet východočechům, protože Severané rozhodně nejsou na naše 30-stupňová horka zvyklí.
1: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromso se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se.
2: Hradecký kapitán samozřejmě moc dobře ví, že o postupu se především rozhodne na hřišti. Na druhou stranu ale je zapotřebí tomu jít naproti, například zažitými rituály. Jeden takový si stále drží trenér David Horejš, který si rozhodně nevezme oblek. Východočeši totiž od konce března v domácím utkání neprohráli. Od té doby kouč oblečení nemění.
3: Toho jsme neprohráli, všichni ví, že nosím svoji mikinu.
2: Někdo nevymění mikinu, druhý zase ponožky, třetí si dá po obědě kávu a čtvrtý například 20. Co se ale změní, to bude složení hradecké jedenáctky oproti prvnímu utkání v Tromse. Východočechům se totiž zranil záložník Tomáš Wiesner. Pozitivní zprávou ovšem je, že by se podle trenéra Horejše mohl v utkání po zranění objevit stoper Tomáš Petrášek.
3: Věříme tomu, že by mohl na část utkání být k dispozici.
2: Na soupisce norského týmu zase nebude chybět stoper Gudal, i když to vypadalo, že jeho přestup do Sparty je už na spadnutí. I když hradecký kouč s nadsázkou zmiňoval, že nabádal sportovního manažera pražského klubu Tomáše Sivoka, aby norského obránce rychle koupil.
3: Mě nevyslyšel, jak víme, že bude hrát, tak asi počítáme s tím, že Tromso sem pojede s tím, že ten zápas bude chtít otočit a postoupit, protože před tím dvojzápasem byli velký favorit. A máme k soupeři velký respekt, ale stejně velkou máme víru v to, aby jsme postoupili.
2: Jestli se to podaří, bude známo dnes večer. Odveta druhého předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Tromse začne v 19 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Bude 18. Po 17. hodině jsme vám ve vysílání nabídli přehled dnešních událostí a ještě také povíme, co budeme ve vysílání sledovat zítra. Zítra v ranním vysílání po 8:30 přivítáme tři herce z Mladého ochotnického spolku působícího na Opočensku a Dobrušsku. Krocani v troubě si říkají. Jeden z nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě se každoročně těší zájmu 10 000 návštěvníků. Ani letošní už 690. ročník festivalu Jiráskův v Hronov, který se bude konat 31. července až 8. srpna, nebude výjimkou. Návštěvníci festivalu tradičně v malebném 6 000 městečku Hronov se mohou těšit na desítky divadelních představení, koncerty, výstavy, ale i na speciální dny věnované tanci, lidovým tradicím nebo živému kulturnímu dědictví. O programu vás budeme průběžně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové informovat. A zase se budeme věnovat tématu horké letní počasí a jak se chovat v těchto dnech, abychom neskončili v lékařské péči. Seznámíme vás i s dosavadními výsledky hygienických kontrol na dětských táborech v Královéhradeckém kraji a zavedeme vás do pobytového tábora pro děti s vrozeným diabetem v Ostružně u Jičína.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnešním denem v kraji vás provedla Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli suchu hrozí v Česku požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Hradecký magistrát podpoří i letos program Karenci. Fotbalisti Hradce Králové nastoupí už za hodinu doma proti norskému Tromsø. I pátek bude slunečný a horký. K večeru mohou přijít přeháňky i bouřka. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
4: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
4: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
6: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
4: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Město Náchod připravilo na zítřek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. Sníh přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popoledni. Město Hradec Králové se i letos zapojí do programu Karenci. Radnice na podporu lokální ekonomiky uvolní z rozpočtu 3 miliony a 600 tisíc korun. První část navazuje na loňské zapojení hradeckých obchodníků a poskytovatelů služeb. Druhá cílí na rodiny s dětmi, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
7: Kromě volnočasových aktivit a kroužků se mohou zapojit také hradecké provozovny nabízející sortiment pro děti a mladistvé, přičemž nejde pouze o hračky, ale o rozmanitou nabídku dalšího zboží od sportovního nebo zdravotnického vybavení přes dětskou optiku, oblečení, knihy a učebnice až po papírenské potřeby či hudební nástroje. Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká od 19 hodin odveta druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního utkání si východočeši přivezli z Norska jednogólový náskok po výhře 1-0. Odveta druhého předkola konferenční ligy čeká fotbalisty Jablonce. Právě teď nastupují k utkání s chorvatským Varaždínem. První duel severočeši prohráli 2-3.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, večer přibývání mraků a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů, na horách 28 až 31. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Všestarech na Hradecku se na železničním přejezdu srazil vlak s nákladním autem. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte s možnými dopravními komplikacemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Všestarech.
0: Příjemný 30. červencový večer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám od mikrofonu přeje Romana Joudalová. Když se řekne Hradec Králové, mnoha lidem se vybaví architektonický salon republiky nebo významné dějinné milníky, ale málo kdo zná tajemství, která toto město a jeho okolí skrývají hluboko pod zemí. Michal Klukočník pozval k rozhlasovému mikrofonu uznávanou antropoložku Marcelu Erbanovou, ženu, která úzce spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a jejíž rukopis je podepsán pod zásadními výzkumy na Královéhradeckém velkém náměstí nebo na bojišti z roku 1866. No a jejich rozhovor vám v následujících minutách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme. Pěkný poslech.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Cesta k oboru, který fascinujícím způsobem spojuje historii, vědu a lidské osudy, u Marcely Erbanové nezačala až na akademické půdě. Touha porozumět minulosti a odkrývat staré příběhy se v ní utvářela postupně, propletená přirozenou zvídavostí a láskou k objevování neznámého. Byla to právě antropologie, v níž našla dokonale přesný nástroj, jak pomyslně vrátit hlas těm, kteří už sami mluvit nemohou. Jak sama Marcela Erbanová říká, na úplném počátku cesty za historií a antropologií možná trochu překvapivě stály dinosauři.
2: Určitě se to zrodilo už v dětství, bylo to takové to klasické období v 10 letech, ty dinosauři. Kdybyste se mě zeptali na cokoliv jiného, tak bych nevěděla, ale jména dinosaurů jsem uměla naspamět, všechny ty epochy. Takže v té době asi vznikal zájem o přírodu a historii zároveň. Příroda určitě mě formovaly dokumenty Davida Attenborougha, na který jsme koukali se sestrou. To byl docela pravidelný nedělní program v televizi, takže tyhle ty dokumenty mě přitáhly hodně k přírodě. Vyrůstala jsem na vesnici, takže přírodě jsem měla taky blízko. A vlastně jsem hledala obor, který kombinuje přírodovědu a historii dohromady, což ne vlastně každý úplně obor dokáže, ale v té antropologii se to neuvěřitelně jako hezky potkává. Že můžete vlastně studovat to lidské tělo, fungování lidského těla a všechny tyhle ty náležitosti, zároveň ve vztahu k té historii a jak se proměňuje jednak historie a ten člověk a člověka, jak ovlivňuje tu historii.
3: Přesto musel přijít někdy takový ten hlavní zlom, kdy vás to nasměrovalo na tu dráhu vyloženě antropologickou, to znamená věnovat se, řekněme, i lidským kostem a tomu, o čem vypovídají.
2: Přišlo to vlastně s podáním přihlášek na vysokou školu po Všeobecném gymnáziu v Hořicích jsem studovala a ten rozptyl jsem opravdu měla od učitelství dějepisu, biologie, zoologie obecná, systémová, evoluční biologie, všechny tyhle ty obory. A zkoušela jsem tedy přijímačky na všechno a dostala jsem se na antropologii.
3: Je to o tom, že už tenkrát jste třeba si říkala, mě by zajímalo, o čem vypovídají, já nevím, lidské kosti, které leží pod tímto kostelem, anebo jste spíš směřovala do té linie jako zdravotnické, jakože zajímaly by mě ty nemoce, kterými lidé trpěli a rozebrat to dopodrobna?
2: No spíš do toho lékařství. Já jsem v té době, kdy jsem vlastně podávala ty přihlášky, neměla úplně jasnou představu, co ta antropologie je. Takže jsem nebyla schopná dopředu odhadnout, že vlastně třeba analýza těch kosterních ostatků dokáže toho říct tolik, co vím dneska a dneska mě to úplně fascinuje a tenkrát jsem o tom neměla potuchy. I po tom zdravotnictví jsem pokukovala, takže spíš to šlo touhle formou jakoby té biologie toho těla a postupně už při studiu, po bakalářské práci a potom v navazujícím studiu, najednou se to začalo tak nějak i ty okolnosti zbíhat, že mě to začalo přitahovat k těm kostrám a vlastně to definitivně rozhodl tady výzkum Velkého náměstí v roce 2010, kde jsem se přihlásila vlastně jako řadový brigádník s tím, že tady studuju antropologii, že bych asi mohla být trochu platná na tom výzkumu a tam jsem se zapojila naplno už do dokumentace a popisu těch koster a nakonec jsem vlastně na tom materiálu dělala i svoji diplomovou práci a tam jsem se definitivně teda ukotvila v tom kosterním materiálu.
3: Dá se říct, že ten výzkum na Velkém náměstí v roce 2010 byl pro vás takovým tím významným profesním mezníkem?
2: Naprosto. Já jsem i pokukovala po té kulturní antropologii vlastně úplně jiným směrem. Nezabývat se těmi kostmi, ale tím živým člověkem, jeho kulturou, interakcemi mezi lidmi. V podstatě to je takový obor, který má trošku přesah do jako etnologie. Takže tohle to jsem vlastně chtěla dělat. A potom ten vlastní zážitek na tom výzkumu, to všechno, co k tomu patří, ta parta, ty nesnáze, které musíte překonávat, jak se ten kolektiv stmelí prostě při obtížné jako fyzické práci, často v těžkých podmínkách, máte horké počasí, horké léto, nebo naopak v zimě je zima. Je to vlastně docela specifický obor po téhle té stránce, takže to mě úplně jako nadchlo a věděla jsem, že už u toho zůstanu a zůstala jsem u toho.
3: O velice zajímavé profesi a vášni hovořím s antropoložkou Marcelou Erbanovou. Zpátky k našim otázkám se vrátíme po písničce.

0: Hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové je antropoložka Marcela Erbanová. Já musím říct, že mnozí posluchači vás možná znají ještě podle vašeho původního jména Marcela Horáková. Vy jste se nedávno vdala, takže velká gratulace. My jsme zmiňovali, že vás hodně profesně poznamenalo to, když jste zkoumala kosti nalezené na Velkém náměstí v Hradci Králové v roce 2010, což byl takový velký výzkum. Už tenkrát bylo vaše jméno spojené s některými místními institucemi, které se věnují právě vědě poznání.
1: Já jsem vlastně po tom výzkumu, který skončil v létě nebo na podzim roku 2010, tak jsem nastoupila do Muzea východních Čech tady v Hradci Králové, kde jsem vlastně zpracovávala jednak ten aktuální nález toho Velkého náměstí a potom i ty takzvané kostlivce ve skříni, ty ostatky, které tam měli kolegové nastřelené z různých výzkumů, nikdy se na ně nikdo nepodíval, nebo to byly opravdu staré nálezy, že nikdo ani nevěděl, jestli se na to vůbec kdy někdo díval. Takže jsem dostala tyhle ty špeky z těch skříní, ty jsem zpracovala. Potom přišla vlastně nabídka do Prahy přejít do soukromé firmy. Tu jsem samozřejmě využila, byla jsem čerstvě po škole s jednou tady tou vlastně zkušeností tady z Hradce Králové, takže jsem byla velice vděčná za vlastně nabídku toho úvazku a odešla jsem na několik let, dlouhých let vlastně do Prahy a potom až zase s rodinou jsem se vrátila zpátky vlastně do východních Čech a do svého domova.
0: Vy jste působila i v Muzeu východních Čech, je to tak?
1: Ano, asi rok jsem tam byla zaměstnaná. Vlastně těch 8-10 let jsem byla v komerční sféře ve firmě, která vlastně zajišťuje archeologické výzkumy. Dneska to funguje vlastně pod formou licence, kterou prokážete svoji způsobilost a můžete vlastně provádět archeologické výzkumy, takže v takovéhle vlastně soukromé firmě jsem byla a potom zase měla jsem samozřejmě rodičovskou přestávku a při ní jsem se poohlížela po nějakých jiných, tedy uplatněních zase v místě, kde už jsem chtěla být, což měl být tedy Hradec nebo aspoň východní Čechy, blíž k rodině a ke známým a tak. Nabídla jsem svoje služby vlastně Univerzitě Hradec Králové, domluvili jsme se na katedře archeologie s vedoucím a s vedoucím centra terénní archeologie, že by vlastně mě využili jako antropologa a dostala jsem prostě tu možnost tady nastoupit.
0: Antropologie sama o sobě je velice zajímavý obor, ale když jste působila například v té komerční sféře, skutečně těch nálezů je tolik, aby antropolog měl stále nějakou práci?
1: No, měla jsem asi štěstí, ale bylo to tak. A opravdu těch výzkumů běží celá řada, člověk si to asi neuvědomuje, nejde opravdu jenom o ty velké stavby, které teď vidíte třeba v krajině, železnice, dálnice a podobně, ale vlastně při každé stavbě domku, parkoviště, kanalizace, všude ten archeologický dohled je a opravdu ta krajina tady je osídlená kontinuálně od pravěku až po dnešní době, takže se v podstatě dá říct, že kdekoliv kopnete, tak máte šanci tu archeologii najít a kde žili lidi, tak tam ty lidi taky umírali, to znamená někde tam musí být pohřbení a opravdu měla jsem celou dobu toho svého zaměstnání co dělat a teď je to taky tak. Pořád mám materiál ke zpracování.
0: My jsme zmiňovali výzkum na Velkém náměstí v Hradci Králové v roce 2010. Bylo něco, co vás tenkrát vyloženě profesně překvapilo?
1: Asi forma vlastně i toho vlastního výzkumu, protože, jak jsem říkala, pro mě to byla první zkušenost jakoby reálného výzkumu. Do té doby jsem se podílela spíš na těch badatelských výzkumech, které měla univerzita. My jsme se tam jako studenti na tom vlastně učili, dokumentace, preparace těch skeletů a podobně, ale pořád je to vlastně jiný průběh, protože jste na výzkumu, který si organizujete sami, máte mnohem víc času, nikde vás nenahání žádné bagry, žádní stavaři. Je to vlastně úplně jiné prostředí, ten badatelský výzkum. A najednou jsem teda skočila rovnýma nohama do záchranné archeologie, kde se teda potýkáte s jinými obtížemi, jste uprostřed prostě města, chodí kolem lidi, ptají se, vlastně je to úplně jiný průběh toho výzkumu. Než ten badatelský.
0: Těch nalezených kostí na Velkém náměstí bylo obrovské množství. Kam až do jaké historie vlastně sahají ti neboštíci, kteří tam jsou pochovaní?
1: Historii hřbitova datujeme někdy od poloviny 14. století až do zániku jeho, což byly josefínské reformy v polovině 18. století, takže nějakých 400 let ten hřbitov kolem katedrály svatého Ducha fungoval. Ten okrsek vlastně pohřební je relativně malý, kolem toho kostela ohraničuje ho hřbitovní zeď, ta půda je posvěcená a tam chtějí být ty lidé pohřbení. Takže když jim potom docházelo místo, samozřejmě úmrtnost byla mnohem vyšší, než máme dneska, pohřbívalo se stále na tom jednom okrsku posvěceném, takže ten terén vlastně narůstá tím, jak tam přibývají ty pohřby, zasypávají se novou hlínou, vzniká vlastně poměrně vysoká vrstva těch hrobů a my, když jsme vlastně prokopali ten hřbitov nebo ty zkušební sondy, tak jsme viděli, že může být 5 až 7 vrstev těch těl vlastně na sobě, jak se postupně samozřejmě slehávají a propadají do sebe. Takže ty nejspodnější pohřby, které jsou zahloubené do toho štěrkopískového podloží, tak můžou být z toho 14. a 15. století, jsou tedy středověké, odráží to i pohřební výbava, kterou mají u sebe, respektive nemají, protože to je pod vlivem náboženství, vlastně oni u sebe nemají žádné nálezy. A ty poslední vrstvy, nejsvrchnější, které jsou velice blízko pod povrchem současným 30 až 50 cm, tak už jsou ty novověké, už tam bývají prstínky, náušnice, nějaké ozdoby, už je vidět, že ten pohřební rytus byl jiný, už se tam vztahují jiná pravidla než na ten vrcholný středověk.
0: My spolu dnes hovoříme přímo, dá se říct, v centru dění na Velkém náměstí tady v Hradci Králové. To pohřebiště, řekněme, se nachází jen pár desítek metrů od nás. Vy jste sebou přinesla na ukázku i nějaké lidské kosti, na kterých si můžeme ukázat i třeba možná někdejší zranění nebo nemoce, ale to si řekneme až po písničce. Jenom připomínám, že u mikrofonu mám Marcelu Erbanovou, antropoložku, která se mimo jiné podílela na výzkumu v roce 2010 v Hradci Králové.

0: Pozdálí teďka slyšíme zvonit zvony z Bílé věže. U mikrofonu mám Marcelu Erbanovou, antropoložku, se kterou hovoříme o velice zajímavé profesi, ale zároveň také zajímavém výzkumu, který proběhl v roce 2010 tady na Velkém náměstí v Hradci Králové. Před námi teďka leží několik kostí lidských ostatků, které možná vypadají stejně jako ty, které se našly v tom roce 2010. Kdybychom měli popsat, co jste sebou přinesla?
1: Je to vlastně modelový materiál, který používám při výuce studentů archeologie na katedře a slouží to pro ně pro názornou ukázku toho vlastně, zaprvé, v jakém stavu se ty kosti mohou nacházet. Ne vždycky je to ideální, ne vždycky vám drží třeba celé lebky pohromadě, máte často jenom fragmenty těch kostí. Takže aby viděli, jakou vypovídací možnost ten materiál má, když máte dobrou dochovanost, když máte špatnou dochovanost. Ukazují jim samozřejmě taky patologické nálezy, to znamená nemoci, zranění, kterými ti lidé trpěli, které můžete odečítat z toho kosterního materiálu.
0: Teď držíte v ruce takovou velkou dlouhou kost, to je stehenní kost?
1: Ano, to je stehenní kost a je na ní vlastně poměrně pěkně zahojená zlomenina ve středu těla té stehenní kosti, došlo k fraktuře, musel to být poměrně masivní úraz, protože stehenní kost je i nejsilnější v těle, mohutná, takže zlomit takovouhle kost dá docela velkou práci. A ta zlomenina je hezky zahojená. Vidíte ten kostěný svalek, který vlastně zaceluje tu frakturu, tak je pěkný a hladký. Ovšem sám určitě vidíte, že vlastně ta kost není úplně v správném pořádku. Ty zlomky jsou vlastně posunutý.
0: Je tam takový velký výstupek, vlastně je vidět, že ta kost byla různě srostlá, nebo že srostlá, asi se hojila dlouho.
1: Hlavně se hojila ve špatné pozici, je vlastně křivně srovnaná, pravděpodobně nebyla ani moc rovnaná, takže ty zlomky jsou poměrně od sebe, ten člověk vlastně musel pajdat na tu končetinu, byla zkrácená oproti té druhé, takže to přinášelo nějaké obtíže potom v pohybu v budoucích letech. Ale zahojeno bez zánětu, to znamená, nebyla to pravděpodobně otevřená zlomenina, kde může potom dojít k infekci těch měkkých tkání, k poranění, vlastně masivnímu poranění svalů, cév a podobně, že tady to asi zůstalo uzavřeno v té svalové tkání, takže to je vlastně jako ten lepší způsob, jak si tu nohu zlomit.
0: Dá se z takovéto kosti vyvodit, co se tomu člověku vlastně konkrétně stalo? Nebo pouze můžeme konstatovat, prostě někde si zlomil nohu?
1: No, my můžeme uvést prostě velkou škálu příčin té zlomeniny, ale tu přesnou se vlastně nikdy nedozvíme. A tak je to skoro u každého toho patologického nálezu, že vlastně stejný projev na té kostře může mít třeba 10 různých nemocí a jenom tím zběžným prohlédnutím, které dělám já v laboratoři, jenom pomocí třeba lupy, mikroskopu nebo rentgenu, tak já nejsem schopná přesně určit tu diagnózu toho původce. Můžu vytipovat třeba pár nemocí a potom by se muselo postoupit k nějakým dalším už jako destruktivním analýzám, by se odebral vzorek té kostní tkáně, mohla by se zkoumat genetika, nějaké chemické složení té kosti. Pak by bylo možné třeba detekovat přímo konkrétního původce, nějaký ten patogen, který to způsobil, nějaké zánětlivé onemocnění, ale jinak většinou já můžu uvést jenom opravdu škálu toho, co to mohlo způsobit, ale přesně to nikdy nevím.
0: Ale jsou případy, kdy dokážete identifikovat například to, že ten člověk zemřel třeba na syfilis?
1: Ano, některé nemoci opravdu mají naprosto typický otisk na té kostře, takže se dají celkem jednoznačně určit, ale vždycky zase pro tu přesnost bych měla přistoupit k nějaké analýze, která to teda opravdu potvrdí definitivně. Přestože syfilis má poměrně jednoznačné projevy na kostře, tak podobně by to mohlo vypadat i od jiné nemoci, od nějakého prostě čistě zánětu způsobeného jiným původcem, než je ta treponema. Takže vždycky pro přesnost by bylo nejlepší uvést ještě nějakou analýzu, která to opravdu potvrdí.
0: Před námi tady je ještě malý pytlíček, který jste přinesla a na tom jsou takové drobné fragmenty. Na první pohled to vypadá jako kamínky, řekněme. Co to je?
1: Tak děti na přednáškách říkají, že to jsou zuby, že jim to připomíná žraločí zuby. Jsou to olověné projektily z pruských a rakouských zbraní. Je to vlastně takový odkaz na výzkum, který proběhl před 2 lety právě tady v blízkosti Hradce Králové při výstavbě dálnice D35. Ta dálnice prochází samozřejmě bojištěm války 1866 kolem obcí Všestary, Sadová Lípa. A tam my jsme vlastně v rámci záchranného archeologického výzkumu, který předchází každé výstavbě, odhalili několik hromadných hrobů, několik samostatných hrobů vojáků, kteří zemřeli přímo tady na tom bitevním poli. Nejedná se o lazaretní hroby nebo jiné, jsou to opravdu hroby, které vznikaly bezprostředně po bitvě na tom bojišti. A z nich právě pochází i tyhle ty projektily, často se nám dochovávají přímo v těch skeletech přímo v tom zranění, když ten voják tedy podlehl střelnému zranění, ať už je to právě třeba průstřel břicha, hlavy nebo těch končetin, tak tím, že ty projektily jsou olověné, oni se vlastně zbrzdí nárazem do toho těla a často zůstávají přímo u toho nebo štíka vlastně jako doklad způsobu smrti. Je to vlastně jeden z mála možností, kde já jsem schopná říct příčinu toho úmrtí, jinak v rámci celé historie, kterou prostě zkoumáme na těch kostrách, tak většinou nejsem schopná říct příčinu smrti těch lidí. Ať už jsou to děti, ať už to jsou dospělí nebo velmi staří, pravděpodobně to budou nějaké respirační onemocnění, ale nikdy nevím přesně tu příčinu. A tady u těch vojáků to je jakoby výhoda v tom, že když je tam ten projektil, tak je to jasné.
0: My vlastně zmiňujeme bitvu roku 1866, letos si připomínáme významné výročí. Podrobnosti si řekneme po písničce, protože s antropoložkou Marcelou Erbanovou máme před sebou několik takových různých artefaktů, několik úlomků kostí, vidíme lebku, vidíme ještě další střepiny, takže za malou chvíli si řekneme, čím například trpěli ti lidé, které máme tady před sebou.

0: antropoložkou Marcelou Erbanovou hovoříme o její úžasné profesi, ale také o zajímavých nálezech, které sebou přinesla dnes na Velké náměstí. Před námi je takový soubor, řekněme, nábojů nebo střel, dá se říct, které pocházejí z prusko-rakouské války roku 1866. Pojďme je trochu popsat, protože každá ta střela vlastně vypadá trochu jinak.
1: Je tady několik typů střel. Máme tady projektily z rakouské zbraně, to jsou tady ty s těmi drážkami, ty jsou naprosto jako charakteristické, ty poznáte. Tady ta oválná, co vypadá trošku jako oliva, tak je projektil z pruské jehlovky. Potom tady máme střepinu, železnou střepinu z granátu, jinak ty projektily jsou olověné. A pak tady máme tyhle maličké kuličky, ty jsou taky olověné a ty jsou ze šrapnelu. Takže to je vlastně spektrum zbraní nebo střel, které můžou toho vojáka zasáhnout. Samozřejmě zanechávají specifický otisk na té kostře. Je možné třeba tu tříštivou zlomeninu zrekonstruovat tak, že já přesně najdu ten otvůrek, kudy ta střela vnikla do kosti. V případě těch střepin z granátu, které jsou samozřejmě větší, mají úplně jinou průraznost, zanechávají velké nepravidelné otvory v těch kostrách, tak nebo v těch kostech, tak ty poznám taky a často tam ta střepina zase zůstane, jak se zpomalí vlastně průchodem tím tělem.
0: My jsme zmiňovali výročí bitvy roku 1866. Dají se i v dnešní době stále v té lokalitě nacházet nějaké nové překvapující souvislosti, nebo už je ta lokalita natolik prozkoumaná, že je to spíš náhoda a štěstí?
1: Ona vlastně prozkoumaná úplně není, protože bojiště je vlastně památkově chráněno, takže se jakoby záměrně ty situace nevyhledávají a neprokopávají opravdu jenom v rámci té záchranné archeologické praxe, to znamená, když někdo někde něco staví a byly by ty situace ohroženy, nebo tady vždycky je samozřejmě dáno každému jako na paměť, že pohybujete se na bojišti a ty nálezy tady mohou být, musíte prostě postupovat pod dohledem archeologa. Takže vlastně pořád ty nálezy jsou jako unikátní. My jsme do toho roku 2024, kdy ten výzkum začal, neměli takovouhle možnost v takovém rozsahu to bojiště prozkoumat. Takže celý ten předloňský výzkum je opravdu jako unikátní po téhleté stránce.
0: Kromě těchto částí z prusko-rakouské války před námi leží ještě lidská lebka. Předpokládám, že se jedná o reálnou lebku, není to žádný model. Je to lebka, u které můžeme vidět, že není úplně kompletní, alespoň co se týče čelisti a té zadní části, odkud pochází?
1: Je to tedy reálná lebka, jak jsem říkala, mám to pro účely vlastně výuky studentů, takže aby se seznámili s tím reálným materiálem. Tato lebka, ona je zajímavá tím, že je vlastně docela tmavá, oproti ostatním kostem je pravděpodobně obarvená hlínou, v které byl ten jedinec uložený. Je to lebka mladého muže, který trpí různými zajímavými vadami od předkusu horní čelisti, předčasného srůstu lebečních švů, takže ta jeho hlavička je vlastně taková malá kulatá. Má poměrně dost zkažené zuby na to, jak je to mladý jedinec, je to zase doklad toho, jak vlastně jaká byla hygiena ústní dutiny a vlastně ty zuby, kazy, masivní zubní kámen a předčasné ztráty zubů už takhle jako v nízkém věku, kolem 20 let už vám chybí některé zuby, prostě jsou jednoznačným dokladem toho, čím ti lidi vlastně nejčastěji trpěli a to bylo určitě onemocnění zubů právě.
0: Podle čeho poznáte, že se vůbec jedná o mladého muže?
1: Když se podíváme ze spodu na tu horní čelist, tak vidíme tady vzadu se ještě prořezává, nebo teprve se prořezává třetí stolička, ten takzvaný zub moudrosti. My ho tady vidíme, protože máme kost vlastně bez měkkých tkání, ale v reálném stavu by tady vlastně ještě byla dáseň, ten zub by vůbec nebyl vidět, takže ten se teprve prořezává. Abraze, to znamená obroušení té zubní skloviny je velice nízké, v podstatě žádné, což svědčí o tom, že ten zub vlastně není dlouho prořezaný venku. Čím déle máte zuby venku, tím více zatěžujete stravou, žvýkáním a podobně, takže se obrušují. Ty jeho zuby jsou velice málo obroušené, to je jednoznačně doklad nízkého věku. Mám k němu vlastně i končetiny a dlouhé kosti, tak a pánev. A i na nich je vlastně vidět, že tam nejsou žádné artrotické změny, že ten jedinec je mladý.
0: Dokážeme říct, v jakém století žil?
1: Nedokážeme, protože k němu přesně nemám žádné jiné nálezy, neznám kontext. Je to materiál kostěrní, který byl přemístěný z nějakého jiného pohřebiště, takže tam se úplně ztrácí tato informace.
0: Možná mě napadá otázka, když držíte v ruce tu lebku, zdali práce antropologů se podepisuje a promítá i do takových situací, kdy potom dokážeme zrekonstruovat obličej nějakého člověka, jak možná ten člověk vypadal. Ale o tom si s Marcelou Erbanovou povíme až po písničce.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové hovořím s antropoložkou Marcelou Erbanovou o fantastických nálezech, které se týkaly Velkého náměstí v Hradci Králové, ale například i fragmentech a nálezech z bojiště roku 1866 u Hradce Králové. My jsme před malou chvílí v ruce drželi lebku mladého muže, kterou jsme popisovali. Mě v té souvislosti napadla otázka, zdali z takovéto lebky, z takovéhoto fragmentu se dá potom vyvodit, jak ten člověk skutečně vypadal. A zda se dá vymodelovat nějaký obličej. My jsme už několikrát byli svědky toho, že počítače a moderní technika pomáhá v tom vymodelovat obličeje. Je to náročné?
2: Je to určitě náročná disciplína, já sama ji neovládám, nikdy bych se do toho nepouštěla, neumím to. Je to vlastně metoda kriminalistická, forenzní, která má přesně daná pravidla, jak postupujete při rekonstrukci toho obličeje. Musíte mít samozřejmě celý skelet té lebky, hlavně celý obličejový skelet. Těžko budete modelovat obličej, když vám ten obličej chybí, ten kostěný podklad. Takže musíte mít dobře dochovanou celou lebku, potom na ní nanášíte vlastně postupně svaly, které na lebce máme, potom nějakým způsobem dotvoříte tvář, přizpůsobíte ji antropologickému určení věku, to znamená, když je to mladá žena nebo 60-letá žena, tak přiděláte nějaké vrázky, už je v tom trošku i nějaká jako autorská licence, nějaká zkušenost jako toho kreslíře. Můžete dát vlasy, šátek, samozřejmě jak záleží, jak si chcete poradit s věcmi, které nejsme schopni zjistit, což je účes, barva vlasů a podobně. Takže můžete nějakým takovým způsobem obléct tu lebku a rekonstrukci, kterou vytvoříte, je vlastně jakoby přibližná, protože my nikdy jako přesně nevíme, jak ty tkáně tam vypadaly, jsou to takové jako aproximace, odhady, jak by to asi mohlo. Takže vy se potom díváte na obličej, který samozřejmě koresponduje s tím kostinným podkladem, ten udává to, jak vypadáme. Ale nemůžeme říct, že toto je Jan Žižka, že takhle vypadal. Takhle nějak přibližně mohl vypadat. Je to prostě nějaké přiblížení. Samozřejmě já rozumím té snaze, chceme ty lidi vidět, chceme se jim podívat do tváře. Vypadá to mnohem lépe i v expozicích, když můžete prostě nabídnout. Budeme dělat třeba rekonstrukci vojáka, oblíkneme ho do uniformy, dáme mu tu tvář. Úplně jinak to promluvá k tím divákům, ale vždycky potřeba je myslet na to, že takhle přibližně mohl asi vypadat, ale rozhodně to není přesná rekonstrukce.
1: Vlastně jedna z možností vizuální podoby toho dotyčného jedince. Do jaké míry se o tuto vědu, antropologii, dneska zajímají mladí lidé? Vy jste říkala, že působíte na Královéhradecké univerzitě. Jsou tam mladí lidé, kteří by se chtěli vydat na stejnou dráhu jako vy, nebo kteří už třeba v těch studentských letech spolupracují?
2: Ano, máme studenty šikovné a nadané a opravdu v každém tom ročníku, který já vlastně učím v prvním semestru, prváky v prvním semestru, takže hned mě mají jakoby z kraje. A v každém ročníku se objevil někdo, koho to jako baví a trošku, ne, že by se jakoby profiloval přímo k té antropologii, to jakoby nejde v rámci studia archeologie, mají svých předmětů dost, ale tohle to je baví a třeba se přihlásí potom na praxi, kterou si u něj můžou splnit, nebo je to jinak láká k těm výzkumům a snaží se dostat třeba ke skeletům a někteří by chtěli i založit obor, takže nadchne je to, takže to mě těší.
1: Když dostudují, mají vůbec dneska šanci se někde uchytit? Vy jste říkala, že sama jste působila v komerční sféře, tak jestli jsou společnosti, firmy, instituce, které lidi tohoto typu potřebují a žádají?
2: Je velká scháňka po archeolozích a po zkušených, šikovných, takže to uplatnění mají. Naši studenti mají obrovskou výhodu v tom, že máme vlastní centrum terénní archeologie při katedře, takže oni už v rámci studia se mohou zapojovat v těch reálných výzkumech, mohou si u nás plnit praxe, takže se vlastně do toho reálného terénu dostávají už ve studiu. Někteří třeba zjistí, že to pro ně není, ukončí studium, jdou na jiný obor, někteří zjistí, že to je přesně to pravé a setrvají a často nastupují po studiu nebo ještě v rámci studia nastupují i na částečné úvazky k nám do centra a pracují vlastně s námi, takže se profilují velice jakoby rychle. A teď je takový boom docela stavitelský, ty dálnice, železnice, takže to uplatnění bude pro ně.
1: Já teď trochu odbočím od té profesní linie. Mě by zajímalo, jestli Marcela Erbanová umí také chvíli odpočívat.

0: už několik let a vždycky jim říkám, když se bavíte tím, že v hrách střílíte ty panáčky, tak se pojďte podívat, jak to vypadá ve skutečnosti.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, přeji, ať vám vše vyjde, nejenom v tom soukromém, ale i tom profesním životě, a věřím, že u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové se brzy opět setkáme a pohovoříme třeba o nějakých zajímavých objevech zase třeba ze Starého Města.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v přírodě. V Neratově začal divadelní festival Menteatrál. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu a zítřek bude opět slunečný a tropický. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. V aktuálně horkém počasí výrazně roste riziko požárů. Hasiči proto připomínají opatrnost ve při venkovních aktivitách souvisejících s ohněm. Rizikové může být opékání buřtů, stejně jako špatně uhašený nedopalek cigarety. Podle mluvčí profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje Martiny Gecové nejsou požáry v přírodním prostředí ani letos ničím výjimečným.
2: Evidujeme od začátku června 41 požárů, kdy byly zasaženy lesy, louky, pole nebo třeba meze. Aktuálně nám narůstají počty požárů polí a strnišť, a to právě s ohledem na probíhající žně. Třeba středeční požár lisu na slámu a sklizeného pole v Nepasicích na Královéhradecku způsobil dokonce škodu ve výši 1,5 milionu korun.
0: Hned na několika místech už padly teplotní rekordy pro dnešní den. V Doksanech na Litoměřicku naměřili v 17 hodin 40,1 desetinu stupně Celsia. V osadě Neratov v Orlických horách se až do 2. srpna koná divadelní festival Menteatrál. Nabízí divadelní představení, workshopy, diskuze, koncerty i noční kino. Přehlídka profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením se uskuteční po 12. Pořadatelé usilují o to, aby divadlo lidí s handicapem bylo vnímáno jako plnohodnotná součást divadelní scény. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení už by měla být k dispozici v lékárnách, pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
0: Aktuálně je možné předepsat jedno balení tamoxifenu jednou za 3 týdny. Zhruba u desetiny pacientek se lék podle onkologů nedá nahradit jiným. Sport. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně 2 titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, večer přibývání mraků a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploměr ukáže 35 až 38 stupňů, na horách 28 až 31. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve všech starých se na železničním přejezdu srazil vlak s nákladním autem. Počítejte tam s možnými komplikacemi a se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně. Těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bych to mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale
2: tak dokážeme tu vhodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Maševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lači Rad Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady sedí souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já ti tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál odmala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje, ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečavé. Potom můj strejda Jan Bendík, ten je taky zpěvák, do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Gejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ježka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hrajou třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hrajou brazilské věci, argentinské.

0: dokázal udělat sám.
1: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
0: Zkoušel, no, zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou. Od malička už, když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože jak jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak to, jako, asi jsem k tomu jako dospěl, takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mně chtěli Halgata a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to, to nějak moc jako neumím.
1: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
0: To si právě myslím, no, třeba u těchto typů jako písniček.
1: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtějí tu temperamentní muziku.
0: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
1: V tvé tvorbě co chystáš, co plánuješ?
0: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaké akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
1: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
0: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
1: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu, když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí do nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledne a měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy. Hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s tím, to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mu řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít šichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Aranžive Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu všem, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet, rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště, na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No, no.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem, nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix českopolština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi ho rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat v duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono, že to teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou dobu. Parťačka.
0: Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v Šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když
1: a
0: třeba
1: víte,
0: že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, Vašek trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, takhle nějak, možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říká jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo. Tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnáním s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v údu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo, ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškeré skříně, veškeré ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musím slávit, tak tam jsem měla veškeré ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně. Ne, ne. Tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z Karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospěšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla

0: Má dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
1: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
0: Ano.
1: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě.
0: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
1: Báječnou dámou a druhá
0: a pak
1: kniha.
0: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
1: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánu. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
0: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí areny nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a objet se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtkrivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: No, trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vezmete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátové od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jim bylo 27. A že jo, on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říkala, no nazdar. No Jarka říká, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně vrátná nebo vrátný, ne?
5: No vrátný, ten byl hluchý a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané. Takže, no.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo, byl hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám, no.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No, to byla. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jim měl plnou hlavu.
5: To spíš, no, protože ze jednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jen obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měl kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo. Aby si tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné takové to zahradnictví a takový to. Jsem jí se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No, jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no, celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli jako moji rodiče až tak pobožní, maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko, ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda, mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někom tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku, my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo. No, teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu, no. Normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posledně šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová. A že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. A tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje. Já se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrhnul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: Hrozné. To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, teda jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a my toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoc, ruce ho zradili a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No, přiběhla, co mi je, a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě dělo, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu postavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali strost, jako to, co tam bylo roztříštěné, a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás může, tak to bývají.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, Jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví, já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to, říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no, jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem tak, že se nedá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snažší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Ty. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, to sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že ta klaškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Já taky. Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A to je čísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto. No, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás. A má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba. No, jo, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle hrozně žní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, kdy to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme. I paní, i pánovi. Děkujem.
4: Máte to i s kávou. A teď už si...
3: No. To teda... No, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíci
3: letí. No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda. Teda v horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady proto, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na Lánech, na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.

0: na čem lpí?
1: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
2: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
0: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
1: Asi ona.
2: Určitě já.
0: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
1: U mě tam může být akorát kapesník, nějaký ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
0: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
1: Knížku tu chodí číst nahoru.
2: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
0: Jak často se u vás převléká povlečení?
1: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
2: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
2: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
1: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
0: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
1: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
0: Dáte si i zemlbábu?
1: Jo, i zemlbábu.
2: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
0: Kde jste nejvíc lechtivá?
2: Nikde.
1: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lechtivá asi.
0: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
1: To já usnu spíš.
2: Usne.
0: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
1: Na tvář nebo tak nějak.
2: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle ty dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
3: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
4: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
1: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
0: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
1: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
2: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
0: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
1: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
0: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
1: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
0: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
2: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, bylo, že jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
0: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
2: jo,
0: si zatančíte.
2: Jo, tam jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
2: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
0: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
1: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno

0: že vychovávala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
1: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
0: Velká, protože je hezčí, jak se o mě stará, no.
2: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. Tedy, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
0: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
1: A vážíte si toho?
0: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád, jí mám.
1: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
0: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
0: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
2: Až mi z toho úzko. Nedovedu si to představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energie, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr, neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého, ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 16 hodin dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí. Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky. Scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadít, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: No, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by ses probouzela a nartech by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No.

0: celil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla,
1: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, spaní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítá vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná si dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: se.
1: Jako dneska jsem za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, medárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili slámu, teda svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým okem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora má vzít, trenýr, trička, jak to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli, tam když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, když jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já tě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách, posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak když jsme nějaký sklizeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu, na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali jakoby od z toho klasu, to zrní jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Nesmím zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škabličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bralo takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku doskočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Podle potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak tohle byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběh ostatních.
1: Jde se dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikovno. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pikavky, nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramboru, no v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberta, znáte Jidášovo ucho? Houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím, jestli bych
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom vezu černém.
1: No.
0: Tak to zkuste někde, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne?
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, a to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tím lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modlářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modlářský tábor, na ten si taky rád, Jaruško, spomnul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký modelí lodi nebo takhle.
0: A stýskalo se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Jako. Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám ještě, za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul, říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, my jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, Olina, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: No zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem bydlel na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se nás vyhazovali. Jenomže to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. Jo. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké jejich rodiny.
1: No, neláká, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Oni měli nějaký mejdan v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Mm. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný.
1: Věděli, no. No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale kvedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně k lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, já tenkrát jsem si trval do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam ještě věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedí si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To jako když se chodilo na Třešně nebo k sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Hele, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný. A rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, byla nás 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No, a tak. To je zase jedna věc, no.
0: Takže děkuju.
1: Ale bylo to parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá. Budeme úplně v pohodě.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďka jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného z kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, jde, skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. Druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové fakt, jak se no, vidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou.
1: Děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v roční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený pyžamu a teď

0: druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřipskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
1: Další tábory byly lepší?
0: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z té Chřipsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to nebyla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
1: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
0: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
1: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a od 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku, do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no i přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako, no takže jsme ještě tak nějakou u babičky ve Přerovské, v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovci pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no kolem no Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky, tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe, přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do času prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volal. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Přemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice. To bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice. A tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem, vezl tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No, to ne. Tak to víte, u babičky ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to jenom nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: řekl. Nebo když, kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat, dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory, a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk, jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave, jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá, tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju. Takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál. A nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce. Budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Dodneska si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnázium dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No byla jsem tam jako vedoucí, ano, no protože víte, protože to bylo vlastně od ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když tedy jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám vlastně takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to bylo vyzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla. Do druhé třídy nebo do první třídy jsem chodila ke konci školního roku. Jsem tam přijala o týden dřív, než byly prázdniny. A pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu. Teď jsem kolem vaření se motala od malinka. Jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka se smutla vaření. No a ta tetička, no, byla ta strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce, tě Velké Karlovici, bývají dva bratranci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tetinku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s balákem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama balákem. A já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama
1: a na cestách. Na tu tetinku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tetince nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálsko, jo, přijala. A nechala jsem si tam jako důchodkyni, ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochovala tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké, mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem tak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak pak chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do kaliště, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, a jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu například zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do přikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam letěla a on tam byl v přikopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten jeho taky nechtěl akorát se krávu na večer králíkom a jak viděl, co je krvavé, že, ty věci, špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdyby jsme to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo. No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javiško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím, asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla, na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor stany podsady, takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70, už byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají Vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných Vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit.
1: Naštěstí, jo, ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře, takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve starých pod starou materii, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla v 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty a právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku a prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidím.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezké
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonili právě?

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Jelen někde kolem v noční lince. Zase do minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh, co říkáte. Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
1: Krásný večer, tady je Honza.
0: Honzo, odkud voláte teď?
1: Já volám z Prahy Západ.
0: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
1: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
0: Aha.
1: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport,
0: aha,
1: adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
0: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
1: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
0: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
1: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
0: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
1: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
0: No, i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
1: No, patří, jo.
0: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
1: Taky.
0: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjistí.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet ihned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nu descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak, jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vy máte štěstí. Spekla. Dávejte pozor na slunce. Du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li vítr, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimo děk vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prytěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než li tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.